milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

desátý návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na Folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky Spirituál kvintetu.

0: Pan Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se sna budí šumící les a když se zvedám s písničkou známou,

0: po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem je ale v pořadu Na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři. Dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok. A jako první začínala Eliška Jaroušová.
1: Noc je

Eliška Jaroušová přijela ze severních Čech, je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

0: Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.
1: Proč

0: Stanice, děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovy, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahrály na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, vítám.
2: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku,
1: no. Jo, to někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, no. Vidíte to.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: a bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi takhle. Na to jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičlenného souboru neumějí plavat a používají korku. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek akvabely.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli volí podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocit jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to, jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: a ještě, když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Utíká. Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku umlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No. Ježiš,
0: tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Lichnovska, mějte se krásně.
4: Nacelenou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás stále zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábu se zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom chtěl něco vědět.
4: Smrti, to by mě pochoval akorát, ta nevěsta. To, nebo bys dělala strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá.
4: Že no jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky na shledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly?
4: Ano, je to teďka na internetu, na Hero Heroes, mm-hmm. stanice, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No, včera jsme se natočili dalších 5 soldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, ano, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak, kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze 2 akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i 3., která mlčky splývá v rohu nádrže.

No, zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: skupina No Name s písničkou Ně alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa, přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v uvozovkách.
2: No, postava, je, no, že jo? Tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: A, že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No tam, ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom live. Mm-hmm. No,
0: to. Takže nezapomenu to na role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: A to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Kolego, když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy, až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomenu, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. Já, to bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takový ten, jo, jak prostě děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, vítáme SMS, telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A dobrý který den, pán taky. Volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy. Přeji pěkné odpoledne. A zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Tedy, a to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste hodně, jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No, když to berete takhle.
4: No, já to tak budu takhle, dokonce si potom jednou se před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká a jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežily. Aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Studujeme pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na...

0: že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milospaní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
1: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten povídá, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile přijde žebrák, zazvoní, byla se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? S Pejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 01 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábu s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No, umělecky, tak za prvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela, jo, teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval, a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zadansky, a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
3: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne, po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
3: Tak se budeme těšit. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to
2: byla... Loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, no. No představte si, že mě bylo 28.
2: Já to udělal radši než ty kladný postavy.
3: No mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšovny ty děti. No,
1: vždycky, možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No, no.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty,
2: tam
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no. No.
1: Dostal Fantu. Ne, ten dostal Xeny.
2: A Knitická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou čarodějnicí.
1: No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky
2: toho,
1: vám.
2: Dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu ne, nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, Bába s Mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spad do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, zdraví, mějte se, dobré. Děkuju.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, já to nechám panu Lábosovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: Mhm. A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Mhm, naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Mm-hmm. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Ježiš,
7: pane
3: Ježiš,
7: Lábuse.
1: Já chápu.
3: Abyť boží.
1: Ano. Skupina Mimikry. Ano, z mého rezumě.
7: Ano.
1: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání. Kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr ze Zdolnek.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem, trošku, mírně, ale mírně. Málo, málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, které byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popat, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mé jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. A potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočiná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkal

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Kauza otrávených nápojů nastražených na pracovišti míří k olomouckému soudu. Olomouc loni hospodařila s nižším schodkem, než ekonomové předpokládali. Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s Jižní Koreou nerozhodně. Dnes bude oblačno a teploty do 19 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoucký soud se bude příští týden zabývat případem otrávených nápojů. 48letý muž je obžalovaný z vraždy a pokusu o vraždu. Policie ho zadržela v souvislosti se sérií požárů v lesích na Bruntálsku. Podle kriminalistů ale v minulosti také nastražil otrávené nápoje ve zbrojovce ve Šternberku, které připravili o život jeho kolegu a dalšího vážně zranili. Kartony s jedem v pití však rozmisťoval i na dalších místech v okolí Olomouce, kde se pohybovali bezdomovci. Část kauzy týkající se žhářství v lesích policisté zatím neuzavřeli, potvrdila bruntálská státní zástupkyně Zuzana Ševčíková.
2: V trestní věci, která je vedena u okresního státního zastupitelství v Bruntále, doposud probíhá vyšetřování. V této fázi těžko můžeme odhadnout, jestli bude nutné provádět ještě nějaké další dokazování nebo jen ty důkazní prostředky, které ještě chce opatřit policejní orgán.
1: Loňské hospodaření Olomouce skončilo schodkem necelých 226 milionů korun. Schválený rozpočet původně počítal s deficitem zhruba 583 milionů. Skutečné příjmy města byly v roce 2025 ve srovnání s plánovaným rozpočtem vyšší o 103 milionů korun. Naopak výdaje zaostávaly o 253 milionů. Více náměstek primátorky je Otakar Bačák z Hnutí Společně.
3: Důležitou informací je rovněž přehled úvěrové zadluženosti, v rámci které jsme na konci roku skončili s hodnotou 1 miliarda 610 milionů korun, což také svědčí o tendenci snižování toho zadlužení města.
1: Hasičský sbor ve Světlé Hoře na Jesenicku převzal novou cisternu. Zásahové vozidlo nahradí původní stříkačku. Ta v obci sloužila zhruba 25 let. Hasičskou cisternu si budou moct místní prohlédnout 20. června na slavnostním předání. Ve službě ale zatím vůz není, říká nezávislý starosta Světlé Hory Alois Šimčík.
4: Teďka jsme museli odjet 2500 kilometrů, aby se mohlo ta garančka dodělat, aby bylo přihlášené do jedné dvojky. Ještě čekáme, až to projde kontrolou, půlí června, až potom všechno se to musí zúřadovat a dát do systému.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté hrají v úvodním duelu na mistrovství světa s Jižní Koreou. Po prvním poločase je to 0-0. První zápas na šampionátu vyhrálo Mexiko, které porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. A v utkání došlo k nevídané události. Rozhodčí totiž vyloučil hned 3 hráče. To se v celé historii šampionátů stalo teprve po 7. a poprvé po 20-leté přestávce.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě. Ráno jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti, hlavně na horách, se může objevit i slabá přehánka. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Povane slabý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D35 na kilometru 289 u velkého újezdu ve směru na Ostravu. Dodávka se tam srazila se zvířetem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 12. června a svátek má dnes Antonie. Vše nejlepší. Víkend před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout. Vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně, za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Hana Zagorová. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Čauky. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo rozstaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
3: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
2: Indiana Jones.
3: Archa je krásný se.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
3: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
4: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
5: Téhle na těle nechybí nic, za to je hrozně zlá.
6: Třeba jste s ní špatně zacházel.
5: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 12. červnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, tedy pátek, 6:02 a svátek má dnes Antonie. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svatá Toníčka mívá často uplakaná očička. No dnes sluníčko ojediněle se může vyskytnout slabá přeháníka a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Martina z Postřelmova hlásí 8 stupňů a jasno. Kostelec 10,5 stupně, vzkaz od Petra, ten se chystá do práce. Ať se v ní daří. A zdravím Jirku z Olomouce i jeho pejska. Ulice Stupkova, 10 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
2: Největší národopisné oblasti na Moravě.
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14:45
1: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přímo z místa.
3: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou zvedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30, dobré ráno. Škodu zhruba 2,5 milionu korun a přerušení provozu vlaků na páteřním železničním koridoru si vyžádala loni v listopadu krádež kabelů u Jezernice na Přerovsku. Policejní hlídka krátce po ní zadržela 3 podezřelé. Ve čtvrtek stanuli před okresním soudem v Přerově.
1: Panu Michajlovi se loni v neděli 2. listopadu večer výrazně zkomplikovala cesta vlakem z Ostravy do Brna.
2: Po půl hodině cesty jsme dorazili do hranic na Moravě, kdy náš vlak nechali více jak hodinu čekat bez jakýchkoliv informací. Potom, co nás v 19.44 poslali ven, nikdo nic nevěděl, ani kam autobus přijede, kde máme čekat, nebo jestli se ještě dneska z hranic dostaneme.
1: Provoz na vytížené železnici totiž zastavila krádež kabelů u Jezernice na Přerovsku. Policisté nedaleko místa činu zadrželi 3 muže v autě, ukradené věci měli naložené v kufru. Jejich jednání bylo podle státního zástupce Petra Klimeše společensky nebezpečné a škodlivé.
3: Opravdu se jednalo o zásadní, důležité traťové zabezpečovací zařízení a hlavní železniční trati, to znamená Ostrava Olomouc, a ta míra ohrožení dle mého názoru byla vysoká, takže v tomto směru společenská škodlivost je vysoká.
1: Všichni 3 obžalovaní se k činu přiznali, hrozí jim až 6 let vězení. Nejmladšího z trojice mužů obhajuje advokát Petr Kocur.
4: Klient se ke své trestné činnosti doznal, co do viny není žádná obhajoba, no a co do trestu, tak věříme, že trest bude podmínečně odložen, že splní předpoklady pro podmínku. Ano, uvědomuje z toho, lituje to, je třeba říct, že je to člověk, který od 18 let pracuje, vydělává víc jak 30 tisíc čistého, no a bohužel příležitost dělá zloděj.
1: Škodu v případu 2 dopravci spolu se správou železnic dohromady vyčíslili na asi 2,5 milionu korun. Za případný prodej ukradených kabelů by si muži podle jednoho z obžalovaných mohli přijít na asi 5 nebo 6 tisíc korun. Podobných případů správa železnic eviduje nižší desítky ročně. Pokračuje mluvčí organizace David Kabele.
5: S krádežemi kabelů se nejčastěji setkáváme v Praze a Moravskoslezském kraji. V minulosti jsme už přijali některá technická a organizační opatření, která mají krádeže stížit. Například se změnil způsob pokládky kabelových tras tak, aby byl přístup pachatelům co nejomezenější. Na některých místech jsou instalovány také fotopasti.
1: Soud v Přerově bude pokračovat 2. července výpověďmi svědků. Z Přerova Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zlevnily. Litr benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 40 korun a 50 haléřů. Před týdnem byl o téměř 80 haléřů dražší. O 5 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 38,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Nový asfaltový povrch v části bývalého autobusového nádraží v Olomouci je nerovný a jsou v něm důlky. Stavební firma ho v rámci reklamace opraví na vlastní náklady, řekla to mluvčí radnice Lenka Jedličková. V areálu olomouckého výstaviště Flora jsou dvě nové národní sbírky. Jedná se o sbírku česneky v botanické zahradě a historickou sbírku kaktusů. O udělení titulu rozhoduje kolegium kurátorů při Unii botanických zahrad. Už dřív status národní sbírky získala podle informací výstaviště sbírka růží v olomouckém rozáriu. Sport. Čeští fotbalisté hrají v úvodním duelu na mistrovství světa s Jižní Koreou. Ve druhém poločase se sice trefil kapitán Krejčí, ale Korea v 67. minutě vyrovnala díky gólu Hwanga. Počasí. Ráno bude v Olomouckém kraji jasno, během dne pak čekejte vývoj kupovité oblačnosti. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na dálnici D46 na 6. až 11. kilometru od Brodku u Prostějova až k Drysicím. Provoz je tam ještě dnes kvůli opravám povrchu vozovky v obou směrech zúžený na jeden pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 17:30.

bio karton na odvorek, a taký porod celá. Sa potrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Snídáte právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořád od pradědu na Hanou. Další cesta Mirka Kobzy povede do Drahan na Prostějovsku. Městys se nachází poměrně vysoko v kopcích a jeho historie sahá až na počátek 14. století a vlastně asi ještě o kus dál. I o tom bude dnešní pohlednice. Poslechnout si pořád budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady pátek 12. června, svátek má Antonie, vše nejlepší, za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v červnu nedá do klasu červenec na žene v času. No dnes sluníčko ojediněle se může vyskytnout slabá přeháňka a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji.

0: Fotbal, Jižní Korea, Česko aktuálně 2-1, hlásí Jirka z Olomouce, ulice Stupkova 10 stupňů, 9,5 stupně v dubu, chystáme se snídat a potom do obchodu, to už píše Ivana a Mirek, a 9 stupňů naměřil Vašek, zdravíme do Kokor.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
3: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozbírat.
1: Pěkný den vám všem za oba dva.
2: Budeme mluvit o popraskané kůži.
1: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nehtů, na patách nebo na rukou.
2: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
1: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
2: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
1: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
2: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
2: Připomínám téma. Popraskaná kůže.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Děti z základní školy v Určicích dostanou vysvědčení už dnes. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Více informací najdete na webu moravskedivadelniléto.cz. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouci si úředníci magistrátu a záchranáři vyzkoušeli postup při dlouhodobém výpadku elektřiny. Děti ze základní školy v Určicích dostanou už dnes vysvědčení. Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli s Jižní Koreou 1-2. Dnes bude oblačno a teploty do 19 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se ve čtvrtek v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
2: Učitelé základní školy v Určicích na Prostějovsku dnes dětem rozdají vysvědčení. Školní rok pro ně končí dřív kvůli plánovaným stavebním úpravám, říká ředitelka školy Marcela Melková.
4: Jedná se o protipožární opatření, rekonstrukci několika tříd a potom propojení naší chodby s nově vybudovanou chodbou, která nám spojuje novou výstavbu a propojuje školní jídelnu.
2: Do druhé etapy revitalizace sídliště Severovýchod se pustí ve druhé polovině roku dělníci v Zábřehu. Součástí investice za zhruba 13 milionů korun bude obnova veřejného osvětlení, úprava parkovacích stání a zeleně. Práce by měly být hotové do konce roku. Vícemluvčí města Lucie Mahdalová.
5: Přestárlé stromy budou postupně nahrazovány perspektivními křivinami vhodnými do městského prostředí. V rámci úprav vzniknou nové trvalkové a zasakovací záhony i parkové trávníky, které pomohou ochlazovat vzduch a efektivně hospodařit s dešťovou vodou.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým vedl v 59. minutě v Guadalajaře po gólu kapitána Ladislava Krejčího, který se trefil hlavou po dlouhém autu Coufala. Následně vyrovnal Hwang In-pom a do vedení poslal Jihokorejce Oh Yong-kyu. Od 85. minuty si zahrál v útoku i rodák ze Skalky na Prostějovsku Mojmír Chytil. Prohře už ale nezabránil. Další zápas čeká českou reprezentaci za týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta v otevíracím duelu šampionátu prohrála s Mexikem 0-2.
1: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekejte ráno ještě jasno, během dne ale vývoj kupovité oblačnosti. Hlavně na horách se může objevit i slabá přehánka. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Foukat má slabý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 44 u Mohelnice u nájezdu ze Zábřežské ulice. Srazil se tam autobus s osobním autem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, probouzíme se do pátečního rána, víkend před námi, no jestli v sobotu či v neděli zamíříte do práce, budu držet palce, ať vám to v ní co nejlépe utíká. Jestli se budeme o víkendu slunit, anebo budeme držet v ruce deštník, proberu už v této hodině z meteorology a také za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali o památníku jugoslávských vojínů v Olomouci. Hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď nás čeká skupina Jojo Band. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Slavnostní otevření nově vybudovaného památníku jugoslávských vojínů, kteří zemřeli ve vojenských lazaretech v Olomouci a okolí během první světové války v olomouckých Bezručových sadech se blížilo. Proto se také v červnu roku 1926 připravoval doprovodný program. V tehdejších novinách o něm četla Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V rámci slavností spojených s odevzdáním památníku jugoslávských junáků se chystala velká zahradní slavnost. V rámci jejího programu, který směřoval k co možná nejbližšímu seznámení s jugoslávskými hosty, byly mimo jiné národní tance. Jejich nacvičení si vzal na starost s nevšední ochotou pan učitel František Novotný v Hejčíně, u kterého se měly hlásit dámy, které měly pravé národní kroje a chtěly by na zahradní slavnosti tančit. Přípravy měly probíhat v restaurační zahradě u Kouřilů v Hejčíně naproti cukrovaru. A lidé se v závěru článku dočetli. Pořadatelstvo slavnosti doufá pevně, že účast našich dam bude tak četná, aby plně dosvědčila plný zájem naší veřejnosti na památníkové akci Olomouckého odboru Československo-jugoslávské ligy.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 12. června, minuta po čtvrté na sedm a svátek má Antonie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. No dnes sluníčko, ojediněle se může vyskytnout slabá přehánka a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 9 stupňů, skoro jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Rýmařov 8 stupňů jasno, víkend před námi, budeme se chystat na návštěvu rodiny, píše Hela s Josefem. A Hranice 10 stupňů Celsia, sluníčko svítí, to už je vzkaz od Petry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
2: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
3: Kdyby snad

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. Jirka píše, areál Bohema ve Zlatých horách bude v sobotu dějištěm 9. ročníku závodu horských kol, křížová stezka, prezentace od 8:30 ráno. Monika láká na divadlo. Hřiště v Hraběšicích ožije v sobotu od 14 hodin akcí Hraběšický havran. Návštěvníci se mohou těšit na dětské i dospělé divadlo, koncerty a nebude chybět doprovodný program pro děti. Litovel se v sobotu promění v Hanácké Benátky. Program si užijeme na náměstí i v parku Míru. Vystoupí například Žalman a spol, Ivan Hlas, trio Petr Janů a Amsterdam, Doktor Pepe a další. Bude i Minizo, loutkové pohádky nebo parkour show. Děkuji za vzkaz Zuzaně. Honza, tady je od něho zpráva. Chystám se podívat na rychlé stroje. V sobotu a v neděli bude mistrovství České republiky v autokrosu na trati v Přerově. V sobotu budou od 8 hodin probíhat tréninky, od 13.30 první rozjížďky, v neděli se od 8 hodin jedou další rozjížďky a od 12.30 semifinále a finále. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Společnost České štěrkopísky neuspěla u krajských radních se snahou prosadit prostřednictvím změny krajských zásad územního rozvoje plánovanou těžbu štěrkopísku na ložisku mezi Věrovany na Olomoucku a Citovem na Přerovsku. Krajská rada doporučila zastupitelům, aby navrhovanou změnu zásad územního rozvoje nepořizovali. Dělníci dokončují v Litovli stavbu sportovní haly. Otevření se obyvatelé dočkají na začátku září. Práce začaly už loni v dubnu, řekl starosta Viktor Kohout za SNK Litovel. Kromě samotné sportovní haly vzniknou také na pozemku v areálu litovelské Sokolovny desítky parkovacích míst. V centru Koetína vznikají relaxační zóny s květinovou výzdobou. Město do nich investuje 10 milionů korun. Zájemci je najdou nejen na Masarykově náměstí, ale taky na Komenského náměstí a náměstí Míru, řekl to nezávislý starosta Leoš Ptáček. Sport. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalajaře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Hwang In-pom ale brzy srovnal a střídající Oh Hyun-kyo v 80. minutě stav otočil. Počasí. Ráno bude v Olomouckém kraji ještě jasno, během dne pak ale čekejte vývoj kupovité oblačnosti a přidají se lokální přehánky. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat obloha. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Drahnovicích počítejte s uzavírkou silnice na Čechy pod Kosířem, a to z důvodu jejich oprav. Objížďka vede přes Ludéřov.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli budeme v našem vysílání mluvit o včerejším cvičení s názvem Blackout 2026 v Olomouci. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se zapojili ve čtvrtek v Olomouci do cvičení, které simulovalo rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie. Prověřit mělo jejich připravenost, jak se při takové mimořádné události zachovat.
1: My jsme to cvičení rozehráli tím, že došlo k nehodě traktoru.
2: Popisuje mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. V modelové situaci traktor narazil do jednoho z opěrných bodů elektrické soustavy a to vedlo k rozsáhlému výpadku proudu.
1: Předpoklad je třeba 72 hodin, kdyby ten proud nešel, což pro mnoho znamená velký problém.
2: Hasiči tak testovali přechod na náhradní zdroje, říká Balážová.
1: Od rána jede celý náš areál na tom náhradním zdroji. To je taková zatěžkávací zkouška.
2: Součástí cvičení bylo svolání krizových štábů, ale také zřízení takzvaných bobů, vysvětluje Balážová.
1: To jsou tak

0: systému, ale také řada dalších institucí, doplňuje Balážová.
1: I obě nemocnice, magistrát města, krajský úřad, máme tam například Zoo Olomouc, samozřejmě služby, to znamená vodárny, plynárny, a zapojili jsme poskytovatele mobilní sítě.
0: Cílem cvičení bylo ověřit funkčnost náhradních zdrojů, ale také prověřit akceschopnost a spolupráci mezi jednotlivými složkami, říká Balážová.
1: Komunikace mezi těmi jednotlivými štáby, komunikace u zásahu třeba pro naše jednotky, protože kdyby došlo k výpadku signálu, jako například při povodních na Jesenicku, tak to byl pro nás jako veliký problém.
0: Podle primátorky Olomouce Miroslavy Ferancové z hnutí ANO mají takováto cvičení smysl.
2: Je vždycky dobré, když se to dělá takovou formou skoro ostré akce, kdy vlastně ty problémy, které mohou nastat, se najednou začnou objevovat. My si nachystáme scénář, jak je budeme řešit, a v případě, že by se to opravdu stalo, tak už víme, jak bychom měli postupovat.
0: Cvičení budou záchranné složky a další zapojené subjekty vyhodnocovat dnes na společném workshopu. Ten ukáže, co je potřeba zlepšit. Z Olomouce Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak vypadá to, že zpočátku bude té oblačnosti málo, ale v průběhu dne každopádně se nějaká oblačnost bude objevovat a pravděpodobně by se k tomu někdy odpoledne a na večer mohly přidat i přehánky. Později odpoledne k večeru potom nebo během noci na zítřek postupně bude dál

0: oblačnosti. Přibývá dnešní maxima nejčastěji od 16 do 20 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 12 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne přechodně mírný, většinou od západu s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: A jak bude v noci a zítra během dne?
0: V noci avizovali jsme přibývání oblačností, takže tam té oblačnosti bude hodně, od západu se bude objevovat i déšť, noční teploty většinou od 13 do 9 stupňů, vítr jen slabý, většinou proměnlivý do 4 metrů za sekundu a zítra potom zpočátku zatažená obloha, bude to s občasným deštěm v průběhu dne. By se ta oblačnost měla částečně protrhávat, ta oblačnost by měla být během dne spíše proměnlivá, a měly by se vyskytovat i přehánky. Zítřejší maxima nejčastěji od 18 do 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 13 stupňů a vítr to bude provázet mírný, západní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Děkuji za informace, přeji hezký pátek, příjemný víkend a naslyšenou. Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin, tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Opřeme se dlaněmi o židli, lokty propnuté, zpevněný trup, kolena propnutá. S výdechem přitáhneme pravé koleno k levému zápěstí. Vrátíme zpět a totéž opakujeme levým kolenem. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7 hodin. Naši fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Přerovský soud se zabývá případem krádeže kabelů z železničního koridoru. Stavební firma musí opravit nedávno položený asfaltový povrch u tržnice v Olomouci. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou. Dnes bude oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Senát okresního soudu v Přerově otevřel případ tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže kabelů na železnici u Jezernice na Přerovsku. Po koridorové trati kvůli tomu nemohli dočasně jezdit vlaky. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Muže i s kabely v kufru auta nedaleko od místa činu zadržela policejní hlídka. Obžalovaní se k činu přiznali. Jednání bude pokračovat 2. července, řekl ve čtvrtek soudce Jan Rektora.
4: V dnešním termínu hlavního líčení bylo provedeno dokazování výslechem obžalovaných, výslechem svědka a listinnými důkazy. Hlavní líčení bylo odročeno za účelem provedení dalších důkazů výslechem dalších svědků.
3: Nový asfaltový povrch v části bývalého autobusového nádraží v Olomouci je nerovný a jsou v něm důlky. Stavební firma ho v rámci reklamace opraví na vlastní náklady, říká mluvčí radnice Lenka Jedličková.
5: V tuto chvíli s firmou jednáme o termínu opravy. Položený povrch asfaltu vykazující vady se musí vyfrézovat a položit znovu asfaltové vrstvy. Veškeré náklady na opravu jdou za zhotovitelem stavby.
3: Celkem 71 parkovacích míst přibude do září u Krnovské nemocnice. Parkoviště naváže na to současné a povede až k chodníku mezi ulicemi IP Pavlova a Hořicova. Povrch parkoviště bude ze vsakovacích roštů a do otvorů město vyseje trávu, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
6: Součástí stavby je vybudování chodníků a veřejného osvětlení. Příjezd na parkoviště zůstane zachován z ulice Maxima Gorkého. Tím ale navyšová parkovacích míst v této lokalitě nekončí. V další etapě chceme vybudovat 40 nových parkovacích míst podél ulic Hořicova a Svatopluka Čecha.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jihokorejci ale následně skóre otočili. Od 64. minuty si v bílém dresu české reprezentace zahrál i rodák z Olomouce Tomáš Chorý a od 85. minuty Mojmír Chytil ze Skalky na Prostějovsku. Reprezentanty teď čeká přesun do Spojených států amerických, kde příští čtvrtek budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ta prohrála v prvním zápase šampionátu s Mexikem 0-2.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme na střední Moravě. Ráno ještě jasno, během dne ale vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se přidají přehánky. Během odpoledne a večera se má od západu obloha zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Povane slabý, přechodně mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na silnici 46 za Ondrášovem u Moravského Berouna, když pojedete na Horní Loděnici. Kvůli stavebním pracím je tam vozovka v jednom místě zúžená na jeden pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Z
0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Máme tady pátek, víkend je před námi. No to se hned radostněji vstává. Jestli nemůžete probudit vaši mysl, tak si vzpomeňte na to, co budete rádi a značením dělat o víkendu. Já se například chystám na jahody. Budou se mrazit, z nich bude marmeláda. No už za chvíli nejrychlejší z vás, kdo se dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, získá dva lístky na parádní koncert Hana a Petr Ulrichovi a Javory Beat. Vystoupí příští pátek ve farní zahradě v Cholině. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Týma. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno, no a před námi je soutěž. Nejrychlejší z vás, kdo se právě teď dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, získá 2 lístky na parádní koncert. Hana a Petr Ulrichovi a Javory Beat vystoupí příští pátek 19. června od 19 hodin ve farní zahradě v Cholině. 2 lístky na vás čekají, volejte 221 555 444. Sourozenci Hana a Petr Ulrichovi jsou stálicemi na české hudební scéně. Hlavním důvodem oblíbenosti této dvojice je profesionálnost a umělecké výkony, na které nemá vliv čas. Hlas Hany a poetika textu Petra Ulricha jsou garantem jedinečného zážitku. Navíc je hudební doprovod sourozenců mimořádně pestrý, a to díky 2 hudebním sestavám, které je v současné době doprovázejí. V klasických Javorech dominují housle a cymbál, no a Javory Beat, které uslyšíme, tak svým způsobem to je takový návrat k rokovějšímu zvuku. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: Dobrý den, Roman.
0: Romane, Hana a Petr Ulrichovi a Javory Beat vystoupí příští pátek 19. června od 19 hodin ve farní zahradě v Cholině. No a vy budete tam. Gratuluji.
1: Děkuji. Jo, super.
0: S kým tam vyrazíte?
1: S manželkou.
0: S manželkou. Tak doufám, že si písničky, které tam budete slyšet, budete i splna hrdla zpívat.
1: Ano.
0: Tak jo, vydržte mi na telefonu. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 12. červnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, minuta po čtvrté na 8 a svátek má dnes Antonie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatá Tonička, mívá často uplakaná očička. No dnes je sluníčko, ojediněle se může vyskytnout slabá přeháňka a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme polojasno bez větří 12 stupňů tepla, píše František. Petr je ve Vyškově, kde teplota na sluníčku je 20 stupňů, ale v chládku 15. Honza z Písečné napsal, teploměr ukazuje jen 9 stupňů, je jasno, sluníčko vykouklo, tak to brzy napraví. Větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu a vlhkost vzduchu vysoká 1,90%.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Patří mezi 7 největších divů České republiky. Stala se stavbou století. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu Hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 7:30. Dobré ráno. Umělci Moravského divadla Olomouc dnes večer uvedou poslední premiéru končící sezóny. Půjde o činoherní tragikomedii Mladý Humble z pera Charlotte Jonesové. Režie inscenace plné zvratů, překvapení a černého humoru se ujal Pavel Kek. Mladý Humble je podle tvůrců parafrází hamletovského tématu.
1: Herečka Charlotte Jonesová napsala hru pro kolegy, kteří hráli inscenaci Hamleta, vysvětluje režisér Pavel Kek.
2: Je to, teď to bude znít trochu nadsazeně, ale svým způsobem to pravda je, Hamlet 21. století. Hamlet se nemenuje Hamlet, ale Felix. Není to Kralevic dánský a nepřijíždí na Elsinor, ale je to teoretický astrofyzik a vrací se do svého rodného domu. Ta podobnost je zásadní v tom, že se vrací na pohřeb vlastního táty.
3: Já jsem přijel domů, prošel jsem celý dům a zjistil jsem, že všechny tátovy věci jsou pryč, jeho oblečení, prostě všechno.
1: Odkazů na Hamleta je v Mladém Humblovi řada a slovních hříček taky. Například slavnou větu být či nebýt pozměnila autorka předlohy Charlotte Jonesová na be, tedy včela, or not to be. Doplňuje dramaturgině Anna Smrčková.
4: Ta hra je z roku 2001. To první uvedení v Anglii zaznamenalo vlastně fenomenální úspěch a ta inscenace získala řadu nejen diváckých, ale i odborných cen.
3: Když něco nevidíš, ještě to neznamená, že to neexistuje.
4: Co?
3: Černé díry. Pozorovat je nemůže, alespoň ne bez vysoce sofistikovaných mikročiček.
5: Nepokoušej se mě omráčit vědou, Felixi.
1: Astrofyzika a zcela nepraktického člověka Felixe Humblea hraje Lukáš Červenka.
6: Felix Humble myslí na to, co se stane, když projde černou dírou. Veškeré matematické vzorce a výpočty už mu od rána běží v hlavě. Nejkrásnější na tom je, když tohle převezmete do svého vlastního života.
7: Floro.
5: George, nevzrušuj se, je teprve půl jedné.
7: Ty víš, co chci.
5: Ano.
7: Já vím, že je brzy, ale čekal jsem hodně dlouho.
1: Felixovu matku hraje Romana Julinová. Se svým manželem Zdeňkem jsou na jevišti milanecký pár. Podle Romany to byla zvláštní zkušenost, kterou rozesmála i svoje herecké kolegy.
5: Naše manželství to velmi obohatilo. A pan režisér, a musíš víc obletávat a víc a víc. A Zdeňka taky má svoje limity. A já zírám, co můj muž umí. A jsem z toho opravdu velmi nadšená. Přijele doporučuju si občas zahrát nějakou takovou pěknou roli se svým vlastním mužem.
1: Premiéra inscenace Mladý Humble v Moravském divadle začíná dnes v 19 hodin. V této sezóně je to poslední 11. premiéra. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk-Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zlevnily. Litr benzinu Natural 95 se prodává v průměru za 40 korun a 50 haléřů. Před týdnem byl o téměř 80 haléřů dražší. O 5 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 38,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. V areálu olomouckého výstaviště Flora jsou dvě nové národní sbírky. Jedná se o sbírku česneky v botanické zahradě a historickou sbírku kaktusů. Už dřív status národní sbírky získala sbírka růží v rozáriu. Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým neudržel vedení. Ve druhém poločase se po dlouhém autovém vhazování prosadil hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale stav otočili. Počasí. Ráno bude v Olomouckém kraji ještě jasno, během dne pak čekejte vývoj kupovité oblačnosti a přidají se lokální přehánky. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 44 mezi Zvole a Vlachovem na Šumpersku. Cestáři tam sekají trávu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se podíváme k Přerovskému soudu, kde probíhá líčení v případu krádeže kabelů, která přerušila provoz vlaků. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pátečního rána vás a probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Škodu zhruba 2,5 milionu korun na přerušení provozu vlaků na páteřním železničním koridoru si vyžádala loni v listopadu krádež kabelů Jezernice na Přerovsku. Policejní hlídka krátce po ní zadržela tři podezřelé. Ve čtvrtek stanuli před okresním soudem v Přerově.
1: Panu Michailovi se loni v neděli 2. listopadu večer výrazně zkomplikovala cesta vlakem z Ostravy do Brna.
2: Po půl hodině cesty jsme dorazili do hranic na Moravě, kdy náš vlak nechali více jak hodinu čekat bez jakýchkoliv informací. Potom, co nás v 19.44 poslali ven, nikdo nic nevěděl, ani kam autobus přijede, kde máme čekat, nebo jestli se ještě dneska z hranic dostaneme.
1: Provoz na vytížené železnici totiž zastavila krádež kabelů u Jezernice na Přerovsku. Policisté nedaleko místa činu zadrželi tři muže v autě, ukradené věci měli naložené v kufru. Jejich jednání bylo podle státního zástupce Petra Klimeše společensky nebezpečné a škodlivé.
3: Opravdu se jednalo o zásadní, důležité traťové zabezpečovací zařízení a hlavní železniční trati, to znamená Ostrava Olomouc, a ta míra ohrožení dle mého názoru byla vysoká, takže v tomto směru společenská škodlivost je vysoká.
1: Všichni tři obžalovaní se k činu přiznali, hrozí jim až 6 let vězení. Nejmladšího z trojice mužů obhajuje advokát Petr Kocur.
4: Klient se ke své trestné činnosti doznal, co do viny není žádná obhajoba, no a co do trestu, tak věříme, že trest bude podmínečně odložen, že splní předpoklady pro podmínku. Ano, uvědomuje z toho, lituje to, je třeba říct, že je to člověk, který od 18 let pracuje, vydělává víc jak 30 tisíc čistého, no a bohužel příležitost dělá zloděj.
1: Škodu v případu dva dopravy.

0: se výpověďmi svědků. Z Přerova Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 12. června, svátek má Antonie a za minutu bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v červnu nedá do klasu. Červenec nažene v času, no dnes sluníčko ojediněle se může vyskytnout. Slabá přehánka a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. V Žárové je polojasno a teplota z nočních 6 stupňů už překročila 10 stupňů Celsia. Hlásí Tonda. Bodíkov se probouzí z mlhy, do polojasna je 14 stupňů, bez větří, píše Vlaďka, Bystrovany 12 stupňů Celsia, vzkaz od Olgy, která bude dnes na oběd vařit burstguláš, tak ať se vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme: vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představu

0: přinášíme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:03. Dobré ráno. Probouzíme se do pátečního dne. Víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Sobota od 8 hodin sraz historických vozidel Němčice nad Hanou. Přijďte se podívat, napsal Jirka z Prostějova. Jirka z Olomouce hlásí, že o víkendu se vydá na Svatý kopeček i do zoologické zahrady. O víkendu budu dávat dříví do sklepa, takový jasný plán má zde nás Holubic, tak ať záda z toho nebolí. Ve Staré Vsi u Přerova se o víkendu uskuteční charitativní megaburza pro útulek voříšek, kterou pořádá Motomamka. V sobotu i neděli bude od 10 do 18 hodin probíhat prodej oblečení, chystá se tombola a mnoho dalšího. To už je vzkaz od Hany. Tak děkuji za vaše zprávy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 8 hodin. Děti ze základní školy v Určicích dostanou vysvědčení už dnes. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Kauza otrávených nápojů nastražených na pracovišti míří k olomouckému soudu. Děti ze základní školy v Určicích dostanou vysvědčení už dnes. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou. Dnes bude oblačno a teploty do 19 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoucký soud se bude příští týden zabývat případem otrávených nápojů. 48letý muž je obžalovaný z vraždy a pokusu o vraždu. Policie ho zadržela v souvislosti se sérií požárů v lesích na Bruntálsku. Podle kriminalistů ale v minulosti také nastražil otrávené nápoje ve zbrojovce ve Šternberku, které připravili o život jeho kolegu a dalšího vážně zranili. Kartony s jedem v pití však rozmisťoval i na dalších místech v Olomouci, kde se pohybovali bezdomovci. Část kauzy týkající se žhářství v lesích policisté zatím neuzavřeli, potvrdila bruntálská státní zástupkyně Zuzana Ševčíková.
2: V trestní věci, která je vedena u okresního státního zastupitelství v Bruntále, doposud probíhá vyšetřování. V této fázi těžko můžeme odhadnout, jestli bude nutné provádět ještě nějaké další dokazování nebo jen ty důkazní prostředky, které ještě chce opatřit policejní orgán.
1: Učitelé základní školy v Určicích na Prostějovsku dětem už za chvíli rozdají vysvědčení. Školní rok pro ně končí dřív kvůli plánovaným stavebním úpravám, říká ředitelka školy Marcela Melková.
3: Jedná se o protipožární opatření, rekonstrukci několika tříd a potom propojení naší chodby s nově vybudovanou chodbou, která nám spojuje novou výstavbu a propojuje školní jídelnu.
1: Rudolfova alej na olomouckém výstavišti Flora bude dnes tradičně hostit 12-hodinovou štafetu na invalidním vozíku. Na účastníky všech generací čeká 1/4 kilometru dlouhá trať, kterou může každý zdolat svým tempem. Chybět nebude pestrý doprovodný program. Akce má za cíl propojit oba světy, řekl mluvčí pořádajícího spolku Trend vozíčkářů Olomouc Milan Papežík. Sport. Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji po 20 letech. Zápas zhodnotil kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
4: Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
1: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastoupí v dalším utkání český tým, a to příští týden ve čtvrtek.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekejte ráno ještě jasno, během dne ale vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se přidají přehánky. Během odpoledne a večera se má od západu obloha zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane slabý, přechodně mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně projíždějte po silnici 47 mezi Bezměrovem a Popůvkami. Cestáři tam provádí údržbu dopravních značek.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Probouzíme se do pátečního rána, víkend před námi. Někdo bude pracovat na zahradě, jiní se vydají na výlet. No, po jednom takovém výletu říkala kamarádka, že už ví, co je karma, když je dítě celé po vás. Za chvíli další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Dnes se Martin Písařík bude věnovat oblíbeným skládačkám a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Karel Gott a právě teď bude zpívat Kristýna. Dobré ráno. We'll be right back.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Skládáte rádi pucle? Právě těmto oblíbeným skládačkám se bude v tuto chvíli věnovat Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 12. června, minuta po čtvrt na devět a svátek má Antonie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. No dnes sluníčko, ojediněle se může vyskytnout slabá přeháňka a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 12 stupňů a svítí sluníčko. Chystám se dělat uzené maso s bramborem a odpoledne budu hrabat a vyvážet pokosenou trávu. Velké Losiny 11 stupňů, sluníčko se usmívá, to už píše Božena. Jeseník 10 stupňů, chystám se na nákup a potom budu smažit květák. Vzkaz od Markéty.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
4: Které utajené hudební klenoty se po více než 70 letech dočkaly svého vůbec prvního vydání a jak zní nejčerstvější nahrávky, ve kterých ožívá odkaz legendárních sběratelů i čistá radost dětských zpěváků. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na další objevitelskou cestu napříč folklorními regiony. Tématem totiž budou novinky k folklornímu poslechu v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8:30. Dobré ráno. Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se zapojili ve čtvrtek v Olomouci do cvičení, které simulovalo rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie. Prověřit mělo jejich připravenost, jak se při takové mimořádné události zachovat.
1: My jsme to cvičení rozehráli tím, že došlo k nehodě traktoru.
2: Popisuje mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. V modelové situaci traktor narazil do jednoho z opěrných bodů elektrické soustavy a to vedlo k rozsáhlému výpadku proudu.
1: Předpoklad je třeba 72 hodin, kdyby ten proud nešel, což pro mnoho znamená velký problém.
2: Hasiči tak testovali přechod na náhradní zdroje, říká Balážová.
1: Od rána jede celý náš areál na tom náhradním zdroji. To je taková zatěžkávací zkouška.
2: Součástí cvičení bylo svolání krizových štábů, ale také zřízení takzvaných bobů, vysvětluje Balážová.
1: To jsou takové zázemí pro obyvatele. Ta zkratka vlastně vznikla z toho, že to je bod bezpečí pro obyvatelstvo.
2: Jedno ze zázemí vzniklo na olomouckém letišti, druhé v tělocvičně základní školy na Tererově náměstí. Pokračuje tajemník krizového štábu města Olomouce Jan Langer.
3: Máme tady zhruba 100 lůžek kapacity, které jsme schopni spohotovit do 5 hodin. Tento objekt vybaven zdrojem náhradní elektrické energie, to znamená má vlastní elektrodiesel.
2: V případě reálného blackoutu by si lidé v těchto místech mohli dobít svá elektronická zařízení a zároveň by zde našli i základní zázemí, pokračuje Langer.
3: Vidíme tady standardní dvoupatrovou postel, každý z těch klientů dostane své místo, na příchodu bude zaevidován, dostane náramek, aby jsme věděli, že patří sem, dostane čisté povlečení, dostane zubní kartáček, pastu a samozřejmě v případě, že to situace vyžaduje, tak i zajišťujeme stravu po dobu pobytu.
2: Cvičení se účastnili desítky složek integrovaného záchranného systému, ale také řada dalších institucí, doplňuje Balážová.
1: I obě nemocnice, magistrát města, krajský úřad, máme tam například ZOO Olomouc, samozřejmě služby, to znamená vodárny, plynárny a zapojili jsme poskytovatele mobilní sítě.
2: Cílem cvičení bylo ověřit funkčnost náhradních zdrojů, ale také prověřit akceschopnost a spolupráci mezi jednotlivými složkami, říká Balážová.
1: Komunikace mezi těmi jednotlivými štáby, komunikace u zásahu třeba pro naše jednotky, protože kdyby došlo k výpadku signálu, jako například při povodních na Jesenicku, tak to byl pro nás jako veliký problém.
2: Podle primátorky Olomouce Miroslavy Ferancové z hnutí ANO mají takováto cvičení smysl.
4: Je vždycky dobré, když se to dělá takovou formou skoro ostré akce, kdy vlastně ty problémy, které mohou nastat, se najednou začnou objevovat. My si nachystáme scénář, jak je budeme řešit a v případě, že by se to opravdu stalo, tak už víme, jak bychom měli postupovat.
2: Cvičení budou záchranné složky a další zapojené subjekty vyhodnocovat dnes na společném workshopu. Ten ukáže, co je potřeba zlepšit. Z Olomouce Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Společnost České štěrkopísky neuspěla u krajských radních se snahou prosadit prostřednictvím změny krajských zásad územního rozvoje plánovanou těžbu štěrkopísku na ložisku mezi Věrovany na Olomoucku a Citovem na Přerovsku. Krajská rada doporučila zastupitelům, aby navrhovanou změnu zásad územního rozvoje nepořizovali. Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v květnu lidem nové hypotéky dohromady za víc než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Průměrná výše hypotéky byla v květnu zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Průměrná hypotéční sazba se oproti dubnu zvýšila asi o desetinu na 4% a 67 setin. Na svatý kopeček u Olomouce se v sobotu sjedou Rómové z celé České republiky i Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Uvedla to Kristýna Uchytilová, spořádající olomoucké charity. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jihokorejci ale následně skóre otočili. Ve druhém poločase si zahrál i rodák z Olomouce Tomáš Chorý a Mojmír Chytil ze Skalky na Prostějovsku. Počasí. Ráno ještě bude v Olomouckém kraji jasno, během dne pak čekejte vývoj kupovité oblačnosti a přidají se lokální přehánky. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se na dálnici D46 na 7. až 11. kilometru mezi Drysicemi a Brodkem u Prostějova v obou směrech. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Vítku, mám také víkendový tip, píše Jarka. Dobrochovský park bude v sobotu od 14 hodin dějištěm festivalu Dobrofest. Zahrají Prolom, Čtyři tetky, Na volnoběh, Divousy, Poslední kovboj, Country kavalerie a STS Chvojkovice Brod. Chystáme se s rodinou o víkendu na Sovinec, to už píše Filip. Bude tady gotický rytířský turnaj, souboje na sekery, palcáty a meče, ale i dobové tance a mnoho dalšího. Divadlo Šumperk bude v sobotu od 14 hodin hostit divadelní přehlídku Galimatyáš s podtitulem Časoběh uloupených pokladů. Na scéně se vystřídá několik souborů, píše Tomáš. Jirka napsal, areál Bohema ve Zlatých horách bude v sobotu dějištěm 9. ročníku závodu horských kol Křížová stezka. Prezentace od 8:30 ráno. Taky děkuji za vzkazy, těším se ještě na další, uslyšíte je do 10 minut.
1: Český rozhlas Olomouc,

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Je tady pátek a svátek má Antonie. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatá Tonička mívá často uplakaná očička. No dnes sluníčko ojediněle se může vyskytnout slabá přeháníka a teplota do 19 stupňů Celsia. Jak je u vás? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za zprávy. Jeseník 10,5 stupně, chystám se okopávat na zahrádce, píše Majka. Postřelmov 12 stupňů Celsia, to už je vzkaz od Ivana, bude vytrhávat poslední kedlubny. Lipník 12,5 stupně, tolik naměřila Lucie, ta se těší na víkend plný návštěv.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
4: Kdyby snad

0: Hrajme písničky, které nestárnou, nekonečná, a Iveta Bartošová právě teď zněla ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne. Víkend před námi, a tak jste mi celé ráno posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme ještě na další vzkazy. O víkendu navštívíme Pradědovo dětské muzeum v Bludově. Od pátku do neděle tady bude dětský gastrofestival Nebe na talíři, vzkaz od Jany. Chystáme se na zámecké slavnosti a klání pro zámeckou paní na zámku ve Všechovicích, píše Mirek. Monika láká na divadlo. Hřiště v Hraběšicích ožije v sobotu od 14 hodin. Akcí Hraběšický havran návštěvníci se mohou těšit na dětské i dospělé divadlo, koncerty a nebude chybět doprovodný program pro děti. Dnes bude v jesenické klášterní kapli letní koncert jesenického smíšeného pěveckého sboru, začátek v 19 hodin, to už píše Radka. Litovel se v sobotu promění v hanácké Benátky, píše Eva. Tož těšíme se na Žalmana, vystoupí i Ivan Hlastrio, Petra Janů, Doktor PP, bude i Minizo, loutkové pohádky nebo parkour show. Honza píše: chystám se podívat na rychlé stroje v sobotu a v neděli bude mistrovství České republiky v autokrosu na trati v Přerově. V sobotu bude od 8 hodin probíhat trénink, od 13.30 první rozjížďky, v neděli se od 8 hodin jedou další rozjížďky a od 12:30 odpoledne semifinále a finále. Tak děkuji za vaše vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. I více o tom uslyšíte ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemný pátek a víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Soud začal projednávat případ listopadové krádeže kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Hrad Šternberg zve na výstavu inspirovanou světem květin a exotické vegetace. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou. Dnes bude oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Okresní soud v Přerově otevřel ve čtvrtek případ loňské listopadové krádeže kabelů u Jezernice. Kvůli ní na páteřní železniční trati dočasně nemohly jezdit vlaky. Škodu dva vlakoví dopravci a správa železnic dohromady vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Z krádeže se u soudu zpovídají tři muži. Policejní hlídka je zadržela nedaleko místa činu.
2: Jednání obžalovaných bylo podle státního zástupce Petra Klimeše společensky nebezpečné a škodlivé.
3: Opravdu se jednalo o zásadní, důležité traťové zabezpečovací zařízení a hlavní železniční trati, to znamená Ostrava, Olomouc, a ta míra ohrožení, dle mého názoru, byla vysoká.
2: Všichni tři muži se přiznali, nejmladšího z nich obhajuje Petr Kocur.
4: Co do viny, není žádná obhajoba, no a co do trestu, tak věříme, že trest bude podmínečně odložen. Že splní předpoklady pro podmínku.
2: Jednání soudu bude pokračovat 2. července. Z Přerova Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí. Řekl to mluvčí armády Martin Kresta. Na hradě Šternberg dnes začne výstava obrazů s názvem Zasněná. Olejomalby autorky Julie Zapletalové představí svět květin a exotické vegetace. Vernisáž je v 17 hodin ve Strážním domku v areálu památky. Expozice potrvá do konce září, říká kastelán Dominik Vadrný.
5: Vystavená díla zahrnují obrazy různých formátů, od menších komorních prací až po rozměrná plátna. Ve všech se naplno projevuje autorčina citlivá práce s barvou a expresivní rukopis. Sité odstíny, dynamické tahyštěstce a bohatá struktura malby vytvářejí působivý svět, který osciluje mezi skutečností a fantazií.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Soupeř pak ale skóre otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
6: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se přidají přehánky. Během odpoledne a večera se má od západu obloha dále zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, přechodně mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 před exitem 253 Kojetín ve směru na Kroměříž. Cestáři tam v odstavném pruhu pracují na údržbě vozovky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hezký
7: Hezký poslech, dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc, přeje Tomáš Kedzior. Velké oslavy chystají na zítřek ve Zvoli, bude se tam světit zcela nový presbytář kostela, slavit 150 let od vysvěcení hlavního oltáře a k tomu ještě jubileum tamního kněze. Pozveme vás na to za chvíli a budeme mluvit i o jiných akcích, které se konají. No a rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou nás tentokrát zavede až do Drahan, tedy na kopce, opravdu hodně vysoko. Tak přeji pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc zveme na oslavy 150 let od vysvěcení hlavního oltáře kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, k tomu ještě konsekrování olomouckým arcibiskupem nově vytvořeného liturgického prostoru v presbytáři, na kterém místní i stavbaři a umělci pracovali 4 roky. To všechno čeká farníky i tamní hosty už tuto sobotu. Samozřejmě, že ve Zvoli, a slavit bude také duchovní správce František Eliáš.
1: Je nový kompletní liturgický prostor, tedy presbytář, především nový oltář, obětní stůl, kříž a ambon a také sedes. A přitom je výpravným způsobem z různých druhů mramoru vytvořený presbytář jako takový.
2: Jak dlouho celá stavba trvala?
1: Bylo to vlastně 4 roky, co na tom takto intenzivně pracujeme. Je pravda, že tam byl rok přípravy, než Petr Váňa mohl začít. Co je důležité, zadání na koncepci dostal inženýr architekt Ivo Zkoumal, který se s tím popasoval. A Petr Váňa potom musel do této koncepce vstoupit už jako ten, který ji realizuje, ale ono to samozřejmě mělo ještě docela dlouhý vývoj. Krásně se to podařilo dotáhnout.
2: O víkendu přijede arcibiskup Monsignor Josef Nuzík, bude se vlastně posvěcovat tady ten prostor. Ale ono to není jenom tak náhodou, protože je to přesně 150 let od doby, kdy byl vlastně vysvěcen oltář, který stojí do dneška.
1: Ano. Kardinál Bedřich z Fürstenberga před 150 lety konsekroval celý kostel, protože zde kostel v polovině 19. století vyhořel. Ten nový byl dokončen zhruba 1865 a 1866 ho kanovník některý, si nepamatuju který, požehnal provizorně, protože byly zrovna pruské války a bylo nebezpečí, že armáda zabere ten kostel pro svoje účely, které nejsou v žádném případě sakrální. Tím vlastně byl dán kostel do užívání a 10 roků na to, když kardinál Fürstenberg regotizoval olomouckou katedrálu, mu vybili některé oltáře, tedy ty barokní, a my jsme ve Zvoli dostali 3 z nich. Všechno to dobře sloužilo až do druhého vatikánského koncilu, kdy můj předchůdce Pátr Vojtěch Vrtílek vytvořil takové provizorium dřevěné. Když se v tom dřevěném oltáři objevil červotoč, tak farníci řekli, dáme se do toho z gruntu.
2: Takže to provizorium konečně dostalo tuhle konečnou podobu.
1: Ano.
2: No a já prozradím, že tady nebude slavit jenom kostel, nebude se jenom posvěcovat oltář, ale že budete slavit i vy, nejenom tedy životní jubileum 70, ale zároveň 40 let v kněžské službě. Tak jakých bylo to 40 let ve službě, hlavně tady na Šumpersku, protože vy jste původem odinu.
1: Ano, jsem z druhé strany Jeseníku, z Oderských vrchů. Tady jsem se dostal do Šumperka v roku 1987, rok na to do Velkých Losin, potom 25 roků v Zábřeze a tady jsem tak na důchod.
2: Budete slavit i osobně, protože to je důvod vlastně k oslavě.
1: Ano, na novém oltáři budu slavit svoje stáří. Tuto sobotu v 11 hodin arcibiskup Josef Nuzík začne slavnostní bohoslužbu, při které konsekruje nový oltář. Bude to slavnostní završení celé té práce na tom, aby kostel odpovídal liturgii druhého vatikánského koncilu.
2: Se Zvolem Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zemí. Posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Muzeum Šumperk chystá na dnešek od 17:30 narozeninovou muzejní noc a v Přerově tam se zase připravuje folklorní festival. Za chvíli o něm budeme mluvit.

0: Ramacoty v dopolední Českého rozhlasu Olomouc, ale teď trošku na jinou notečku. Moravský a český folklor, také hosté z Polska, bohatý doprovodný program, to vše nabídne folklorní festival Přerov, který se už po 19. koná jednak dnes, ale také zítra v parku Michalov a na nábřeží protifašistických bojovníků v Přerově. Letošní dramaturgie slibuje pestrou přehlídku stylů. V dopolední Českého rozhlasu Olomouc nám to potvrdí předseda pořádajícího folklorního souboru Hana Tomáš Barbořík. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Tomáši, tak co si pod tou pestrou přehlídkou stylu máme představit?
1: Tak my jsme folklorní festival, takže on ten styl je jasně daný, ale bude tam spousta doprovodných akcí a ten folklor my pojímáme tak trošičku netaričně, snažíme se, takže v tom ta pestrost bude. Bude tam spousta pozvaných hostů z různých folklorních oblastí, z České republiky, ale i z Polska, takže o tu pestrost nebude nouze.
0: No a začněme tedy rovnou dneškem, protože v 18 hodin to startuje na Přerovské náplavce. Co a kdo tam bude?
1: Tak ta Přerovská náplavka, to je takový náš pracovní název. Je to na nábřeží protifašistických bojovníků a budou tam naši vzácní hosté, takové muzikantské uskupení, které se nazývá MDŽ, muzikantky, dámy, ženy. Je to trio výborných muzikantek, textařek, zpěvaček, se kterými jsme měli možnost se setkat v loni při takové akci v Přerově a moc se nám líbili, tak jsme je pozvali. Hlavně z toho důvodu, že jejich tvorba čerpá podstatnou měrou z těch folklorních lidových motivů.
0: Rozumíme.
1: Tak, proto jsme si je trošku oblíbili a těšíme se na jejich vystoupení.
0: Tak to bude velmi zajímavé, čili dnes v 18 hodin na nábřeží protifašistických bojovníků v Přerově. Ten hlavní program bude zítra v Přerovském parku Michalov. Od kolika do kolika a jaké soubory tam vystoupí?
1: Tak ten hlavní program skutečně bude v Přerovském parku Michalov a začínáme ve 14 hodin oficiálním slavnostním zahájení a pak se tam budou střídat soubory, jak už jsem říkal, z Čech, z Moravy a z Polska. Ta česká sekce bude zastoupena folklorním souborem Jitřenka z Dolní Černé anebo práchenským souborem Písní a tanců ze Strakonic. Trošku blíž z Moravy k nám přijede mužský sbor Lanžhota a folklorní soubor Pentla z Boršic a naši vzácní hosté z Polska přijedou z veliké dálky až od Baltského moře. Jmenují se Psotkovaně, doufám, že jsem to řekl správně. Na ně se velice těšíme, přinesou k nám folklor z oblasti Kašubska, slibují předvést své historické hudební nástroje, tradiční písničky, takže také moc se těšíme na naše vzácné hosty.
0: Tak program vypadá skvěle, máte tam i nějaké takové ty doprovodné aktivity pro děti nebo i něco dalšího?
1: Ano, ano, velkou doprovodnou aktivitou pro děti je akce, které říkáme folklorní střídky, která probíhá už 14 dní před začátkem festivalu. Je to určeno pro děti z mateřských škol a prvních stupňů základních škol, kde na ornitologické stanici Orny s podvedením zkušených lektorek ty děti absolvují takový interaktivní program, kde se setkávají s takovým tím běžným životem, který byl u nás před těmi 12 lety na venkově. Mohou si zkusit prát prádlo, upéct nějaký chleba, podojit krávu a jednotlivé aktivity tady z tohohle workshopu si budou moct návštěvníci a děti vyzkoušet i přímo zítra odpoledne na festivalu.
0: Tak to opravdu je velmi dobré a když si posluchači a návštěvníci budou chtít zaspívat nebo zatančit při poslechu lidové muziky, určitě to samozřejmě půjde během těch vystoupení, ale myslím, že tam máte taky ještě něco speciálního tady k tomu tanci a zpívání.
1: No samozřejmě, bez tance, bez zpívání by to nebyl folklorní festival, takže po skončení toho hlavního programu už potom je taková spontánní zábava s cymbálovou muzikou, venku pod hvězdami, všichni si budou moct zatančit, zaspívat, jak je libo.
0: Tak Tomáš Barbořík, předseda folklorního souboru Hana, který vlastně to všechno organizuje, nevím, jak udělal, že vstupné na festival je dobrovolné, jak je to možné?
1: Tak to není určitě mojí zásluhou, ale máme velice dobré a štědré podporovatele. Musím jmenovat určitě Olomoucký kraj a statutární město Přerov, který nám vychází, co se týče té finanční podpory a nejen jí velice vstříc, takže tímto moc krát děkuji. A tím pádem nemusíme vybírat vstupné.
0: Každopádně, kdo bude chtít zaplatit, tak určitě nějaká kasička na místě bude. Tak tedy ještě jednou folklorní festival Přerov. Kde a kdy dnes a zítra?
1: Tak abych to shrnul, dneska v Přerově na nábřeží protifašistických bojovníků v 18 hodin večer koncert kapely MDŽ a zítra v parku Michalov od 14 hodin hlavní program folklorního festivalu.
0: U toho všeho bude také Tomáš Barbořík z folklorního souboru Hana, se kterým jsme mluvili teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnešní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc už je připravená rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou. Vydáme se až do Drahan. Je to městys poměrně vysoko v kopcích, jeho historie sahá až na počátek 14. století a možná ještě i o kus dál.
1: Od Pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Drahany na Prostějovsku patří mezi nejjižněji položené aglomerace kraje. Svou polohou na náhorní plošině vrchoviny, které městy zdal své jméno, se dá obec počítat mezi horské osady, i když i zde už zimy pravda nejsou to, co bývaly. Jméno Drahany pochází buď z osobního jména Drahan, což by mohl být zakladatel obce, nebo od podstatného jména Draha, což lze do současného jazyka přeložit jako cesta. V tomto případě cesta vedoucí drahanským žlebem z Prostějova do Brna. A právě tuto cestu střežil dávný hrad Drahuš, dnes nazývaný Starý Plumlov, jehož nepatrné zbytky se ukrývají v lese ve vojenském prostoru Březina, asi kilometr a půl severozápadně od současného městyse. A právě tento hrad je jmenován mezi dobitými sídly loupeživých rytířů v roce 1310 z rozkazu krále Jana Lucemburského. V roce 1322 pak král Jan prodal Drahany Vokovi Skravař. Rotmánu Skravař pak držel plumlovské panství, pod které obec nově spadala až do roku 1495. Byla to pro městečko, jak byly Drahany už od roku 1348 nazývány, těžká doba, zejména za husitských válek, kdy město poplenili kališnické bojůvky. Následnými majiteli Plumlova se pak stali příslušníci rodu pánů z Pernštejna. Za jejich držby Drahany opět zkvétaly. V roce 1590 už tady žilo téměř 40 usedlých rodin. Ze stejného roku jako první zmínka o obci pochází i nejstarší dokument o existenci farnosti a kostela v Drahanech. Po vypálení městečka husity a jeho poklesu na pouhou obec neměli o zdejší kraj kněží příliš zájem. Mimo jiné i proto, že majetky původně přináležejících faře byly zabrány jinými držiteli a kněz zde byl odkázán pouze na dobročinnost farníků. V 16. století byl v Drahanech poprvé zmíněn luterský kazatel. To se změnilo po koupi panství Karlem z Lichtenštejna v roce 1590. Ten v roce 1611 dosadil do Drahan katolického správce a původního luterána vyhnal. Ani to však nezabránilo strašlivým škodám v obci, které způsobila 30-letá válka. Z původních 40 usedlostí jich po válce zbylo osídlených jen 18. Jako pustá je uváděna i zdejší rychta, zanikla farnost a uprostřed zbytava zůstal jen malý dřevěný kostel. Obec byla v roce 1633 přifařena do Určic a v roce 1660 pak do Jedovnic. Teprve roku 1790 prostějovský děkan František Kellner posvětil z brusu nový kostel. V roce 1830 k němu přibyla i nová fara a v Drahanech tak vznikla opět samostatná farnost. Patrně už počátkem 18. století zde existovala škola. Ta postupně získala vlastní budovu a v roce 1929 k ní přibyla i škola měšťanská. Obec patřila pod správu Lichtenštejnského panství až do roku 1848 a až do roku 1925 hospodařil na některých pozemcích vesnice Lichtenštejnský velkostatek. Drahany měly v roce 1900 nejvíce obyvatel v historii, celkem 1085. Zemědělství a drobné řemeslné výroby byly hlavním zdrojem obživy místních obyvatel. Zajímavostí Drahan, ale i okolních obcí byla domácí kryčovská výroba pro prostějovské oděvní firmy. Další pohroma však přišla na Drahany spolu s německou okupací v roce 1939. Záhy bylo rozhodnuto o rozšíření vojenského újezdu a městečko bylo zcela vystěhováno. Mnoho domů bylo poškozeno, několik úplně zbořeno a došlo tím také k výraznému poklesu zdejších obyvatel. Ti našli z velké části domov ve vysídlené původně německé Libině na Šumpersku. Drahany mají vůbec krásné okolí, k památkám obce pak patří jak kostel, tak školní budovy a také několik drobných památek. A málo kdo ví, že přímo v suterénu původní měšťanské školy pramení řeka Haná. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Drahan, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: odpoledne s Kali, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Záchranáři uspořádali v Olomouci cvičení simulující dlouhodobý výpadek elektřiny. Do sobotního půlmaratonu v Olomouci se zapojí i lékaři. Fotbalová reprezentace prohrála na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou. Dnes bude oblačno a teploty do 19 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Pracovníci magistrátu škol, ale taky hasiči a policisté si vyzkoušeli ve čtvrtek v Olomouci, jak postupovat při rozsáhlém výpadku dodávek elektřiny. Cvičení mělo mimo jiné prověřit funkčnost náhradních zdrojů a jak spolu jednotlivé složky komunikují a spolupracují.
5: My jsme to cvičení rozehráli tím, že došlo k nehodě zemědělské techniky, která nabourala do podpůrného bodu elektrické soustavy a tím vlastně došlo k výpadku energie na velkém území města.
6: Popisuje mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Do cvičení se zapojili desítky hasičů, policistů i dalších institucí.
5: I obě nemocnice, magistrát města, krajský úřad.
6: Říká Balážová. V rámci cvičení vznikly takzvané body bezpečí. Jeden z nich byl v tělocvičně základní školy na Tederově náměstí. Doplňuje tajemník krizového štábu města Olomouce Jan Langer.
7: Máme tady zhruba 100 lůžek kapacity. Tento objekt vybaven zdrojem náhradní elektrické energie.
6: Cílem cvičení bylo prověřit náhradní zdroje i koordinaci všech zapojených subjektů. Vyhodnocení proběhne dnes na společném workshopu. Z Olomouce Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Olomouc zítra ožije sportem. Koná se zde další ročník olomouckého půlmaratonu. A letošní novinkou bude speciální zdravotnická služba. Zajišťovat ji bude skupina lékařů, kteří se zúčastní závodu, vysvětluje marketingový ředitel akce Jiří Nečásek.
8: Doktoři, kteří se obětovali a místo, aby běželi na svůj čas, tak běží a po trase jsou rozmístěni v tom startovním poli a vědí, jak zareagovat. Máme tady konkrétní příklad vlastně z Českých Budějovic, kde dostal běžet epileptický záchvat a tam už musíte zareagovat trošičku jinak, než normální laik by dělal první pomoc.
3: Na trasách budou tradiční medical pointy nebo hlídky s defibrilátory. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase skupiny mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. První soutěžní start za národní tým si připsal 23-letý záložník Alexander Sojka, pro kterého bylo utkání těžké hlavně ve chvílích, kdy Češi hráli dlouho bez míče.
9: Myslím si, že to bylo tím, že Korea dobře držela balon. My jsme vlastně tam běhali, ale měli jsme hrozně daleko, takže jsme se tím vyštavili a když jsme získali míč, tak jsme ho nebyli schopni nahoře udržet. Ani jsme tam měli ty takový velký počet těch hráčů, jsme se tam strčili, takže tím jsme to zase ztráceli a Korea, musím říct, že měla velice dobrý individuality a dokázala to vyřešit.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte v Olomouckém kraji vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se přidají přehánky. Během odpoledne a večera se má od západu obloha dál zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, přechodně mírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 za exitem 244 Mořice ve směru na Brno. U krajnice stojí porouchané osobní auto.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Český rozhlas Olomouc vám přeje dobré páteční dopoledne, pravda, tady v Olomouci. Vzhledem k blížícímu se olomouckému půlmaratonu je ten den trošičku hektický, hlavně vzhledem k automobilové dopravě, ale zvládneme to. Ať se vám dobře daří, přeje od mikrofonu Zora Ješková. V tuhle chvíli už otevíráme zvěřinec, veterinární a chovatelskou poradnu. Dnes tady pro vás bude a na vaše dotazy už za chvíli bude odpovídat veterinární lékař pan doktor František Špruček a také pro vás máme takový zajímavý pohled do nočních ulic města. Noční ulice měst, třeba takového Brna, totiž patří nejrůznějším živočichům a my se na ně v reportáži právě dnes podíváme. Tak ať se vám hezky poslouchá. Příjemné a pohodové páteční dopoledne.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vítejte při poslechu, tady je zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc a já jsem moc ráda, že můžeme přivítat veterinárního lékaře, pana doktora Františka Špručka z veterinární kliniky v Olomouci na Brněnské a v Unčovicích a pro okolí. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zdravíme vás, pane doktore, zdravíme také všechny posluchače, kteří mají rádi zvířata, také zvířátka chovají a potřebují poradit, ať už s nějakým tím pejskem, kočičkou, anebo s nějakým tím chovem. My se hned v úvodu budeme věnovat jednomu důležitému tématu, ale připomínám telefonní čísla k nám do studia, které můžete využívat. Číslo pro SMSky je 723 70 33 51. No a telefon pro vaše přímé dotazy telefonické je 221 555 444. Tak a my hned v úvodu s panem doktorem Františkem Špručkem otevřeme jedno velice důležité téma a to je registrace našich pejsků. Nevím, jestli to platí i pro kočičky a jestli ty jsou taky registrovány. Jsou to jenom psi. Jak to vlastně teď s tou registrací je?
2: Takže od 1.7., to znamená za pár dní, se spouští takzvaná centrální registrace psů, která bude pod komorou veterinárních lékařů a já vám řeknu asi takových pár zásad, jak postupovat, aby chovatelé věděli, o co se jedná. Takže kdy je nutné udělat registraci do centrální evidence? To znamená, chovatel musí zajistit zápis psa při označení zvířete čipem, to znamená při čipování.
1: A to je povinné?
2: To je povinné. Aha. Před zahájením, před předáním novému majiteli nebo nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině nebo při přeočkování proti vzteklině. Takže to jsou takové. A kdo to provádí? To znamená, po objednání a uhrazení poplatku veterinárnímu lékaři, toto provádí veterinární lékař a on je povinen tuto registraci udělat do 7 dnů od nahlášení chovatelem. Aha. Já teď mluvím pojem chovatel, protože ten se v legislativě změnil, majitel, chovatel, takže už neříkáme majitel, ale chovatel, takže ano, budu používat to slovo chovatel.
1: A vy říkáte teď, že veterinární lékař je povinen vlastně tu registraci udělat
2: on
1: za toho chovatele?
2: On není povinen, on na požádání chovatele tuto registraci provádí. To znamená, není to jeho zákonná povinnost, ale na požádání on tohleto tu registraci dělá. Jo? A při té registraci je důležité, aby chovatel dodal správné údaje. Nicméně veterinární lékař si ověří číslo mikročipu, pohlaví psa by mělo být zapsáno v tom centrálním registru, číslo pasu, pokud je, to znamená 5 pasporty při cestování v rámci Evropské unie, potom jméno a adresa chovatele, telefonní číslo a adresa místa chovu, jo. A potom údaje o očkování proti vzteklině a právě tady je trošku novum, že u registrovaných, takto registrovaných zvířat potom veterinární lékař průběžně zapisuje očkování proti vzteklině při každém očkování právě do toho centrálního registru, což nebylo předtím, aha, jo. A chovatel má přístup do tohoto registru a může měnit některé údaje. To znamená, může uměnit telefonní číslo, e-mailovou adresu, oznámit ztrátu, anebo taky nález zvířete. Takže toto je zase také novum, že chovatel může takto do toho vstupovat. Potom, ale jelikož tohleto registrace se bude muset, a to ještě zmíním později, udělat u všech pejsků, kteří jsou registrováni v různých soukromých registrech, tak tento zápis se platí veterinárnímu lékaři a veterinární lékař potom stanoví nějakou částku individuálně podle nákladů, co bude tato registrace stát. To, co je také novum, není potřeba souhlas majitele se zpracováním osobních údajů, protože je zde zákonná povinnost. To znamená, ale doporučujeme, aby chovatel, vidíte, že neříká majitel, aby chovatel potom podepsal prohlášení o správnosti údajů, které uvedl, aby se nevymyslel. Jo? A kdo má do centrální evidence psů přístup, tak jsou to všichni registrovaní veterinární lékaři, veterinární univerzita, Státní veterinární správa, Policie České republiky a oprávněné obecní úřady. Takže ti všichni mají do toho centrálního registru přístup. Jak říkám, od 1.7. tato zákonná povinnost bude platit. A teď to důležité. Soukromé registry psů ani registry pet pasů nejsou automaticky propojeny do centrálního národního registru, to znamená, musí se provést přeregistrace. A nejlepší poradím chovatelům, když přijdou k veterinárnímu lékaři po 1.7., aby na tuto skutečnost veterináře upozornilo, požádali, aby se provedla tato přeregistrace. Protože tu přeregistraci může provádět jenom veterinární lékař, ke kterému ten patřičný chodí, takže to je asi taky taková záležitost, která nějakým způsobem nabíhá. Nevím, jak, za jak dlouho tohle toto se všechno překlopí do té správné centrální registrace, on to bude nějaký časový průběh, ale zákon taky mluví o sankcích, to znamená, ten, kdo tohle tuto zákonnou povinnost nedodrží, může se vystavit až správní pokutě ve správním řízení až 50 000 korun. Takže není to žádná sranda a bylo by dobré, aby veterinární lékaři vyvěsili takový letáček, které komora pro nás připravila a každý, kdo přijde do té veterinární ordinace a v té čekárně si může přečíst vše, co tam je, myslím, velice krásně, srozumitelně popsáno, aby nedocházelo ke špatným výkladům, ke kterým dodnes dochází a aby ten výklad byl jasný, aby byl jasný jak pro veterinární lékaře, tak i pro chovatele zvířat.
1: A znamená to tedy, že vlastně ten centrální registr, národní registr,
2: ano,
1: tak ten je vlastně teď povinný jako úplně pro všechny, anebo
2: ano,
1: není
2: pro
1: povinný?
2: Pro všechny, je povinný pro všechny.
1: Čili vlastně i ti, kteří jsou zaregistrovaní v těch soukromých
2: registrech? Ano, musí se přeregistrovat do toho. Ano,
1: a dřív protože, to nebylo.
2: Dřív to nebylo, měli jsme asi 8 registrů různých, jo, které jsme měli různými programy propojeny, ale oni mezi sebou nekomunikovali, jo, takže asi takhle nějak. Výjimku tvoří právě třeba psi, kteří jsou pod ministerstvem vnitra, tam je prostě nějaká výjimka k tomu, k té registraci a možná ještě psi, kteří ze zákona jsou používáni k nějakým výzkumným účelům, tak tam tahle tato povinnost neplatí.
1: Říká veterinární lékař pan doktor František Šprůček z veterinární kliniky v Olomouci na Brněnské a v Unčovicích. No a my se za chvilinku budeme věnovat dalším důležitým tématům, třeba i takovým, který nebo která s létem nastupujícím souvisejí a určitě jsme tady také pro vás. Takže i vy, pokud máte cokoliv k řešení, tak můžete nám jednak SMS-kovat na 723 70 33 51 anebo volat, tady je telefon k nám.
0: Zavolejte nám 221 555 444 Český rozhlas Olomouc

je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Je s vámi zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Jsme tady s panem doktorem Františkem Špručkem, veterinárním lékařem. Telefony k nám 221 555 444, také SMS-kové číslo 723 70 33 51. Za chvilku se na dotazy podíváme, ale s nastávajícím létem tady máme ještě jedno důležité téma, to je cestování s našimi pejsky. A vy jste už, pane doktore, v té předchozí části zmínil téma pet pasy. Mm-hmm. Jak vlastně se takový pas pro naše zvíře, pokud chceme vycestovat za hranice, jak se získává a co vlastně vše to zvířátku musí splňovat?
1: Takže pet pasport, to je v podstatě zase v rámci Evropské unie taková, bych řekl, podle směrnice, která nařizuje při cestování pejsků po zemích Evropské unie, aby tento pejsek byl vybaven pet pasportem. Pro laickou veřejnost je to také očkovací průkaz, kde se zapisuje očkování. A tento pet pasport má svoje evidenční číslo. Je modré barvy, takže ho poznáte. A tahle tato povinnost se nevztahuje jenom třeba na pejsky, ale i na kočičky nebo na fretky, protože u těchto dalších dvou druhů jsou povinná očkování proti vzteklině. Takže to jenom, aby jsme si takhle uvědomili. Ne každý má pet pasport, má normální mezinárodní očkovací průkaz, ale ten bohužel mu v rámci Evropské unie ani na Slovensku je neplatný. Musel by letět třeba letadlem, já nevím, do Spojených států amerických a tam by mu to třeba platilo, jo?
0: Aha.
1: Ale když pojede tranzitem třeba i do Švýcarska, kde není povinen, tak už jenom ten tranzit vyžaduje právě mě tento pet pasport. To znamená, před každým cestováním, a teď začne cestování, by měl se chovatel s veterinárním lékařem domluvit nebo říct mu, my chceme cestovat, já nevím, do Chorvatska, ale nemáme pet pasport. A veterinární lékař tento pet pasport vystaví a jeho číslo zaregistruje také v registru pet pasportu, který je zase na komoře veterinárních lékařů. Takže tohle, tato povinnost je pro chovatele.
0: Je rozdíl, ale, pane doktore, mezi mezinárodním očkovacím průkazem a pet pasportem? Není to zase jenom papírování?
1: Je to právě to, že tento průkaz má svoje číslo, jo? Je to 16-místný kód a týká tento kód je připravený právě proto, aby jsme i díky tady této registraci mohli nějakým způsobem centrálně v rámci Evropské unie potom sledovat třeba pohyb těch zvířat nebo kde se nachází, pokud dochází ke ztrátě a tak dál. Ono, nechci teďka říkat, že by to dublovalo čipování a zase číslo čipu, ale tak to bylo stanoveny a v podstatě všechny země Evropské unie tento pas má unifikovaný, to znamená, má ho v jazyce toho státu a v angličtině. To znamená, že ne všechny mezinárodní průkazy měly třeba teďka ten překlad do angličtiny a každý ten mezinárodní očkovací průkaz, který jsme dodnes používáme, je tak trošičku různě modifikován, nemá jednotnou, bych řekl, šablonu a někdy se v tom těžko někdo zorientuje. Takže tady se vytvořily jasný pravidla, jak ten průkaz má vypadat a to se dalo do toho pet pasportu a ten je čitelný, protože jeho struktura je stejná ve Francii, stejná v České republice, na Slovensku, v Maďarsku. Takže je to taková, bych řekl, unifikace toho očkovacího průkazu v tom dobrém slova smyslu.
0: Ty pet pasporty, tak říkajíc, vlastně může ten pejsek získat v jakémkoliv věku?
1: My jsme se takhle, pet pasport v podstatě jakémkoliv věku, poněvadž ten je vázaný opravdu jen na to cestování. V rámci České republiky ten pet pasport zatím není povinen, ale většinou, když už má někdo štěně a přijde k nám, tak my se ho rovnou ptáme, budete cestovat s pejskem někam do zahraničí v rámci Evropské unie a pokud ano, tak už jim navrhujeme, že jim vystavíme rovnou ten pet pasport, aby jsme to pak nemuseli dělat duplikát a přepisovat očkování předešlá, která jsou v tom starém průkazu.
0: A ještě mě napadá, je nějaký rozdíl mezi vlastně dokumenty, které se vystavují pro pejsky s průkazem původu a pro pejsky, kteří nejsou s průkazem původu?
1: Ne, v tom žádný rozdíl není. Tam my nerozlišujeme, tohle toto neřeší ani pet pasport, ani čipování. Tam v podstatě je identifikace zvířete daná, ať už je to kříženec nebo čistokrevné plemeno. které můžeme nazvat jenom s průkazem původu, a pokud nemá průkaz původu, tak bychom měli správně uvádět, že podobné tomu a tomu plemenu. Takhle je to z hlediska právního.
0: Říká veterinární lékař pan doktor František Špruček. My si za chvilinku budeme povídat také o vašich dotazech, které nám tady přicházejí, tak za chvilku v Českém rozhlase Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, my tady máme už písemný dotaz, který je na našem SMS-kovém čísle 723 70 33 51. A píše nám pan Tomáš Vlach, který se ptá: dobrý den, pane doktore, máme 18-letého pejska s tumorem v krční oblasti, do toho si ještě zlomil krček u zadní pravé nožky, je na práškách od bolesti, ale je živý, dobře jí a pije, má zájem o okolí. Veterinář nám řekl, že chirurgický zákrok by pro něj byl už velmi náročný vzhledem k věku, že by se to mělo nechat zahojit tak, jak to je. Pejsek se má stále k světu. Co si o tom myslíte? Jsou nějaké další možnosti léčby? Ptá se pan Tomáš.
1: Víte, ono, na tohle je dost těžko odpovědět, ale budeme vycházet opravdu z toho faktu, že má 18 roku.
0: Ale má se k světu, a jak tady píšou.
1: Myslím si, že ten návrh toho veterinárního lékaře jako paliativní léčba je asi na místě. Jo. Pokud zlomenina krčku, víte, není subluxovaná, to znamená, ta zlomenina jakoby na sebe nasedá, jo, tak jistě, že jsou možnosti určité, možná fixace, ale také někdy fixace se neprovádí. Určitě změnit nějaký pohybový režim, to znamená ten režim tomu zvířeti přizpůsobit tak, aby ta zátěž na tu končetinu byla co nejmenší. Ta otázka dalšího tumoru někde v té krční páteři, pravděpodobně, pokud je to teda histologicky potvrzeno, že je to maligní nádor, to znamená zhoubný, tam je vždycky otázka nebezpečná, takzvané mitotické aktivity, to znamená možnosti metastáz kamkoliv do organismu, ať jsou to kosti, ať jsou to játra, ledviny, slezina, to všecko může být časem napadeno. Ale pokud klinicky zvíře netrpí, to znamená dodržujeme nějaký ten správný postup welfare, tak já si myslím, že nějaká ta paliativní léčba ve smyslu zkvalitnění toho závěru toho života je asi na místě a potom chovatel musí sám nějakým způsobem naznat, kdy už to není únosné, kdy už základní životní funkce přestávají fungovat, to znamená objeví se opravdu nechutenství, zvracení, průjem, tak ty symptomy, které jsou k tomu vždycky nějakým způsobem soudružné a pak už bych asi viděl nějaké to rozhodnutí. To rozhodnutí ukončit to, ten životozvět je vždycky strašně těžké. Je to na tom chovateli a myslím si, že někdy člověk už by se na to měl postupně psychicky připravovat, protože pokud vám s váma ten pejsek žije 18 let, tak je to kus historie. Dělá to opravdu hodně a každý to vnímá citlivě a myslím si, že na to nikdy nikdo nebude připraven, ale už postupně tohle toto by měl v té myšlenci takhle nosit, že jednou ten konec přijde.
0: Děkujeme, ještě tady máme jeden dotaz, ten je nepodepsaný. Dobrý den, nechci obtěžovat, ale měla bych dotaz. Máme 4letou fenku, před 3 týdny zjistili zánět jícnu, způsobený zúžením jícnu. 5 dávek antibiotik pomohly. Po 3 dnech ukončení terapie se ale obtíže vrátily. Zvracení nenatrávené stravy. Paní veterinářka navrhuje ukončit její trápení.
1: Víte, tady, aby jsme tohle, toto zúžení jízdnu nebo nějaký reflux, to znamená, že se nám vrátí potrava do, bych řekl, do té první třetiny jízdnu a jelikož je to kyselý obsah, může naleptávat ten jízen, to znamená, pokud je tam tahle tato záležitost, pak je otázka, jestli to vyšetření, které, o kterém tady hovoříme, bylo dostatečně udělané, jestli jsme neopomnělo něco v tom vyšetření a ten závěr, já bych asi ještě možná nějakým způsobem nechal možná po dohodě ještě s jiným veterinárním lékařem nějaká konzultace, protože jeden názor někdy nemusí být úplně ten nejlepší, nicméně já nechci vůbec říkat, že je to špatný názor, každopádně i já z hlediska, poněvadž tu praxi dělám 40 let, bych tento závěr asi nedokázal udělat takto rychle, musel bych opravdu dělat vyšetření, nevím, zda bylo udělaný uspání zvířete, jestli tam jícen byl vyšetřen i nějakým způsobem, nejenom rentgenologicky, ale i dalšími, jo, jestli byly dělali nějaké další vyšetření, které nasvědčují, protože zúžení jícnu, víte,
0: ono to nějak operovat?
1: Ono, tak operace, víte, každý se cítí na něco a někdo to dokáže, někdo to nedokáže, asi paušálně bych řekl, že to není jednoduchá záležitost, ale určitě bych ten závěr zatím si chtěl ověřit ještě dalším vyšetřením, abychom věděli právě tu příčinu, poněvadž pokud by se jednalo o reflux, to znamená vracení se té natrávení, toho chymu prostě do jícnu a ten může naleptávat ten jícen, tak potom upravit krmnou dávku, provést nějakou léčbu, nějakýma H2 blokátorama a tak dále a tak dále. Ono všechno se dá nějak řešit. Ony ty antibiotika pravděpodobně tu zánětlivou složku trochu potlačili, ale pokud je tam pořád ta ataka, tak těžko to můžete držet na antibiotikách celý život. Pak je potřeba udělat i další opatření, hlavně v tom smyslu dietetickém a nějakém režimu krmným a pak můžeme nějakým způsobem udělat to rozhodnutí, že už opravdu nikde cesta nevede.
0: Děkujeme, máme tady dnes velmi závažná témata, ale úplně na závěr ještě nám tady přišla jedna SMSka, jeden dotaz, který se nám tady opakuje, ale je určitě důležitý. Píše paní Majka, dobrý den, můžeme nechat kastrovat už 6měsíční kotě?
1: Tak určitě ano, protože kočky nebo koťata nebo kocouři pohlavně dospívají už ve 4,5-5 měsících a poznáte to podle toho, že ta kočička se začne takzvaně, jak my říkáme lidově, mrouskat, to znamená, ona dochází k anovulační říji, to znamená, anovulační znamená, že ona žije bez toho, aniž by proběhla ovulace, to znamená spustění vajíček, aby došlo k oplodnění, protože mají takzvanou provokovanou říji. A pokud nechceme, aby nedošlo k nežádoucímu nakrytí a záleží na tom, jestli ta kočička jenom striktně doma je sama, není tam kocourek, nebo chodí i ven, jo, nebo je venkovní kočka, tak potom určitě tento věk už je vhodný.
0: Tak děkujeme a v tuhle chvíli už to byl také závěrečný dotaz dnešního zvěřince Českého rozhlasu Olomouc, kde byl hostem veterinární lékař pan doktor František Šprůček z veterinární kliniky v Olomouci na Brněnské a v Unčovicích. Děkujeme za váš čas, pane doktore, a budeme se těšit zase příště. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a hezký víkend.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My jsme se přehoupli přes 10:45. A protože máme zvěřinec, tak vás teď vezmeme do nočního města, také za zvířaty. Vezmeme vás konkrétně do Brna. Ve dne tam potkáte samozřejmě hlavně lidi, ale po setmění město patří srnám, liškám nebo třeba i divočákům. Vědci z Mendlovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností 3 roky sledovali, kde se tato zvířata pohybují, kdy jsou aktivní a proč mají někdy střety s člověkem. A výsledky ukázaly, že město je domovem pro desítky živočišných druhů. Míjíme je každý den, aniž bychom o nich věděli.
1: Tak sundávej.
2: Máte takový mobilní žebříček.
1: Kolega si natáhl vyskunovací žebřík.
2: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast.
1: Teďka ji otevírá. Hned se můžeme dozvědět, co se nám tady pohybovalo za zvířata.
2: Jsme v lese, u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
1: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie, pod námi je ulice.
2: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
1: Plno těch zahrádek je opuštěných, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
2: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace. Jak ukazuje Radim Plhal z Mendlovy univerzity.
3: Ten terminální výhon je poškozený od srnčí zvěře.
2: Tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
3: Srnčí zvěř nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
2: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
1: Jak se sešeří, stichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže den patří člověku, noc patří zvířatům.
2: Vědci monitorovali brněnskou zvěř 3 roky. To jim ukázalo, že střety lidí a zvířat mají své místo i čas.
1: Ten projekt byl unikátní v tom, že to byla taková první vlaštovka výzkumu středně velkých a velkých savců ve městě.
2: Data ale přinesla podle Plhala i nevysvětlená překvapení.
3: Zvířata jsou schopní překonávat překážky, které se nám jako lidem zdají nepřekonatelné.
2: Nejlépe to ilustruje příběh jedné bachyně se selaty, putující pravidelně z místní zahrádkářské kolonie do brněnského lesoparku Vilznův les. Vědci doteď nepřišli.

0: přišli na to, jak trasu dokáže prasečí rodinka zdolávat.
1: Každá ta vila má kolem sebe neprostupný plot, pak je silnice, je příkraj břeh, řece, svratce, tunel, prostě nepřekonatelný.
0: Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna Marek Jancl, Český rozhlas.
2: Tady je Český rozhlas Olomouc, tak doufáme, že jsme vás příjemně navnadili na večerní procházku městem a třeba i všímání si toho, co všechno se v takovém městě může odehrávat. Zůstaňte s námi i dál v Českém rozhlase Olomouc, protože rádi vás navnadíme také na nové zprávy. Ty tady budou za 10 minut v 11 hodin a pak už vás čeká pokračování našeho dopoledního proudu a samozřejmě i spousta pozvánek a tipů na víkend. Příjemný poslech i dál přeje Zora Jišková.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: patří mezi 7 největších divů České republiky. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Muzeum umění v Olomouci má pravomocné povolení na stavbu budovy SEFO. Bělá pod Pradědem chystá další rekonstrukci základní školy. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou s Jižní Koreou. Odpoledne bude oblačno a teploty do 19 stupňů. Pěkný pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Muzeum umění v Olomouci začalo připravovat stavbu rozsáhlého projektu Středoevropského fóra v historickém centru. Stavební povolení nabylo právní moci. Muzeum tak může vybrat generálního dodavatele stavby, který by měl být znám během příštího roku. Otevření budovy je v plánu na rok 2031, sdělil dnes mluvčí muzea Tomáš Kasal. Stavba s výstavními sály v Proluce v Denisově ulici bude prezentovat středoevropské výtvarné umění. Rozpočet je 1 miliarda a 200 milionů korun. Vedení Bělé pod Pradědem na Jesenickou plánuje na letošek zahájení dalších oprav základní školy zasažené předloňskými záplavami. Práce se budou týkat části střechy, uvedl to nezávislý starosta Radomír Neugebauer.
2: Bylo to tak razantní, že k tomu poškození tam došlo. Ty deště tady při povodni byly opravdu extrémní. Tam jednu část střechy již máme vybudovanou, teď se kolauduje, jedna část je stále v přípravě. Máme to projektované, máme to naceněné, takže teď dá se říct, doufám, že v brzké době budeme moct rozjet nějaké výběrové řízení na zhotovitele.
0: Výročí 650 let od první písemné zmínky si připomínají obyvatelé Václavova, místní části Zábřeha. Třídenní oslavy začnou dnes v 17 hodin odhalením sochy svatého Václava u kulturního domu a křtem nové publikace. Následovat bude divadelní představení a hudební vystoupení, říká mluvčí Zábřehu Lucie Mahdalová.
3: Sobotní program se zaměří především na rodiny s dětmi a setkání obyvatel. Odpoledne bude patřit dětským aktivitám, včetně skákacích atrakcí, tvořivých dílen, stanovišť s úkoly a malování na obličej. Součástí dne bude také zpřístupnění obecních budov a pohádkové představení divadelka s radostí.
0: V neděli se bude konat slavnostní mše v tamní kapli a sousedské posezení. Podrobný program oslav je na webu Zábřežské radnice.
1: Sport.
0: Fotbalisté Česka zahájili mistrovství světa v Americe porážkou. Národní tým v mexické Guadalajaře nestačil na Jižní Koreu a prohrál s ní 1-2. Korejci Čechy přestříleli 15-7, měli lepší úspěšnost přihrávek a také déle ovládali míč. Získat ho zpět stálo svěřence trenéra Miroslava Koupka hodně sil, popisuje záložník Pavel Šulc.
4: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme na střední Moravě většinou oblačno s možností výjimečných přeháněk. Později odpoledne a večer dojde od západu k dalšímu přibývání oblačnosti. Teploty 15 až 19 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 a povane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte po silnici 446 na okraji Bratrušova, když pojedete na Hanušovice. Srazilo se tam nákladní a osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tato hodina pátečního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc dneska s Tomášem Kedziorem bude plná pozvánek na zajímavé akce a k jedné pozvánce už za chvíli přidáme také dárek. Dvě vstupenky na 30. ročník Žváčkova festivalu dechových hodeb. Koná se už tuto neděli v Konici a na vstupném můžete ušetřit, budete poslouchat i nadále. A také se dozvíte něco o programu. Trávení, to je věc, která je na programu v podstatě každý den, hlavně u toho oběda. A my vám v rubrice Babské rady řekneme, jaké bylinky používat, aby nám podpořili to trávení a aby nám zkrátka někdy bylo lépe. Babské rady krátce před polednem. Tak tedy pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc a na úvod hodiny Redy Kirken a Václav Neckář.

0: Před námi krásný červnový víkend, během něhož se bude konat hodně zajímavých akcí a jedna z nich potěší milovníky dechové muziky, kterých je mezi posluchači Českého rozhlasu Olomouc dostatek. Je to samozřejmě Žváčkův festival dechových hudeb, koná se v Konici v neděli po celé odpoledne a podvečer, bude to už 30. ročník. Na telefonu našeho vysílání je teď Jiří Holub, což je moderátor akce, ale také vlastně jeden z účinkujících, protože je to kapelník Holubkovy muziky. Pane Holube, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne, zdravím všichni posluchače Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vy už teď pomaličku připravujete, nebo máte nachystáno, přece jenom je to až v neděli odpoledne.
1: Máme už připraveno, nachystáno, všechno doladěno, počasí objednáno.
0: Výborně, Žváčkův festival dechových hudeb, tak to je už 30. ročník. Nese vlastně jméno Antonína Žváčka, můžete představit tuto osobnost?
1: Tak Antonína Žváčka, myslím si, že pro posluchače a milovníky dechové hudby nemusím ani představovat, je to významný skladatel tohoto žánru, vynikající muzikant, prostě známá osobnost, víc konkrétně v zahraničí než u nás v České republice, a můžou se těšit na skladby tohoto nestora dechové hudby v podání vynikajících kapel v neděli, takže budeme se velmi těšit.
0: Pojďte ty kapely rovnou představit, vy začínáte ve 13 hodin v Zámeckém parku, takže kdo postupně vystoupí?
1: Takže postupně vystoupí jako první, vždycky zahájí tenhle festival, co by místní kapela Holubkova muzika z Protivanova má nejblíž k tomu rodišti Antonína Žváčka, potom bude následovat Hanačka z Břestu. Nemůžeme opomenout dlouholeté návštěvníky tohoto festivalu a milovníky žánru dechovek, budou Žarovijáci z Kyjova nebo z Žárovic u Kyjova, a jako poslední bude asi to nejlepší Moravská dvanáctka, která tomu dá takový ten punt profesionality. Takže já myslím, že posluchači se mají na co těšit.
0: Čtyři vynikající kapely vystoupí tady během odpoledne. Jaký máte, dejme tomu, doprovodný program, když bude sluníčko, jsou stany, je tam nějaké občerstvení, jak to máte vymyšleno?
1: Je tam připraveno úplně všechno. Když bude slunce, může se schovat pod stan, samozřejmě pomůže i za deště. Je tam občerstvení, připraveno tam místní speciality, můžou se těšit na pitný režim, na všechno, prostě bude postaráno u posluchače po všech stránkách.
0: Pane Holube, pojďme to tady ještě zhrnout. Kdy, kde a za kolik?
1: Takže kdy, kde? Bude to již v neděli 14. tuto neděli 14. června ve 13 hodin, vstupné pouhých 300 korun na takový krásný akce, protože si můžeme dovolit tohle vstupné díky Olomouckému kraji, který podpořil tuhle akci samozřejmě, a budeme se těšit v Zámeckém parku v Konicích.
0: U všeho bude také moderátor a člen Holubkovy muziky Jiří Holub, se kterým jsme mluvili teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. No a na vstupném můžete vy, posluchači, momentálně ušetřit, protože kdo zavolá právě teď na 221 555 444, tak od nás dostane jako dárek k této akci dva volné vstupy. No a my rovnou zdravíme toho prvního, který se teď dovolává. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Tomáši. Tady je Jeníček a Mařenka z Určic.
0: Jeníček a Mařenka z Určic. No tak
2: a
0: vidíte.
2: My na ty dechovky, na to Žváčka, do té Konice chodíme už řadu let. A vás si pamatuju, když jste ze začátku uváděl tady tento pořad tam dole před tím zámkem na té asfaltové silnici.
0: No, je to už pěkných pár let, ale bylo to skvělé a věřím, že to bude skvělé také tentokrát. Takže pan Jenda a jeho Mařenka z Určic pojedou vlastně jenom kousek do Konice. Jinak, jaké máte vy plány na víkend? Ta neděle už je jasná. Co ještě podniknete? Teď je pátek poledne.
2: Ne, už celkem nic. Máme sice nějakou akci teď na odpoledne, nebo k večeru spíše, na přednášku o nějaké knize ze spisovatelkou, která sepsala zabrání a vystěhování vesnic za druhé světové války tady na Drhansku.
0: Rozumíme, to je akce, o které jsme mluvili v našem vysílání. Tak ale pro tuhle chvíli to stačí. Blahopřejeme panu Jendovi, zdravíme do Určic a pokud budete poslouchat vysílání Českého rozhlasu Olomouc i dál, je možné, že ještě další volné vstupy právě na Žváčku festival dechových hudeb přijdou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: motýlové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
3: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně, vážně brát.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. No a příští týden 17. ve středu se koná velká akce, která souvisí s naším vysíláním a s naší velkou historií, protože 200. koncert v řadě Českého rozhlasu Olomouc, tak to je pěkných pár let nazpátek, kdy jsme pro vás tyhle koncerty pořádali a vy jste na ně chodili. A ten jubilejní 200. koncert bude opravdu velký, protože na něm vystoupí hlavní hvězda Robert Křesťan a druhá Tráva, potom Malina Brothers, Alibaba, tedy v obráceném pořadí. 17. června od 17 hodin vy můžete být u toho a bylo by dobré se také podívat na web olomouc.rozhlas.cz. Tam hned kliknete na velký odkaz, který je na první stránce. No a tím si zajistíte také vstupenku, tedy samozřejmě musíte si ji zaplatit. 200. koncert za 200, to vstupné opravdu stojí za to. A neváhejte, protože koncert se opravdu plní a i když letní kino Olomouc je poměrně rozsáhlé, tak si zajistěte tu vstupenku, ať můžete pohodlně sedět. Vstupenky skutečně ubývají, tak se podívejte. Olomouc rozhlas.cz.

rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: odpolední pátečním Českého rozhlasu Olomouc zveme třeba do Šumperského muzea. Tam dneska od 17:30 do 22:00 večer chystají narozeninovou muzejní noc. Připomene 750 let Šumperka, 130 let Šumperského muzea a 10 let muzejíčka. Ten program nabídne výstavy s komentovanými prohlídkami, aktivity pro děti, kapelu Holátka a mnohem více, tak to tady dneska v Šumperku. Ve Vícově hrají komedii Nevěra pro dva v podání Ochotnického divadla Boskovice. Představení začne v 19 hodin v hostinci v Zatáčce, bude možné zakoupit si pochutiny i nápoje k tomu divadlu. V jesenické klášterní kapli dneska chystají letní koncert jesenického smíšeného pěveckého sboru, takže bude na programu klasika a to od 19 hodin srdečně zveme. No a další pozvánka už je zvuková a je na opravdu velkou akci, jsou to Hanácké Benátky. Akce opravdu pro celou rodinu, více už ředitelka tamního městského klubu Hanka Neumannová, řeč je o Litovli.
1: Takhle to je to už 22. ročník.
2: Hanácké Benátky jsou jednou z největších kulturních akcí, začínají vždycky těsně před létem. Tak co máte pro letošek připraveno?
1: Tradičně chystáme spoustu koncertů na náměstí, ale nebude chybět ani jarmark, projížďky na pramici, výstupy na radniční věž a chystáme také bohatý program pro děti, včetně vodní kapěnkavy, to je taková novinka letošních Benátek, a parkourový workshop Síla pohybu.
2: Vodník Pěnkava vám se usadil na nečízu vodník, že jsem ho neviděl ještě.
1: Vodník Pěnkava slíbil, že připluje do Litovle a přiveze sebou zábavný program pro celou rodinu, který bude plný pohádek, her i poznání a vyprávění o rybách.
2: Když se podíváme tedy na koncertní část, tak kdo vystoupí, kdo se představí?
1: Máme tady několik kapel různých žánrů. Začínáme kapelou Lucien Hengauer, poté bude legenda folkové scény Žalman a spol. Následuje Ivan Hlastrio, poté vystoupí Petra Janu s kapelou Amsterdam, doktor Pepe a zakončíme to rokověji kapelou Harley Revival Olomouc.
2: Vy už jste zmiňovala, že bude přístupná třeba radniční věž, mimochodem krásná vyhlídka, bude možné se také projet po Nečízu. Kromě toho ale vy budete mít vlastně přístupné i další místa v Litovli, kam se člověk běžně nedostane, tak pojďte nás pozvat, kam se podíváme, kam se normálně nepodíváme.
1: Aha, tak určitě bude zpřístupněna také kaple svatého Jiří. A jinak zpřístupníme Muzeum harmonik a určitě můžete navštívit také klasické muzeum Litovel.
2: Už nám chybí jenom tedy, kdy se uskuteční 22. Hanácké Benátky a kdy začínáte?
1: Tradičně to druhá sobota v červnu, takže letos vychází na 13. června a ten hlavní program bude začínat od 12 hodin na náměstí i v parku.
2: Z Litovle Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

11.50, to znamená za chviličku poledne a po zprávách písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, které obvykle posíláte z lásky k narozeninám, svátku, nějakému výročí, ale samozřejmě i jenom tak, a to se rozhodně počítá dnes odpoledne se Zerou Ješkovou. Máme pro vás ještě babské rady, Jarka Vykoupilová, její rubrika nás dneska naučí používat bylinky, které podpoří správně naše trávení. Těšíme se, rubrika už za chvíli.

0: Hygienické rady.
1: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávícím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání, a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Více informací najdete na webu moravskedivadelniléto.cz. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Kvůli nízké porodnosti v Česku ubývá obyvatel. Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. Zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 19 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouckém kraji klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo téměř 1000 lidí. V regionu takže zhruba 630 tisíc obyvatel. Více lidí zemřelo, než se narodilo. Uvedl to Český statistický úřad. Porodnost klesá v celé zemi, a to už pátým rokem. Za první tři měsíce zemřelo v republice přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se odstěhovalo víc lidí, než do Česka přišlo, říká za statistiky Michála Němečková.
4: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
2: Sněmovna večer poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. V Bílině na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Narozeninová muzejní noc dnes čeká obyvatele a návštěvníky Šumperku. Začne v 18 hodin v areálu Vlastivědného muzea. Organizátoři připravili pro návštěvníky například komentované prohlídky. Děti se můžou zapojit do soutěží a venkovních aktivit. Letošní akce připomene tři významná výročí v Šumperku, říká pracovnice muzea Eva Valová.
5: A to 750 let od založení města Šumperka, 130 let máme od založení našeho muzea a 10. výročí slaví také naše dětské muzeum, takzvané muzeíčko.
3: Sport.
2: V 76 letech zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. Informoval o tom mimo jiné Zlínský fotbalový klub. Uličný se narodil v Uničově, vyrůstal ale v Kroměříži, kde taky začínal s fotbalem.
6: Petr Uličný si jako útočník v lize zahrál v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Poté se vrátil na Hanou a v roce 1982 pomohl jako hráč vybojovat historický postup do ligy se Sigmou Olomouc. Po 9 ligových startech za Sigmu hráčskou kariéru ukončil a vrhnul se na tu trenérskou.
7: Jsem jako ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu pochvalu, jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, co asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když do té kabiny. Tak to byla bouřka.
6: V nejvyšší soutěži odkoučoval 413 zápasů, druhý nejvyšší počet ze všech. Největšího úspěchu dosáhl v roce 2012, kdy s podceňovaným týmem Sigmy Olomouc vyhrál ligový pohár. Toto slavné vítězství nad pražskou Spartou pak bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
7: To mě sám pán Bůh snad fotbalový seslal a rozhodl jsem se, že jsem už takhle vyčerpaný po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal.
6: V roce 2020 obdržel cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou oblačno, ojídněle s přeháňkami, k večeru má oblačnosti přibývat. Teploty 15 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, fouká mírný západní vítr. Zítra čekáme zpočátku zataženost občasným dešněm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, ojídněle bouřkou. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírný západní vítr, který večer zaslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u obce Loštice směr Olomouce řeší nehoda nákladního auta a karavanu, který se převrátil na bok. Úsek je dočasně neprůjezdný a opatrně i na Šumparsku v obci Bratrušov odstraňují následky nehody nákladního a osobního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré poledne vám přejeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vy, kteří jste z Olomouce nebo jste dnes do Olomouce přijeli a pohybujete se tady v okolí centra, tak jste jistě zaregistrovali ten zvýšený pohyb aut, nárůst dopravy i nárůst počtu lidí, kteří se dnes tady v Olomouci pohybují. Důvod je jednoduchý. Už zítra nám tady vypukne ten velký běžecký svátek, završený olomouckým půlmaratonem, ale s tím samozřejmě už dnes jsou vysí celá řada nejrůznějších akcí, které se odehrávají jak v Šantovce, tak v olomouckých smetanových sadech. Tak pokud byste chtěli být u toho, tak samozřejmě jste srdečně zváni, no ale hlavně dávejte na sebe pozor opatrně při tom pohybu po městě, hlavně automobily, ať dobře dojedete všude tam, kam potřebujete. Tak o tom velkém svátku běžeckém určitě ještě budeme hovořit, ale teď budeme také blahopřát vám, kteří slavíte ten svůj sváteční den právě dnes. A pohled do kalendáře nám říká, že svátek slaví Tonička Antonie. Je krásný význam tohoto jména. Znamená ta, která je přední, čelní a výjimečná, vynikající. Tak vynikající Toničky, blahopřejeme vám. Mimochodem, zítra bude slavit svátek Antonín. Tak už teď i Antonínům přejeme všechno, jen to nejlepší. Blahopřejeme i vám, kteří dnes máte narozeniny anebo slavíte jakékoliv jiné výročí. Ale teď už je to na vás, abyste ty své milé oslovili a také je potěšili třeba pěknou písničkou. Takový hudební dárek můžete posílat, pokud zavoláte na telefon 221 555 444. Písničky na přání startují a těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc nám startují, tak telefon znáte 221 555 444 a ještě ten SMS-kový 723 70 33 51. První je dnes na lince paní Jana a pan Jiří z Roštění. Dobrý den.
2: Pěkný dobrý den, paní Zorinko. Srdečně vás všechny zdravíme do Českého rozhlasu Olomouc a všechny rozhlasoví přátelé. A dnes má svátek paní Tonička Kvapilová z Ludmírova. Zítra má svátek Antonín Pospíšil z Bedihoště a Antonín z Moravské Třebové nebo Moravského Berouna. Včera vám tam volal.
1: Ano.
2: Tak to bude i pro něj. No a v neděli má krásné narozeniny náš řezbář Jaroslav Beneš v Loštic. Tak všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojený život, plný lásky a radosti, hojnost Božího žehnání a panenka Maria svatohostinská, ať je všechny ochraňuje. To vám z celého srdce posílá Jana a Jiří z Roštění. Paní Zorinko, je to i pro všechny ty Antoníny, co poslouchají tento rozhlas a Toničky a nikdo jim nezahraje. Tak to posíláme i těm všem. A moc krát vám děkuji a přeji vám všem příjemný den a hlavně hodně zdraví.
1: Děkujeme. Paní Jana a pan Jiří z Roštění, děkujeme za krásné pozdravy pro Antonie, pro Toničky, také pro Toníky. Zdravíme i pana Antonína. On byl od Moravské Třebové, nám volal, ne z Moravského Berouna, ale od Moravské Třebové, takže určitě je rád také, že jste si na něj vzpomněla. No a samozřejmě našeho řezbáře Jardu Beneše. Zdravíme a blahopřejeme ke krásným narozeninám a vám krásný den. Naschledanou.
2: Vám taky krásný den a naschledanou.
1: Zdravíme do Roštění. Tuhle písničku, která už je připravena a bude to divokej horskej tymián, posíláme také k svátku Toničkovi Pavlu z Proskejova. Milý Toničku, my ti zítra k tvému nádhernému svátku přejeme hodně zdravíčka, spoustu štěstí a prostě jen to nejlepší. Milému Toničkovi Pavlu do Proskejova z celého srdce blahopřeje děda a babička ze Sobotína a přidává se také Český rozhlas Olomouc.

0: Žalman Lohonka, mimochodem Žalman a spol. Vystoupí zítra také v Litovli na té krásné tradiční žlitovalské akci. Bude kolem 2:45, tuším, účinkovat se svojí kapelou. Takže pokud byste chtěli být u toho, tak neváhejte a vydejte se na Hanácké Benátky. Teď už ale míříme za paní Zdeničkou z Prostějova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. Jste opravdu to nejlepší rádio, mám vás moc ráda. Ty pořady jsou suprové.
0: Děkujeme moc.
1: No a písničku posílám Janičce Jiřímu do Roštění, Helence Jadrničkové do Vsiska, Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavic, Liběnce do Lutina a Julínka do Přerova. Všem vám přeji klidné víkendové dny, prožité v pohodě, hlavně ve zdravíčku. A Zorinko, pro vás a pro všechny, písnička je pro vás a pro všechny, kterým nikdo nezahraje. Děkuji a za přáníčko a písničky, co mě lidi posílají. Těším se někdy opět naslyšenou.
0: Budeme se těšit. Ať se vám dobře daří. A písnička připravená. Nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji.
0: Pěkný pozdrav letěl od paní Zdeničky z Prostějova všem jmenovaným. A písničku s přáním posíláme také paní Toničce Očkové a Toničce Švédové z Rudoltic u Sobotína. K dnešnímu svátku jen to nejlepší přeji Machusovi. Pěkný hudební pozdrav a vzkaz, ať zaletí také do Ludmírova. A je to pro paní Toničku Kvapilovou. Paní Toničce Kvapilové přejeme hlavně hodně štěstí, zdraví a pohody a všechno dobré, to ti přeje Majka a také Slávek. Zdravíme Toničku Kvapilovou a písnička letí pro radost a pro potěšení také paní Olince Pravcové do Zábřehu a Ludmile Křesinové i Marii Šulové z Mohelnice. Jen to nejlepší přeje Marie z Chaloupky.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celý album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písničky na přání jsou s vámi. My v tuhle chvíli míříme za paní Zdenou z Uničova. Paní Zdeničko, dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku k svátku posílám od srdíčka Toničce Kvapilové do Ludmírova. Přeju jí hodně pevné zdraví a ať je pořád tak pozitivní jak dosud. Potom je písnička pro Milana a jeho maminku do Uničova, Lidušku Siglovou do Moravičan, Jindřišku do Chropině a jejímu bratrovi Laďovi do Tovačova a Evice Brožové do Strokova. Písnička je taky vám do rozhlasu a všem, kterým nikdo nezahraje. Moc vás zdraví a hodně zdraví přeje Zdena z Uničova. Děkuji.
2: Děkujeme také a pozdravujeme vás, paní Zdeničko, a užijte si volání divokých husí s Milanem Chladilem. Naschledanou.
3: Ano, děkuji moc. Naschledanou.
2: Hezká písnička po rozhlasových vlnách letí také paní Antonii Pobudské z Jestřebí. K dnešnímu svátku vše jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví za všechny spolupracovnice přeje Marie a my blahopřejeme do Jestřebí paní Toničce Pobudské. Krásnou písničku ovšem posíláme také pro manžele Jana a Ludmilu Dolákovi, kteří právě dnes slaví výročí dne, kdy si řekli své ano, a je to 50 let společného života. Milíme manželům Janě a Janovi a Ludmile Dolákovým připojujeme přání. Hodně zdraví, štěstí, lásku a ještě mnoho, mnoho společných let, které bude provázet sluníčko. Tak to milíme manželům Dolákovým, přeje dcera Jana. Blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání zdraví paní Lidušku z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko. Já vám přeji krásné odpoledne všem do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla vyslovit takové přání milé paní Toničce Kvapilové do Ludmírova a panu Antonínu z Bedihoště. Milí Toničkové, Toničko a Toničku, přeji vám k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hlavně pevné zdravíčko, štěstí, pohody a opatrujte se, ať se máte dobře, ať jste v pohodě. Dále písničku posílám Jiřímu z Litovle pro pěkný den, Haničkám Vrbovým, Ladičkovi Stovačova, Marušce z Kroměříže a Miláce z Přáslavic. A všem přátelům přeji pěkný den. I vám, paní Zorinko. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Také velmi pozdravujeme, krásný den a jen to nejlepší. A písnička připravena, bude to Karel Černoch a dáme si čtvrté přání. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuji pěkně, nashledanou.
1: Paní Liduška z Olomouce vybírala a tohle přání posíláme také milé sestře Janě do Dolních Studének. Paní Jana z Dolních Studének totiž dnes slaví narozeniny a my jí přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Janičko, to vám přejí Sajdlovi. Všechno jen to nejlepší. Přejeme také paní Toničce Janě Tové, přeje kamarádka Dana z Dlouhomilova. Toničko, blahopřejeme vám a další hudební pozdrav a přáníčko, tak to letí také paní Evičce z Krnova. Milá paní Evičko, my vám přejeme krásné odpoledne a hlavně hodně zdraví a spokojenosti. To vám přeje Květa a srdečně pozdravuje. My posíláme pěknou písničku a vybírejte i ty další. Stačí vytočit telefon k nám 221 555 444 do Českého rozhlasu Olomouc.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí, kdo mi to řekl.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a tady jsou také polední písničky na přání, ty páteční. A my už zdravíme paní Evu ze Strukova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Eva ze Strukova. Já bych chtěla poslat písničku k narozeninám paní Lidušce Filipové ze Strukova, ale tohoto času leží v pasece na léčení, takže hodně lidunko zdraví, hodně zdraví, štěstí, bohaté, božího požehnání. A pak tam ještě v pasece leží paní Jarmila Mikuláčková, taky bývalá rodačka ze Strukova, teď bydlila v Troubelici. Tak milá Jarmilko, ať tě ty neduhy opustí a žádné už tě nepotkají. A to ti přejí Brožovi. A pak ještě bych to chtěla těm, co mě hrají. A sice paní Libuška Uchytilová s Alenkou do Jeseníku, děvčata, hodně zdraví vám přeji. Potom ještě to bych to chtěla poslat do Přáslavy, paní Miladce a paní Haničci do Předmostí a i s Jarkem Kalábovem. Tak a ještě někdy já neslyším, kdo mi to přeje, tak všem, co nám přejete, tuto písničku posílám. Mějte se všichni krásně a paní Zorinko, děkuji, že jste mě vzala. Naschledanou.
0: Rádi pozdravujeme, písničku posíláme a krásný den i vám. Naschledanou, to byla paní Eva ze Strukova. A já už předávám další vzkazy. Písničku prosím pošlete také pro paní Antonii Kvapilovou k jejímu krásnému dnešnímu svátku. Milé Toničce Kvapilové, přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví a spokojenost přeje celý kolektiv pracovníků z Domova pro seniory Ludmírov. Pozdravujeme paní Toničku Kvapilovou do Ludmírova. A budeme veršovat. Nechte zahrát Evičce a Františkovi do Strukova. Lidušce do Moravičan, Zdeně do Prostějova, Robertovi do Olomouce. Zdraví pevné jako koště přejí Toníkovi z Bedihoště. K tomu štěstí velký kopec, ať jste vzorný dědeček i otec. Auto ať vás zaveze i tam, kde to neznáte a přes rozhlas hodně nových přátel poznáte. Na dortu ať hoří svíce a slivovička vám prohřeje žaludek i plíce. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. A pěkný pozdrav posíláme také paní Věrce Halouskové, Marušce Faltínkové, také do Hrabišína, Ludmilce, do Jeseníku. Krásný víkend, hříbky už rostou. Zdraví všechny, pán Břeťa Píska.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Které utajené hudební klenoty se po více než 70 letech dočkali svého vůbec prvního vydání a jak zní nejčerstvější nahrávky, ve kterých ožívá odkaz legendárních sběratelů i čistá radost dětských zpěváků. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na další objevitelskou cestu napříč folklorními regiony. Tématem totiž budou novinky k folklornímu poslechu v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Znám krásnou zem, tak tuhle písničku zpívá Zuzana Stírská a vybírala ji paní Liduška z Jeseníku, naše pohádková babička. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, paní redaktorku, já přeju vám a jenom všechno to nejlepší, vám a našim milým posluchačům. A já dneska bych chtěla popřát mému velikánskému kamarádovi Jarouškovi Zloštic. Jary, známe se už pěknou řádku let. Na tebe vzpomínám s velkou radostí vždycky, jak jsme se scházeli. A já ti k tvým meninám přeju všechno, jenom to nejlepší. Hlavně zdraví, k tomu je potřeba hodně štěstí, lásky a pohody. A ještě bych chtěla popřát paní Toničce do Ludmírova taky všechno nejlepší a velice si ji vážím za její statečnost, že neplakala, když se jí stalo to neštěstí, do telefonu a velice pěkně ty útrapy snáší. Děkuju, paní Soničko. Paní Toničko, a děkuju ti a i tobě, Břeti, a taky přeju všechno nejlepší. A ještě, paní redaktorko, prosím, trošičku to jenom přepisknu.
4: Určitě.
5: A je to Haničce do Předmostí, Aničce do Domášova a Lidušce do Doubravic. Ostatním zase někdy, až se to povede. A pěkně všem děkuju a Elince, ještě nesmím zapomnět. Pěkně děkuju a zase někdy, až se povede. Moc se na to těším.
4: Děkujeme velmi, moc se na vás těšíme, paní Liduško. A užijte si teď také tu krásnou písničku, kterou jste vybrala. Je samozřejmě také pro vás a moc pozdravujeme do Jeseníku. Naschledanou.
5: Naschledanou.
4: Paní Liduška z Jeseníku vybírala a pěkný pozdrav posíláme teď ještě také k dnešnímu svátku paní Toničce Švédové z Rudoutic. Přejeme hodně zdraví a štěstí, přeji Juříkovi. Hezký hudební pozdrav se spoustou sluníčka, ať zaletí Aničce do Vápené, Helence do Uhelné, Vlaskyčce do Krnova, Jitce ke Kostelíku, všem kamarádkám do klubovny v Žulové i do Bludova, Majce a Aničce krásný víkend a všem v Českém rozhlase Olomouc posílá Marci. V sobotu má narozeniny paní Jaruška Kulavijáková z Olomouce. Milá Jaruško, přejeme hodně zdraví, Boží požehnání, štěstí a spokojenost. Jarušce Kulavijákové blahopřeje švagrová z Litovle. Jaruško, moc na tebe myslíme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání, teď na přání, teď zdraví oslavenkyni paní Toničku z Ludmírova. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji vám za přání a já bych prosila nechat dneska zahrát všem těm, kdo si na mě vzpomněli. Hlavně dětem děkuji za to, že na mě nezapomínají. A jezdí za mnou. A celé rodině děkuji za přání. Je to bratrovi dokladek, sestře tady do domova, sestře do Olomouce, všem sestřenicím a bratrancům, všem kamarádům, kteří si na mě vzpomněli, mě rodina, ze Slavětina, Janičce a Jiřímu z Roštění, Zeničce do Uničova a hlavně paní Lidušce a
0: do Jeseníku,
1: Olomouce,
0: myslíte? Do Olomouce a do Jeseníku. Do Jeseníku.
1: Do Jeseníku.
0: Ano.
1: Které moc děkuji za její krásná slova a všem rozhlasovým přátelům, kteří si na mě vzpomněli a hlavně všem těm, kdo na mě nezapomínají. A jestli můžu, tak ještě zítra mají svátek naši tři Antoninové. Je to Antonin Hajmy z Senského dvorku. Toniček obšel z Ponikve a pan Antonin Fiala z Dětkovic u Vyškova. Všem jmenovaným přejeme k zítřejšímu svátku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání. A ještě, abych nezapomněla, musím poděkovat k nám do domova, že mě nechali také zahrát a všem seniorům, kteří mě ráno zpívali a přáli. Děkuji vám.
0: Tak to muselo být opravdu krásné a dojemné, to dojetí slyšíme i v hlase. Není divu, paní Toničko, když vás má tolik lidí rádo a tolik lidí si na vás takhle vzpomene a popřeje. Takže ještě jednou veliké...
1: Ostatním to bude postupně.
0: Ano, veliké blahopřání k vám do Ludmírova. To byla
1: a vám taky děkuji do Olomouce, do rozhlasu. Děkuji vám moc krát.
0: Děkujeme, opatrujte se. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Pěknou písničku posíláme také na oplátku pro Haní z Moravského Berouna. Haničko, jsem ráda, že jsem vás slyšela a přeji vám pevné zdravíčko. Tak to paní Haničce z Moravského Berouna přeje paní Marie z Proskejova. My na telefonu máme, stihneme ještě jeden vzkaz, také posluchačku, která nám volá z Polska. Dobrý den, a já jsem zapomněla jméno. Vítejte, kdo pak nám volá? Halo, halo. Tak a vypadá, že tady se nám to spojení asi přerušilo, tak nevadí. V každém případě také pozdravujeme všude tam zkrátka, kde nás posloucháte. A zkontrolujeme ještě SMSky, ještě tady máme jednu SMSkovou zprávu. Pošlete prosím krásnou písničku paní Toničce Švédové z Rudoltic. K dnešnímu svátku, milá paní Toničko Švédová, přejeme především hodně zdraví a spoustu štěstí a jen to nejlepší. Blahopřeji vám s Rovnalovi, Toničce Švédové do Rudoltic rovněž blahopřejeme. Tady je Český rozhlas Olomouc. Co dál? Počkejte si na aktuální zprávy. Dálnici D35 u Loštic na Šumpersku ve směru na Olomouc zablokovala nehoda dodávky a cisterny. Je to tam neprůjezdné, takže kde můžete sjet, i o tom vás budeme informovat nejen ve zprávách, ale také v zelené vlně. Další samozřejmě aktuální informace nejen z Olomouckého kraje také nabídneme ve 13 hodin a pak už povídání paní doktorky Kateřiny Cajt-Hamlové vesele a zdravě dnes na téma popraskaná kůže. Příjemný poslech i dál přeje Zora Ješková.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Nehoda uzavřela dálnici D35 u Loštic. Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí. Přerově dnes začíná dvoudenní folklorní festival. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a přeháňky. Teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Na dálnici D35 u Loštic na Šumparsku se předpolednem srazila dodávka s cisternou. Nehoda zablokovala trasu ve směru na Olomouc. Řidiče můžou z dálnice sjet na 235. kilometru. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
2: Událost se obešla bez zranění osob. Zajistili jsme místo nehody a také jsme se postarali o protipožární opatření. Zajistili jsme také uniklé provozní kapaliny sorbentem.
1: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. V zemi je skoro 250 000 obézních dětí. Minister Vojtěch proto navržený krok vnímá jako investici do veřejného zdraví.
3: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
1: Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. Folklorním festivalem dnes ožije město Přerov. Dnešní program začne v 18 hodin na náplavce. V sobotu se přehlídka přesune do parku Michalov. Na akci vystoupí soubory z Česka nebo Polska. Festival uzavře večerní tancování u cymbálu. Pokračuje Tomáš Barbořík z folklorního souboru Haná.
4: Páteční večerní část proběhne na takové náplavce u řeky Bečvy, kde vystoupí muzikantské uskupení MDŽ, muzikantky dámy ženy. A v sobotu v parku Michalov proběhne hlavní program s pozvanými folklorními soubory z Čech, Moravy a z Polska od Baltského moře.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa v Americe s Jižní Koreou 1-2. V dalším zápase se národní tým představí příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála s domácím Mexikem 0-2. Mistrovství světa začne také pro další pořadatelské země. Od 21 hodin bude hrát Kanada proti Bosně a Hercegovině a ve 3 hodiny ráno našeho času začne zápas mezi Spojenými státy a Paraguají.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, ojídněle bouřkou. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane mírný západní vítr, který večer zaslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak už jste mohli slyšet, dálnice D35 u Loštic směr Olomouc je po nehodě dvou vozidel uzavřena a na stejné dálnici u obce Kozlov směr Mohelnice hořelo osobní auto. Buďte opatrní, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den,
5: téma,
6: Patriku.
5: Paní doktorko.
6: Dneska nám bude praskat kůže.
5: Slyšitelně.
6: No, to nevíme, to uslyšíme v reportáži.
5: Jestli je slyšet.
6: Jestli je to slyšet,
5: když
6: ano.
5: Už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už to byla, říká dychtivě. Kdo, nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna, mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na Kožním.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No, to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No, tak máte chodit domů, že jo?
2: To se... Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně by byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to bych se musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím, já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a srdce?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: No, já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže... Poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha. Takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat
0: lojem
6: nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale působil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mě to trápí aspoň 10 až víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže. Až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to. Mažu to i sádlem, nepomáhá. Co to může být? Mám to i u palců, ruk. To mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra. A lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Udělala jsem dobře nebo špatně. Děkuju.
2: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, nebo jestli ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako
0: vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na
0: u nás.
2: Celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný
0: kontakt.
2: Tam je to hlídaný. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika a už se třeba připravil, očkoval nebo vzal si léky, které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma v tom pořadu Vesele a zdravě otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdhamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to voda krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, ano. Aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to
1: přesně.
0: Asi
2: to není ploché, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit, no, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
3: Prosím.
1: No, voláte nám.
3: Kateřinu se zanovo.
1: Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Já nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No. Prostě
1: a jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na co.
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nechtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá teď. Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano, praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám.
2: No.

0: včetně toho zinku?
1: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
0: Ano.
2: Je tohleto věc léčitelný?
0: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
2: On
0: ale
2: to má její syn.
0: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé ano. vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to proti.
2: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
0: No, tak
2: možná,
0: nedostatek,
2: že jí to taky nepřispívá.
0: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
2: Já jsem si tak myslel, jestli si nepomáhá.
0: No, ale pokud je laktoovo-piskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Aha. Ale to my nevíme, jestli to dělá. Jo, to se zeptejte. To,
1: ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit.
2: My taky
0: děkujeme.
1: Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
0: Haló, haló.
3: Dobrý den. Je to poradna?
1: Ano.
0: Dobrý den.
1: Snažíme se o to.
0: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
3: Posluchač frytkuje, jako. Mám potíže taky s patama.
0: No jo,
3: paty. A s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
0: Jsem s ním.
3: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
0: Ano.
3: Koupím si velkoplošnou náplast.
0: Ano.
3: Oškrabu to smírkem.
0: Smírkem?
3: Smírkem. Položím to na patu.
0: Ano.
3: No a za dva dny je po bolesti a je to.
0: No vidíte to, já teda toho smírku bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála, prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
3: Jelení nebo ovčí lůj a
0: kde se sežene ovčí lůj? Ovčí lůj.
3: Prosím?
0: Kde se sežené ovčí lůj?
3: Chovám ovce.
0: Jo, takhle. No
1: takhle
0: jo,
1: řešení.
0: No,
1: tak se
0: u vás.
1: Chovat,
0: děkujeme.
1: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
4: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý patinové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii,
1: ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle, kde poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze,
1: odstranit lze
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelení, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat, pomáhá, ano, spíš. Ono se říká hydratace,
0: třeba.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To nepřipomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevím.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Muzeum umění v Olomouci má povolení na stavbu budovy SEFO. Ministryně Mrázovou fyzicky napadla žena středního věku. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. Zítra má být proměnlivě oblačno s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Stavba Středoevropského fóra v centru Olomouce by mohla začít příští rok. Otevření moderního muzea je plánováno na rok 2031. Řekl to Tomáš Kasal, mluvčí muzea umění v Olomouci, která stavbu za 1,25 miliardy korun připravuje. Takzvané SEFO, jehož podoba vyvolává rozporuplné reakce, získalo stavební povolení. Vznikne v Proluce v Denisově ulici. Budou zde nejen výstavní sály, ale i knihovna, depozitáře nebo restaurátorské dílny. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
2: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. V Bílině na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Podrobnosti má policejní mluvčí Kamil Marek.
3: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
0: Moravské divadlo Olomouc dnes uvede poslední premiéru končící sezóny. Diváci uvidí černou britskou komedii s názvem Mladý Humble. Režie se ujal Pavel Kek.
4: Je to, teď to bude znít trochu nadsazeně, ale svým způsobem to pravda je, Hamlet 21. století. Hamlet se nemenuje Hamlet, ale Felix. Není to kralevic dánský a nepřijíždí na Elsinor, ale je to teoretický astrofyzik a vrací se do svého rodného domu. Ta podobnost je zásadní v tom, že se vrací na pohřeb vlastního táty.
1: Sport.
0: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. Olympijský šampion vyhrál v Portugalsku semifinále a poprvé v sezóně pojede na této trati v mezinárodní konkurenci o medaily. Finále si dnes z českých reprezentantů vyjeli také kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce a čtyřka jak ve složení Sobíšek, Havel, Špicar a Vorel na pětistovce.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, ojídněle bouřkou. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírný západní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Loštic směr Olomouce podařilo odstranit nehodu nákladního auta a dodávky, zatím se tu popojíždí v kolonách.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc, přejeme vám krásné odpoledne. Páteční sice se nám zatáhlo, teploty šly zase o něco dolů, ale možná o to příjemnější to bude počasí pro vás, kteří se například rozhodnete dnes charitativně podpořit organizaci Trend vozíčkářů. Vypravíte se za nimi do olomouckých smetanových sadů a budete si s nimi
5: mít chuť vyzkoušet štafetu na vozíčku. Vyzkoušet si, jaké to vlastně je opravdu se pohybovat na vozíku. Cílem téhle akce, která vlastně je takovým předskokanem, takovou doprovodnou akcí toho zítřejšího velkého běžeckého svátku, který vyvrcholí olomouckým Matony půl maratonem. Tak cílem je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Takže trend vozíčkářů vás zve do Olomouckého parku, abyste si to hezky vyzkoušeli, do smetanových sadů. No a samozřejmě těch doprovodných akcí je mnohem, mnohem více, ale ovšem budeme postupně informovat i v těchto dvou hodinách v pozvánkách na víkend Českého rozhlasu Olomouc. Teď už vás zveme k hřebíkům. Náš vědomostní kvíz odstartuje za chvilku, jen co dospívá Jiří Korn a teď Iveta Bartošová. Máme tady novou knihu Pařížské noci, takový krásný romantický román, blok s propiskou, plátěnou tašku, antistresový mačkací míček, spousta CDček, také audioknihy a jednu speciální cenu. A o té si povíme za chvíli. Příjemný poslech přeje Zora Ješková.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Ještě jednou vítejte ve vysílání, vítejte v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc, které v tuhle chvíli startují. Vy, kteří znáte naše telefonní číslo, tak už se pokoušíte vytáčet. Vy, kteří byste k nám třeba volali poprvé, tak tady je ten správný telefon 221 555 444. O cenách jsme mluvili a já jsem zmínila ještě jednu VIP cenu. A je to opravdu VIP, VIP vstupenka, čestná vstupenka. Stupenka na výroční 200. koncert Českého rozhlasu Olomouc živě. Chystá se nám na středu, je to příští týden, 17.6. od 17 hodin v letním kině v Olomouci. Vystoupí Alibaba, Marina, Brothers, Robert Křesťan, Druhá tráva a provázet samozřejmě bude Jirka Matějů. Takže vstupenky do letňáků můžou být vaše. Bude to skvělá party, krásná zábava. 200. koncert si s námi opravdu jistě krásně užijete. Takže pojďte soutěžit, ať jsou lístky vaše. Na telefonu už bychom měli mít prvního hráče. Dobrý den, vítejte, kdo pak volá?
3: Dobrý odpoledne, tady Petr Olomouc.
2: Petře, my vás zdravíme. 10 otázek, hezky pohromadě, zkusme začít.
3: Tak já bych zkusil pětku.
2: Říkáte otázka číslo 5? Dobrá tedy, ptám se, ve kterém paláci sídlí ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Je to palác za A Černínský, za B Waldsteinský, za C palác Kinských. Co myslíte?
3: No, je to impozantní Černínský palác.
2: A je to přesně tak a pro vás první bod. Dobře, jdeme dál.
3: Tak co, šestku?
2: Šestka se ptá, která dvě města spojuje dálnice D2. Dálnice D2 spojuje za A Prahu a Plzeň, za B Ostravu a Olomouc, za C Brno a Bratislavu. D2.
3: No, je to mezinárodní Brno-Bratislava.
2: Je to jasné. Ano, i tady posíláme potles. A další bod, aha, do třetice.
3: Takže pro štěstí sedmičku.
2: Písně, které mají tyto názvy, Má svůj den, nebo Modlitba, nebo Hlaď mě a líbej, patří do repertoáru koho? Za A Dalibora Jandy, za B Karla Zicha, nebo za C Pavla Vítka. Má svůj den, Modlitba.
3: Tak Modlitbu zpívala paní Kubišová.
2: Ne, ne, ne.
3: Takže co
2: den.
3: To bude? Ne, ne, ne. Vítek?
2: Vítek říkáte. Rodák z Olomouce, ano, Pavel Vítek, je to tak? No vidíte, tak to bylo velmi rychlé a velmi přesvědčivé. Máme tady hnedle ve vás prvního výherce. Petře, krásná hra. Moc děkujeme za zavolání.
3: Já děkuju.
2: Zdravíme vás a předáme do režie. Naschledanou, ať se vám daří. A pokračujeme hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Kdo je teď s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleš Brno.
2: Dobrý den, pane Aleši, kromě pětky, šestky, sedmičky.
4: No, tak začneme jedničkou.
2: Bezpilotnímu letadlu, letounu se říká jedním slovem jak? Bezpilotní letoun. Je to kluzák, za B vírník, za C dron.
4: Kluzák.
2: Bezpilotní letadlo, bezpilotní letoun, říkáte, že je kluzák? Bezpilotní letoun. Bez pilota, bezpilotní, se nazývá dron.
0: Jauaj!
2: Přeci.
4: Já jsem to nepochopil. Dobrý, tak nevadí, zase někdy příště.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
4: Nase.
2: Hovořili jsme nikoliv o bezmotorovém letounu, ale bezpilotním. Pokračujeme dále, hřebíky Český rozhlas Olomouc. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petra.
2: Dobrý den, pane Petře, já vás vítám. Tak, zkusme, kterou otázku? 2, 3, 4, 8, 9, 10.
5: Tak zkusíme trojku.
2: Když někdo trpí anémií, tak má za A snížený počet červených krvinek, za B špatně si pamatuje tváře a lidi, za C má vyhřezlou ploténku. Anémie.
5: Já si myslím za A.
2: čili snížený počet červených krvinek?
6: Ano.
2: Mhm. Ano, tady není co řešit, je to tak? Tak zkusme dál.
5: Čtverka je volná.
2: Čtyři. K čemu se používá lučavka královská? Lučavka královská. Za A k barvení látek. Za B k dochucování pokrmu. Za C k rozpouštění vzácných kovů.
5: Je to rozpouštění zlata, za C.
2: Protože je to směs koncentrované kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové. Určitě? A do třetice? Tak 2, 8, 9, 10.
5: Tak zkusíme osmičku.
2: Možná si pamatujete na film Forrest Gump. Kdo hrál hlavní roli Forresta Gumpa? Hrál ji za A Brad Pitt, za B Tom Hanks, za C Frank Sinatra.
5: Jak byl ten první?
2: Brad Pitt.
5: A druhý?
2: Tom Hanks.
5: Jo, ano, tak Tom Hanks. Tom Hanks B.
2: Výborně, takže tady už nemáme co řešit. Blahopřejeme a máme tady druhého výherce. Mějte se hezky, nashledanou.
5: Hezký den, nashledanou.
2: Předáváme do režie. Tak a ještě nám zbývají rovné tři soutěžní otázky. Na telefonu hřebíku je teď kdo? Dobrý den.
7: Pan Robert Salomouce.
2: Dobrý den, vítejte. Takže 2, 9, 10.
7: Tak začneme to desítko, doufám, že to nepokazím. No.
2: Anděl Páně je nejenom známý film, ale především také katolická modlitba, která oslavuje co? Za A. Zmrtvých vstání Ježíše Krista. Za B. Zvěstování Panny Marie. Nebo za C. Osobnost katolického papeže.
7: Zkusím Bčko, ale nevím.
2: A ono je to přesně tam. Ano, Zvěstování Panny Marie. Takže teď kam dál? 9.
7: Teď zkusím třeba tu dvojku.
2: Více než milionové město Gaziantep leží kde? Město Gaziantep leží za A v Turecku, za B v Albánii nebo za C v Lotyšsku. Gaziantep.
7: Zkusím pásmo Gazi, tak asi tu Albánii.
2: A je to Turecko.
7: Turecko, no a tu za zadnici.
2: Šesté největší turecké město.
7: To byla těžká otázka.
2: Nevadí,
7: no,
2: těšíme se na vás příště a děkujeme
7: no,
2: za hru. Nashledanou. Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme všem za hru, děkujeme za odvahu a výhercům blahopřejeme. Pokud jste to nevyhráli, nevadí, zkuste opět příště.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Budeme vás opět zvát také do dalšího vydání pochoutkového roku a budeme vařit skvělou kachnu za chvilku.

0: vaší archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Patří mezi 7 největších divů České republiky. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu Hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář nám dospíval své vyznání. Tady je Český rozhlas Olomouc a tady už je také další pozvánka do pochoutkového roku. Je jubilejní, 10. a při té příležitosti spolu s vámi hledáme recept desetiletí. Výherci z jednotlivých let bojují o cenu desetiletí a my si ty recepty připomínáme každý týden. Připravuje je ale naše porota spolu s profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Je to zlatá příčka roku 2021. Šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept Jaroslav vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením. A zelí bude dělat místo bílého červené.
1: Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne?
2: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtenštejnů, v lednici. Asi vás překvapí, i taková šlechta šetřila a neplýtvala.
1: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
2: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
1: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
3: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
3: To je do jiného magazínu.
1: Prsa jako prsa.
2: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
1: Moje babička stole kmínu za mlada v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
2: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
1: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Tak, tuhle výtečnou nadívanou kaftu, kachnu s karamelizovaným zelím zvládnete levou zadní. Poradí vám Jaroslav Sapík v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce. Recept ovšem na ní najdete už teď třeba na našem Facebooku či Instagramu, později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původně nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními recepty soutěžit o titul Recept 10. Letí.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc a Drahany. Ty jsou obcí, která dala jméno vrchovině, ve které se také nachází, tedy Drahanská. Kdy se tam stál hrad střežící stezku a my se tam za chvilku vydáme s Mirkem Kobzou.

0: z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku, nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vašek Maskář nám dospíval a my se teď chvilku před 3:15 hned několikrát zastavíme na Pruskyjovsku. Nejprve s pár pozvánkami. Dnešní večer například nabídne ve Vícově komedii Nevěra pro dva a bude v podání Ochotnického divadla Boskovice. Představení začíná v Hostinci v Zatáčce v 19 hodin. To je tedy obec Vícov a divadlo pohádkovým dobrodružstvím pro celou rodinu ožijí v sobotu Slatinky. Chystá se tam pohádkový les, který odstartuje od 11 hodin před hospodou u zbrojnice. No, na své si v sobotu přijdou určitě také milovníci elektronických šipek, a to v Olšanech u Pruskyjova. Odpoledne na fotbalovém hřišti startuje šipkový turnaj. A fanoušci dechovky by se neměli nechat ujít v neděli v Konici, kde se v zámeckém parku uskuteční 30. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb. Znamená to, že od 13. hodiny zahraje Holobková muzika, Hanačka, Žadoviáci, Moravská 12, vystoupí Mažoretky, bude tam celá řada zajímavých akcí. Tak nezapomeňte, 30. ročník Žváčkova festivalu v neděli v Konici. No a tady u nás v Českém rozhlase Olomouc už nás čeká další cesta Mirka Kobzy. Povede do Drahan na Pruskyjovsku. Městy se nachází poměrně vysoko v kopcích a jeho historie sahá až na počátek 14. století. A vlastně

0: nepatrné zbytky se ukrývají v lese ve vojenském prostoru Březina, asi 1,5 km severozápadně od současného městyse. A právě tento hrad je jmenován mezi dobitými sídly loupeživých rytířů v roce 1310 z rozkazu krále Jana Lucemburského. V roce 1322 pak král Jan prodal Drahany Vokovi Skravař. Rod pánu Skravař pak držel Plumlovské panství, pod které obec nově spadala, až do roku 1495. Byla to pro městečko, jak byly Drahany už od roku 1348 nazývány, těžká doba, zejména za husitských válek, kdy město poplenili kališnické bojůvky. Následnými majiteli Plumlova se pak stali příslušníci rodu pánů z Pernštejna. Za jejich držby Drahany opět zkvétaly. V roce 1590 už tady žilo téměř 40 usedlých rodin. Ze stejného roku jako první zmínka o obci pochází i nejstarší dokument o existenci farnosti a kostela v Drahanech. Po vypálení městečka husity a jeho poklesu na pouhou obec neměli o zdejší kraj kněží příliš zájem. Mimo jiné i proto, že majetky původně přináležejících faře byly zabrány jinými držiteli a kněz zde byl odkázán pouze na dobročinnost farníků. V 16. století byl v Drahanech poprvé zmíněn luterský kazatel. To se změnilo po koupi panství Karlem z Lichtenštejna v roce 1590. Ten v roce 1611 dosadil do Drahan katolického správce a původního luterána vyhnal. Ani to však nezabránilo strašlivým škodám v obci, které způsobila 30-letá válka. Z původních 40 usedlostí jejich po válce zbylo osídlených jen 18. Jako pustá je uváděna i zdejší rychta, zanikla farnost a uprostřed zbytava zůstal jen malý dřevěný kostel. Obec byla v roce 1633 přifařena do Určic a v roce 1660 pak do Jedovnic. Teprve roku 1790 prostějovský děkan František Kellner posvětil z brusu nový kostel. V roce 1830 k němu přibyla i nová fara a v Drahanech tak vznikla opět samostatná farnost. Patrně už počátkem 18. století zde existovala škola. Ta postupně získala vlastní budovu a v roce 1929 k ní přibyla i škola měšťanská. Obec patřila pod správu Lichtenštejnského panství až do roku 1848 a až do roku 1925 hospodařil na některých pozemcích vesnice Lichtenštejnský velkostatek. Drahany měly v roce 1900 nejvíce obyvatel v historii, celkem 1085. Zemědělství a drobné řemeslné výroby byly hlavním zdrojem obživy místních obyvatel. Zajímavostí Drahan, ale i okolních obcí byla domácí kryčovská výroba pro prostějovské oděvní firmy. Další pohroma však přišla na Drahany spolu s německou okupací v roce 1939. Záhy bylo rozhodnuto o rozšíření vojenského újezdu a městečko bylo zcela vystěhováno. Mnoho domů bylo poškozeno, několik úplně zbořeno a došlo tím také k výraznému poklesu zdejších obyvatel. Ti našli z velké části domov ve vysídlené původně německé Libině na Šumpersku. Drahany mají vůbec krásné okolí, k památkám obce pak patří jak kostel, tak školní budovy a také několik drobných památek. A málo kdo ví, že přímo v suterénu původní měšťanské školy pramení řeka Haná. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Drahan vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Pár tipů pro vás předáváme ještě před zprávami, tentokrát Šumperska. Dnes v 18 hodin v divadle Šumperk se koná přehlídka tanečního oboru Základní umělecké školy Šumperk. Přijďte se podívat, co se děti všechno naučili. Dnes také začínají v obci Václavov u Zábřehu velké oslavy 650 let obce. Čeká vás pestrý víkend plný kultury, zábavy i společenských setkání napříč generacemi. Dnes program slavnostně začíná v 17 hodin odhalením sochy svatého Václava, dále křtem publikace Václavov v minulém století, ve fotografii a v 18 hodin začne hudební vystoupení, ve 20 hodin pak zahraje divadlo Šumperk komedii Vabank, ve 22 hodin pak akce pokračuje vystoupením kapely Mikaš. No a oslavy ve Václavově u Zábřehu potrvají pak až do neděle. Sobotní dopoledne můžete prožít také v Brané, a to na botanické vycházce s Janou Uhlířovou. Sraz účastníků je v 10.30 železniční stanice Braná. Hřiště v Hraběšicích ožije v sobotu od 14 hodin akcí Hraběšický havran. Těšte se na dětské i dospělé divadlo, koncerty i doprovodný program pro děti. To jsou tedy Hraběšice. No a divadlo Šumperk v sobotu od 14 hodin bude hostit divadelní přehlídku Gálie Matyáš s podtitulem Časoběh uloupených pokladů. Během odpoledne a večera se na scéně vystřídá několik souborů s pohádkami, dramatizacemi i komediemi. Poslední představení začíná ve 20 hodin a celé to v sobotu v divadle Šumperk startuje úderem 14. hodiny.
1: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Tady v Českém rozhlase Olomouc už za malou chvíli startují další aktuální zprávy, a to v 15 hodin. A také se opět trošku podíváme a připomeneme si ten velký běžecký svátek, který se odehraje v Olomouci, sobotní půlmaraton. Tak za chvilku.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: 15 hodin.
6: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Policie obvinila strojvedoucího, který silně opilý řídil vlak na Přerovsku. Do sobotního půlmaratonu v Olomouci se zapojí i lékaři. Dálnice z Holešova do Freštáku se má otevřít příští sobotu. Zítřejší počasí má být spíše oblačné s přeháňkami. Naměříme až 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpuždění. Incident se podle policejní mluvčí Miloše Zajícové obešel bez zranění.
7: Všímavý svědek neobvykle jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
5: V Olomouci se zítra představí 12 000 běžců. Většina z nich se zúčastní půlmaratonu, štafet a běhu na 5 kilometrů. Ostatní se zapojí do nesoutěžních rodinných závodů. Krajské metropoli se představí běžci ze 62 zemí světa a celých 35% startujících tvoří obyvatelé Olomouckého kraje. Novinkou letošního Olomouckého půlmaratonu bude speciální zdravotnická služba, říká marketingový ředitel akce Jiří Nečásek.
8: Doktoři, kteří se obětovali a místo aby běželi na svůj čas, tak běží a po trase jsou rozmístěny v tom startovním poli a vědí, jak zareagovat. Máme tady konkrétní příklad vlastně z Českých Budějovic, kde dostal běžet epileptický záchvat a tam už musíte zareagovat trošičku jinak, než normální laik by dělal první pomoc.
5: Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. června otevření části dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Freštáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Řidiči tak budou moct po roce a půl průtahu využívat celý úsek vedoucí z Hulína až ke sjezdu na Zlín u Freštáku dlouhý 17 kilometrů. Dálnice D49 se v tomto úseku začala budovat v roce 2008. Stavbu provázely dlouholeté soudní spory i nedostatek peněz. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. S žalobcem se Unucka dohodl na 3-letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun. Dohodu bude ještě schvalovat krajský soud v Ostravě.
6: Sport.
5: Čeští fotbalisté zahájili mistrovství světa v Americe porážkou. Národní tým nestačil na Jižní Koreu a prohráli 1-2. Korejci Čechy přestříleli 15-7, měli lepší úspěšnost přihrávek a také déle ovládali míč. Získat ho zpět stálo svěřence trenéra Koubka hodně sil, jak popisuje záložník Pavel Šulc.
9: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
5: V dalším zápase se národní tým představí příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice.
6: Počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, ojedinělé bouřkou. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane mírný západní vítr, který večer zeslábne.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na dálnici D1 u obce Mořice směr Brno stojí porouchané auto, očekávejte zdržení.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Tady je Český rozhlas Olomouc. Máme pátek 12. června. Jsme v ročním období, kdy se každoročně jakoby roztrhl pytel s nejrůznějšími festivaly a zábavami. No a stejně tak jsme se opět dočkali také festivalu Banjo Jamboree. Je to jeden z nejprestižnějších žánrových festivalů u nás. Další ročník začíná v Čáslavi právě dnes v 18 hodin. No a my tam máme také naši kolegyni Jarku Noskovou, které se za chvíli zeptáme na podrobnosti. Poslouchejte i dál odpoledne Českého rozhlasu Olomouc.

0: dveřích cizích látek stál, tak jsem tak jenom s Bohem lásku jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Banjo Jamboree, tak tohle je jeden z nejstarších bluegrassových festivalů v Evropě, možná úplně nejstarší. A Český rozhlas Olomouc pravidelně nahrává Banjo Jamboree v Čáslavi. 54. ročník začne už doslova za pár hodin, no a my teď máme na místě naši kolegyni Jarku Noskovou. Jarko, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a povězte, jak to teď v Čáslavi vypadá, jak to vypadá i s počasím, protože my tady máme hodně těžké mraky.
2: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tady taky, tady zrovna teď se přehnala přeháňka, lehce prší, no je to počasí takové nevyspytatelné, ale přípravy probíhají, všechno už je vlastně nachystané, takže v 6 hodin by měl začít dnešní koncert.
1: Takže počasí vás rozhodně nezaskočí. Banjo Jamboree, jak jsem říkala, je nejstarší bluegrassový festival v Evropě. Vy jste pravidelnou účastnicí, stále vás to baví?
2: Ano, ano, baví mě to. Nevím, nemám spočítáno, na kolika jsem byla, ale prostě baví mě to.
1: Jaká je ta atmosféra?
2: Atmosféra je úžasná, ta bluegrassová komunita je velmi soudržná a podporují se jak muzikanti, tak diváci navzájem a opravdu to stojí za to. Možná je to někdy v těch pořadech poznat, že je to tady hrozně fajn.
1: Jaký je ten program, kdybychom začali vlastně i tím dnešním zahajovacím programem, je to spíš takový zahřívací večer, nebo se i dnes tam třeba najde něco, na co se hodně těšíte?
2: Dneska by mělo vystoupit 6 kapel, z toho jeden zahraniční host, polský, to mě velmi zajímá, protože přiznám se, že jsem asi neslyšela polsky, no slyšela jsem country, ale bluegrass teda určitě ne polsky, tak ti budou dneska vlastně Garage Folks budou zakončovat dnešní program. A zítra potom od 10 hodin budeme pokračovat a to bude určitě až dlouho do noci, protože to je dalších x kapel, jestli jsem dobře počítala, tak celkem je 21 kapel. A zítra začíná legenda bluegrassová nebo banjová, Marko Čermák se svými Paběrkami, což je člověk, který vlastně je propagátorem banja u nás.
1: Na koho se z celého festivalu těšíte úplně nejvíc?
2: No, já se těším právě na Marka Čermáka, ale v podstatě jsem zvědavá na všechny kapely. Doufám, že vydržím zítra i na poslední kapelu New Aliquot s Davidem Bendou, protože to je, myslím, dneska absolutní špička bluegrassová. A na ty zahraniční hosty, protože zítra budou Slováci, Američani a Švédi. Takže to bude taky určitě hodně zajímavé.
1: Vraťme se ale sem zpět k nám do Olomouce. Výrazně bluegrassový bude také chystaný 200. koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc. Bude to příští týden ve středu v letním kině v Olomouci, což by třeba mohlo fanoušky v Čáslavi zase zajímat. Vy určitě nebudete v letňáku chybět a jestli pak třeba i v Čáslavi pozvete?
2: Určitě, určitě. Já doufám, že se nic nepokazí. Ráda bych v tom letňáku byla samozřejmě, protože ta 200, jako nemůžu říct, že jsem byla na všech koncertech, ale na 90% určitě z té 200. A určitě budu zvat posluchače nebo návštěvníky i tady v Čáslavi, protože vezeme sebou propagační materiály, letáčky, určitě o tom tady budu mluvit. Takže doufám, že si najdou lidé cestu i do Olomouce, do toho letňáku.
1: Přesně tak, když my z Olomouce jsme našli cestu do Čáslavy, proč by to nemohlo být i obráceně. Tak děkujeme moc, to byla Jarka Nosková, toho času z Čáslavy, kde dnes začíná už 54. ročník festivalu Banjo Jamboree, který pro vás pravidelně nahrává Český rozhlas Olomouc a letos neuděláme výjimku. Jarko, přejeme, ať si to krásně užijete, no a samozřejmě všechny zveme také do Olomouce. Olomouce a těšíme se na setkání v letním kině v Olomouci ve středu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Které utajené hudební klenoty se po více než 70 letech dočkali svého vůbec prvního vydání a jak zní nejčerstvější nahrávky, ve kterých ožívá odkaz legendárních sběratelů i čistá radost dětských zpěváků. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na další objevitelskou cestu napříč folklorními regiony. Tématem totiž budou novinky k folklornímu poslechu v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dá. Tak tohle byla Lucka Bílá. My se teď vydáme na Jesenicku a to hned několikrát. Nejprve v Pozvánkách na víkend. Milovníci country mohou už dnes vyrazit do rodného domu Vincence Priznice v Jeseníku. Od 19 hodin tam zahraje skupina Second Hand Smoke. Páteční večer bude v Jesenické klášterní kapli patřit letnímu koncertu jesenického smíšeného pěveckého sboru. Koncert v kapli v Jeseníku začíná v 19 hodin. Mladé rybáře do 15 let zve Český rybářský svaz Zlaté hory v sobotu na dětské rybářské závody. Zlatá údice 2026, je to na Selském rybníku. Závod startuje v 8 ráno. Areál Bohéma ve Zlatých horách bude v sobotu dějištěm 9. ročníku závodu horských kol křížová stezka. No a velké hřiště za sanatoriem Priznic v Jeseníku ožije v sobotu 3. ročníkem soutěže o nejlepší kotlíkový guláš, lázeňská gulášiáda. Buďte u toho už od 11 hodin. Sobotní odpoledne zpříjemní ve Zlatých horách letní koncert souboru Valášek v sále sanatoria Edel od 15. hodiny a na přední vršek v Jeseníku můžete v sobotu zamířit na svatojánský večer s cymbálovkou, vyprávěním a opékáním buřtů. Akce začíná v 19 hodin. O svatojánských tradicích bude vyprávět Bohinoj Tynzov a zahraje Josefova cymbálová muzika. Ještě pozvánka do Račího údolí, tam se mohou rodiny s dětmi v neděli vydat na loutkovou pohádku o Koblíškovi v tančírně. Představení divadla Milana Šťastného začne v Račím údolí v neděli v 15 hodin. No a už za chvíli vás vezmeme do Zlatokopeckého skanzenu u Zlatých hor na Jesenicku. Areál poničili před bezmála 2 lety záplavy. Jak daleko jsou dělníci s opravami, povíme za chvíli po písničce Karla Zicha.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Míříme na Zlatohorsko. Opravy Zlatokopeckého skanzenu na Jesenicku se blíží po téměř 2 letech prací ke konci. Vyhledávaný turistický cíl u Zlatých hor zasáhly předloňské záplavy. Podrobnosti má teď pro nás naše reportérka Sabina Millerová, je ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Připomeň na úvod, na co se Zlatokopecký skanzen zaměřuje.
1: Tak Zlatokopecký skanzen připomíná historii rýžování a zpracování zlata v regionu. Návštěvníci si v něm můžou prohlédnout repliky hornických staveb a zařízení, například tavící pec, hornickou osadu nebo zlatorudné mlýny. Součástí areálu je také naučná stezka, která návštěvníky seznámí s přírodou v okolí Zlatých hor.
0: Jak to ve skanzenu vypadalo po povodních?
1: Velká voda se prohnala celým skanzenem a zničila prakticky všechno. Poničené byly dřevěné osady, závodiště a další repliky. Nejvíc zasažený byl ale podle ředitele skanzenu Jiřího Juráše terén.
2: Byl to hrozně smutný pohled, protože ten terén tady byl tak zničený, že vlastně tady se nebylo skoro ani jak dostat přes ty haldy a ten naplavený materiál, protože ta Olešnice vlastně tady protíkala v tom obrovském množství, prostě to bylo šílené. Dokonce i za mlýnama vlastně zmizelo i kousek lesa, takže ta ohromná síla vody vlastně úplně nejvíc tady zničila ten terén.
0: Co už se povedlo opravit?
1: Opravit se toho stihlo už poměrně hodně. S pracemi dělníci začali hned po opadnutí vody. Podle Juráše jsou už všechny stěžejní práce hotové.
2: Primárně šlo o přístupové komunikace, primárně šlo o terénní úpravy. Bylo potřeba tady v replice hornické osady, protože tam se prohnala voda jako stavením. Tam jsme dělali uklidová práce a nové podlahy. Potom teďka tady stojíme u závodiště, které jsme museli udělat kompletně nové, protože ta voda v podstatě ty rýžovací klajmy vytrhla normálně ze země. Bylo potřeba i odvodění a svody vody pod zlatorudnými mlýny, protože tam ten terén byl hodně zničený. Potom nějaké drobnosti ve smyslu informačních tabulí.
1: Ještě doplním, že opravy skanzenů jsou důležité i pro město Zlaté hory, jak potvrzuje nezávislý starosta Milan Rác.
3: Tak toto místo není jenom turistickým cílem, ale je to i vhodný areál pro pořádání různých městských akcí. Pořádáme zde například zahájení turistické sezóny, také se zde pravidelně konají soutěže v rýžování zlata, ať to bylo mistrovství České a Slovenské republiky a v letech 2010 a 2024 mistrovství světa v rýžování zlata, takže je to pro nás důležité místo.
0: Povězme si, co ještě tady konkrétně zbývá opravit?
1: Poslední větší investicí bude oprava páteřní komunikace. Ta vede směrem od parkoviště až ke srubu, který se nachází v areálu. V současné době je provizorně vysypaný kamením. Vedení skanzenu ji chce upravit tak, aby byla dobře dostupná, například i pro rodiny z kočárky, pokračuje Juráš.
2: Se snažíme být family friendly, jako celkově je to trend. My to vnímáme tak, že zkrátka ty rodiny s dětmi k nám jezdí rádi, protože spoustu rodin má kočárky a jde nám trošku i ten bezbariérový přístup, tak se bude jednat o vlastně pohodlné projetí s kočárkem z parkoviště přes most Olešnici až na pokladnu, takže jsme hrozně rádi za to a bude to obrovský přínos zase pro návštěvníky.
0: Tak teď si ještě povězme, co to vlastně všechno stálo celkové opravy skanzenu.
1: Podle nezávislého starosty Milana Ráce celkové náklady na opravu skanzenu dosáhly zhruba 4 milionů korun. Část nákladů pokryly dotace.
3: Byla tam dotace z nadace ČES, významná ve výši 1 000 000 korun. Potom proběhla sbírka na pomoc skanzenu, tam se vybralo přes 300 tisíc korun. A na elektřinu a komunikaci žádáme z programu Ministerstva pro místní rozvoj Živel 1.
0: My jsme se vypravili do Zlatokopeckého skanzenu u Zlatých hor na Jesenicku. Podívali jsme se na to, jak daleko jsou dělníci s opravami a o tom všem nás informovala naše reportérka Sabina Millerová. Poslechli bychom si také reportáž.
1: Ta bude v našem vysílání už zítra ráno.
0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
3: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně, vážně brát.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Nezůstaneme vám dlužní pozvánky a tipy také z Olomoucka a Přerovska. No a právě na Olomoucku teď pokračujeme. Hudební fanoušci jsou zváni dnes a zítra do Dolního žlebu u Šternberka na festival Šternberský žleb. Olomouc se o víkendu stane také centrem mezinárodní kolové při velké ceně Olomouce 2026. Proběhne ve zrekonstruovaném sále Sport centra Nové sady. Litovel zve v sobotu na Hanácké Benátky, na náměstí i v Parku míru v Litovli. Na hlavní scéně vystoupí mimo jiné Žalman a spol, Ivan Hlastrio, Petra Janů, Doktor Pepe a další. Tak to je Litovel zítra. Veselé vítání prázdniny chystají v sobotu v Řídeči, kde od 14 hodin začne akce Vítání léta. A nedělní odpoledne bude patřit šternberským hudům na nádvoří tamního kláštera. Začnou v 15 hodin a program nabídne mimo jiné třeba i žonglérskou show a workshop cirkusu Levitáre. To je Šternberk. No Přerovsko, tak třeba takový Přerov, ten ožije lidovou kulturou při folklorním festivalu Přerov, který se uskuteční v pátek a v sobotu. V pátek je připraven program na náplavce, sobotní část začne ve 13.30 v parku Michalov. Příznivci rychlých strojů jsou zváni na mistrovství České republiky v autokrosu na trati v Přerově a ve Staré Vsi u Přerova se o víkendu koná charitativní megaburza pro útulek voříšek, kterou pořádá Moto Mamka. V sobotu i v neděli bude od 10 do 18 hodin probíhat prodej oblečení, chystá se také tombola i charitativní motovíjíčka. Pro děti budou mezi 13. a 16. hodinou připraveny airbrush tetování, malování na obličej a zajištěno občerstvení. Tak nezapomeňte, charitativní megaburza pro útulek voříšek ve Staré Vsi u Přerova v sobotu i v neděli. Atraktivní akci připravili Vojenské lesy a statky České republiky ve spolupráci s Armádou České republiky. V sobotu pořádají v areálu Hřbánky u Podštátu akci Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé. Od 8 do 16.30 představí bojovou techniku, včetně tanků Leopard, tak přijďte se podívat. Hudební fanoušci jsou zváni také do Olšovce, do areálu.

0: Ta smutná zpráva už zazněla dnes také několikrát ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný. Legenda fotbalové Sigmy Olomouc, za kterou nastupoval jako hráč, později ji několikrát vedl jako trenér. Přestože trénoval i Plzeň, Ostravský Baník, Opavu, Zlín nebo Hradec Králové, právě s hanáckým celkem prožil Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru. A nedlouho poté byl také hostem Českého rozhlasu Olomouc, kde zisk své první fotbalové trofeje probíral s Tomášem Minarčíkem.
1: Zažil jsem překrásný období půl roku, nebo musím říct, že závěr toho půl roku. Já jsem to pojmenoval jako misi. No a nečekal jsem, že vůbec tady ještě jednou budu trénovat. Dostal jsem tu nabídku po Zdenkovi Psotkovi. Viděl jsem, že to je těžký období, protože Sigma měla 7 bodů a po mně chtěli vedení, abychom se zachránili. Víte sami, že jsme se zachránili až před posledním kole v Hradci Královým. No a navíc jsme uhráli ten pohár, jak já tomu říkám, takovou tu třešničku. Takže ten konec mé kariéry ve 62 letech, kdy jsem to vlastně

0: skončil, byl velice úspěšný a jsem nesmírně šťastný ještě pořád a chci poděkovat vlastně všem těm funkcionářům nebo tomu vedení toho klubu, hráčům a lidem, kteří se se mnou na tým úspěchu podíleli.
1: Já musím říct, že mě to jako osobně i překvapilo, když jste se vrátil, když jste zachraňoval Sigmu, protože se 7 body po podzimu a v takové velmi těžké situaci, to chtělo buď hodně odvahy, anebo i trošičku s prominutím bláznovství.
0: No musím říct, že se to upeklo na narozeninách Josefa Levra, našeho nejvyššího představitele. Tehdy chtěli Karla Bricknera, Karel Brickner to odmítl, tak nakonec oslovili mě. Já jsem to nejprve slíbil, potom se mi to rozleželo v hlavě na druhý den, ale zavolal Jarda Gajda, šéf, další šéf klubu a poděkoval mi, že jsem to přijal, takže jsem už vlastně musel do toho vstoupit. Viděl jsem, že to bude těžký, ale nakonec říkám, teď jsem prostě šťastný.
1: Já jenom připomenu, že předtím jste už netrénoval. Jak dlouho jste byl bez fotbalu?
0: Tak já jsem skončil s tou ligou, trénoval jsem tady v Holici, třetí ligu. No a byl jsem v takovým tým důchodě, jak jsem řekl, už půl roku a v tom vlastně od toho 1. ledna nebo od toho 3. ledna mě povolali zpátky.
1: Sehrálo tam roli i to, že srdce vaše patří si k mě zřejmě.
0: No určitě, já jsem to několikrát říkal, že pokud bych to nevzal, tak by se cítil jako zbabilec, takže jsem to musel vzít. V té době určitě vedení taky oslovilo mnoho jiných trenérů, kteří jsou mladší, ale ti údajně chtěli až od léta. Hodně mě pomohlo, protože Olomoucký deník udělal anketu mezi diváky, kdo by měl být trenérem po Zdenkovi Psotkovi a já jsem to sledoval na internetu a tam jsem měl strašně moc hlasů, tak jsem to vlastně vyhrál a to byl takový zavazující pro mě, že to vzít musím.
1: Vy jste zmínil to vítězství v českém poháru, což je pro Sigmu mimořádné historické vítězství. A mě tam strašně moc zavělo, když jsem viděl, jak jste po zápase říkal, že jste dosud vyhrál, nic nevyhrál, jenom manželku, takže to...
0: No tak to jsem řekl takhle, protože mě nic jiného nenapadlo.
1: Ale je to krásné, je to vaše krásné. Manželka musela mít radost.
0: Měla radost a řada děvčat, kamarádek jejich jí to závidělo. No tak s manželkou vlastně jsme od 69. roku, tak si to představ, že to je přes 40 roků a tak to bylo určitě moje vítězství, že jsme spolu tak dlouho. Takový držák, že jsem, že máme 2 syny a vnoučata a tak dále, takže v tom okamžiku, když jsem zažíval to štěstí, tak se mi ten novinář ptal, nebo ten, jestli jsem něco vyhrál, tak jsem tam řekl právě tu Alču, manželku, no a pak ten pohár.
2: Petr Uličný byl hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc hned několikrát. Vy si můžete poslechnout všechny rozhovory už teď na našem webu olomouc-rozhlas.cz.

Tady je Český rozhlas Olomouc. V tuhle chvíli už se blížíme k 16. hodině. Čekají nás nové zprávy, pak humoriáda s Marií Formáčkovou a pak také den v kraji. Zajímá vás, jaké bude o víkendu počasí. Počkejte se na to. Po 17. hodině se na vás těší Zora Ješková.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Kvůli nízké porodnosti v Česku ubývá obyvatel. Školákům v Určicích dnes začaly prázdniny. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přeháníky a maximálně 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouckém kraji klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku bylo téměř 1000 lidí. V regionu tak žije zhruba 630 tisíc obyvatel. Více lidí zemřelo, než se narodilo. Uvedl to Český statistický úřad. Porodnost klesá v celé zemi, a to už pátým rokem. Za první tři měsíce roku zemřelo v republice přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se odstěhovalo víc lidí, než do Česka přišlo. Školáci v Určicích na Prostějovsku dostali vysvědčení už dnes. Školní rok pro ně skončil dřív kvůli plánovaným stavebním úpravám. Potvrdila to ředitelka školy Marcela Melková.
2: Jedná se o protipožární opatření, rekonstrukci několika tříd a potom propojení naší chodby s nově vybudovanou chodbou, která nám spojuje novou výstavbu a propojuje školní jídelnu.
1: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. V zemi je skoro 250 000 obézních dětí. Ministr Vojtěch proto navržený krok vnímá jako investici do veřejného zdraví.
3: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo, a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
1: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončilo ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplňuje příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
4: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
0: Sport.
1: Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouhé kariéře Zlín, Zbrojovko Brno nebo Žižkov. S Olomoucí získal v roce 2012 český pohár.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháníkami, ojediněle bouřkou. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane mírný západní vítr, který večer zaslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V hranicích ulice Olomoucká na kruhovém objezdu havarovalo nákladní auto s osobním a opatrně i na D1 u obce Mořice směr Ostrava. Stojí tu porouchané osobní auto. Projíždíte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásný pátek všem.
5: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod. A
0: jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení, zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě a to, když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo o tom podle, to tady bude.
1: Podle románu, to tu bude.
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklova.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej ještě. Taky
1: no tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano. Ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt devíti ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovaný, teď jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině, ty kolem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi šlo mlátit, kam by to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty davidku. A on sténal svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku, Marie Formáčková, co jako, se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala,
0: ne.
1: Ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před
0: já
1: sebou.
0: Já nevím,
1: dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Aha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls. Bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Kopacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám, Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a to se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říká, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam je, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný. Čiču se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal. A šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes po 20 let přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný, zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát od Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci, jako já připomenu, si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo, já
0: tak bez vás, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus v Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si nám
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: To je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitele chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klauze, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo a to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom v našem zločinu, teď nás učí němčinu a vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako, si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl. Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, ano. Ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko. To jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádhrná, všichni
4: to si byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat. Pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali. No? To si
4: pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma. Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře. Pojďme do akce,
6: To jsou prachy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Peníze leží, prostě.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, až tam vidím ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je
7: ano,
2: fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
7: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti.
2: To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
7: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No Panenka,
7: Panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
7: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím vás, Karvine. Dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: Takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
5: Den.
1: I vy,
5: hezký.
1: Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled, ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
10: Víš, jedu na plnej plyn, pane Mare.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam je lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: No jasný.
8: Jo, deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta.
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jde Silvester, ne?
8: Snaživec, co jste mi to sem přived? Vy se na ní podívejte.
9: Já jen zlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale, major. Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak
8: nepochopí?
9: Jak tě pochopí? Hero! Jak tě pochopí, kam? Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: Co máš proti cigánom?
8: Kurucová. Živec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
8: Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Kurucová. Pěti kábly,
8: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak. Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já nevím, jak se to dělá, tohle.
9: Hodí bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane majore.
8: Snaživec. Snaživec, to je názorná akce. Pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No, popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vedchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane majore.
9: Ano, vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak, ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, snaživec.
9: Zase akce. Se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
11: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant.
8: Ale pozor. Jakej deviant? Tím by si se přeci prozradila, mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: No, dobře. Ne, to bylo, snaživě, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme.

0: zrabé, pidivaj z lice. 90 011 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku, pan Kaiser nebo pidivaj z lice?
1: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kaiser perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
0: No.
1: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
0: Takže má lehkou protekci teď u Marie,
1: no,
0: u Marie ježiš, samozřejmě.
1: Jako mě, pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
0: A budeme to rozebírat? Budeme zase...
1: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo, ale ve skutečnosti měl jako dvě partnerky životní, jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice, jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
0: Víkendy, a chodil ve středu, to si odpočíval.
1: To maloval.
0: Jo, tak.
1: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
0: Tak krása, tak pan Hlinomas v pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kaiser a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?

0: No, dusila přece.
1: Aha.
0: Dusila přece.
1: Dusila, to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
0: Dusila.
1: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
2: Jo.
1: No jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
2: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
0: Lidsky?
2: Skoro lidsky.
0: Lidsky.
2: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
0: Já vím, já to nepíšu.
2: Musíme
0: to
2: brát v úvahu.
1: No tak počkej, Josef, počkej. Nech to okličkování, víš? Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš? Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu, nebo nemám
2: pravdu? Máš pravdu.
0: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
2: To vidím,
0: co? Tak by to přečet.
1: Hacourka. Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
0: S Lochtínem, ano.
2: No čti,
0: já to jdeš tu rovnou, jo.
2: No, čti, co tam máš, no.
0: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
2: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
0: To právě tady je, to je zápis.
2: Zápis.
0: Pač, zápis o utkání?
2: No.
0: Jiskry zadní Těhlovice.
1: No.
0: Se Slavojem uměteli.
1: Slavojem.
0: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
1: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
0: Ale oj i voj.
1: Ale tak bych prosil Slavojem.
0: Ale oj i voj.
2: Vždyť je to jedno.
0: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj.
1: Není to jedno.
0: Prosím, já tady čtu, jak je limo.
2: Čti.
0: V 75. minutě. Co to čtu?
2: Ten minuta není, to je ta.
0: To minuta.
2: No.
0: V 75. minuta.
1: Co?
0: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
1: Slavoje jsem říkal.
0: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
1: No tak.
0: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
2: Ať je to jedno. No.
0: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje! Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
2: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
0: Škrtil ho, dusil.
1: Co to motáš? Dusil nebo škrtil, ne?
2: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
0: Teď nevím, kde jsem byl.
1: Čtina.
0: Tak no. od začátku, já nevím, kde
2: od
0: jsem
2: začátku.
0: Byl. Tak v 75. minutě...
2: Teď ti do toho nebudeme skákat,
1: Ne, teď ne.
2: No.
0: Abych nezdržoval, jo?
2: A čti.
0: V 75. minutě, ano.
2: No.
0: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
2: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
0: Jo.
1: Někdy.
0: Fotbalistů někde říkají závodníci.
2: To může být.
0: Oni hodně, no.
2: No.
1: Čti.
0: No. Co?
1: Čti.
2: Čti.
0: Po začátku?
2: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
3: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
4: Krásný víkend všem.
3: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Pilé pod Pradědem pokračují opravy základní školy zničené povodní. Olomoucká fóra rozšířila své národní sbírky o česneky a kaktusy. Prostřední Bečvě dnes otevřeli novou cyklostezku. Její součástí je i dřevěná útulna. Zítra má být proměnlivě oblačno s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Bělé pod Pradědem plánují další opravy základní školy, kterou předloni zasáhla povodeň. Letošní práce se budou týkat části střechy, řekl nezávislý starosta obce Radomír Neugebauer.
4: Bylo to tak razantní, že k tomu poškození tam došlo. Ty deště tady při povodni byly opravdu extrémní. Tam jednu část střechy již máme vybudovanou, teď se kolauduje, jedna část je stále v přípravě. Máme to projektované, máme to naceněné, takže teď dá se říct, doufám, že v brzké době budeme moct rozjet nějaké výběrové řízení na zhotovitele.
3: Výstaviště Flora Olomouc rozšířilo počet svých národních sbírek. Nově zahrnují kolekci česneků v botanické zahradě a historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenicích. O udělení statusu národní sbírky rozhodla Unie botanických zahrad České republiky. Uvedla to ředitelka olomouckého výstaviště Eva Fuglíčková. Dosud byla za národní sbírku flóry označena pouze kolekce růží v rozáriu. Lidé si u banka stavebních spořitelen vzali květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%, i tak byla ale květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindela.
5: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
3: V Prostřední Bečvě na Vsetínsku dnes otevřeli novou cyklostezku. Trasa měří necelé 2,5 kilometru a její součástí jsou i nové autobusové zastávky se zelenou střechou a houpačkou a taky dřevěná útulna, kde můžou projíždějící cyklisté zdarma přespat. Pokračuje nezávislá místo starostka Alena Srovnalová.
6: Cyklostezka je určena pro místní, samozřejmě i pro turisty. Místní budou využívat, protože spojuje vlastně střed obce s důležitou částí Kněhyně, která je důležitou součástí Prostřední Bečvy. Proto je cyklostezka vlastně integrovaná s chodníkem, takže slouží jak pro cyklisty, tak pro pěší. Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa v Americe s Jižní Koreou 1-2. V dalším zápase se národní tým představí příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála s domácím Mexikem 0-2. Mistrovství světa začne také pro další pořadatelské země. Od 21 hodin bude hrát Kanada proti Bosně a Hercegovině a ve 3 hodiny ráno našeho času začne zápas mezi Spojenými státy a Paraguají.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, ojídněle bouřkou. Teploty je 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane mírný západní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Olomouci v ulici Na Struze osobní auto narazilo do dopravní značky, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: 4 minuty po 17. hodině otevíráme páteční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Lákají vás turistické toulky po Jesenicku spojené s rýžováním zlata a ptáte se, jak to po povodních vypadá se zlatokopeckým skanzenem u Zlatých hor? Přineseme odpověď. Nadcházející víkend nabízí řadu různých akcí, ale opravdu velká sláva se chystá ve Zvoli na Šumpersku. Povíme víc. Půjdeme také po stopách našeho regionálního stopaře Aleše Spurného, který se rozhodl užít si dnešní večer se slavným showmanem a dobrodruhem Buffalo Billem. A také budeme vzpomínat na Petra Uličného. A pokud vás především zajímá podrobně víkendové počasí, i vy zůstaňte s námi. Přijdete si na své už za chvíli. Nerušený poslech přeje od mikrofonu Zora Ješková.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Tohle byly Brontosauři a Gábina Adámková má přehled hlavních pátečních událostí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpuždění. Incident se podle policejní mluvčí Miloše Zajícové obešel bez zranění.
3: Všímavý svědek neobvykle jízdy přivolal policejní hlídku. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Muzeum umění Olomouc může začít vybírat zhotovitele plánované galerie moderního umění s názvem Středoevropské fórum v centru města. Stavební povolení už nabylo právní moci. Takzvané SEFO vznikne v Proluce v Denisově ulici. Kdyby se mohlo otevřít, řekneme ve zprávách 18. V Olomouci se zítra představí 12 000 běžců. Většina z nich se zúčastní půlmaratonu, štafet a běhu na 5 kilometrů. Ostatní se zapojí do nesoutěžních závodů. Novinkou bude speciální zdravotnická služba. Lékaři poběží se závodníky a budou v případě nutnosti i hned k dispozici. Dálnici D35 u Loštic na Šumparsku před polednem uzavřela nehoda nákladního auta a dodávky. Mluvčí hasičů i záchranné služby řekli, že se havárie obešla bez zranění. Nehoda se stala ve směru na Olomouc. Dálnice byla uzavřena zhruba na 2 hodiny. Folklorním festivalem dnes ožije město Přerov. Dnešní program začne za hodinu na náplavce. V sobotu se přehlídka přesune do parku Michalov. Na akci vystoupí soubory z Česka nebo Polska. Festival uzavře večerní tancování u cymbálu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Jaké bude počasí? No, někdo možná máte doma rosničku. My v Českém rozhlase Olomouc máme tu možnost volat meteorology a na všechno se s jistotou vyptat v tuhle chvíli Romana Volného. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak povídejte, jak to dnes vypadalo v Olomouckém kraji? Nám se tady alespoň v Olomouci zdálo, že už se trošku oteplilo, i sluníčko vykouklo.
2: Tak ty teploty dnes vystoupily až k 20 stupňům a minimálně v těch ranních dopoledních hodinách té oblačnosti bylo málo, odpoledne už přibývala a objevovaly se výjimečně i nějaké přehánky. Co se týče potom toho vývoje, tak na noc už té oblačnosti očekáváme více, tam bude převládat většinou velká oblačnost z počátku té noci, spíše výjimečně, ale během noci potom a během zejména druhé poloviny noci a nad ránem se postupně na většině území objeví občasný déšť. Noční teploty by se měly pohybovat většinou od 13 do 9 stupňů Celsia, vítr by to měl provázet jen slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jestli pak se nám ten déšť bude přesouvat také do soboty, anebo si užijeme slunečné počasí?
2: No, zítra to bude ještě zpočátku s velkou oblačností i tím deštěm, ale ten bude v ranních hodinách asi rychle ustávat, no ale v průběhu dne té oblačnosti i tak bude poměrně dost a budou se vyskytovat pravděpodobně četné přehánky. Co se týče zítřejších maxim, měly by se podat většinou od 18 do 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách by to měla být teplota kolem 13 stupňů. V těch odpoledních hodinách není vyloučena výjimečně nějaká ta bouřka. Vítr to bude provázet většinou mírný západní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: A co nás čeká v neděli?
2: Velmi podobný charakter počasí, vypadá to, že oblačností ubude i srážek až v průběhu příštího týdne, tam půjdou i teploty poměrně nahoru, no ale v tu neděli ještě teploty do 20 stupňů, vypadá to stále ještě na přechodně i zvětšenou oblačnost a místy nějaké ty přehánky.
1: No, první letní den se nám chystá na příští týden na neděli, takže myslíte, že ten první letní den přivítáme opravdu s letními teplotami? Můžete dohlédnout až takhle daleko?
2: Podle současných výhledů to vypadá, že bude opravdu teplo.
1: Tak ale o tom si povíme opět v dalších dnech tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dnes byl s námi meteorolog Roman Volný. Přeji klidnou službu a děkujeme. Naschledanou.
2: Naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Zítra se s našimi reportéry můžete samozřejmě vypravit na různá místa, ale třeba i na rýžování zlata. I to na svých akcích kdysi nabízel Zlatokopecký skanzen u Zlatých hor, jenže pak přišla povodeň v září 24 a skanzen zničila. No a co myslíte, podařilo se jej obnovit? Poslouchejte nás, přineseme odpověď.

0: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Tak co myslíte, můžeme se už podívat do Zlatokopeckého skanzenu na Jesenicku? No, pomalu už ano, jeho rekonstrukce finišuje po bezmála 2 letech. Oblíbené místo turistů u Zlatých hor zasáhly před 2 lety povodně. Opravy celou dobu sleduje naše reportérka Sabina Millerová. Teď má pro nás také další podrobnosti.
2: Ke Zlatokopecký skanzen připomíná historii rýžování a zpracování zlata v regionu. Návštěvníci si v něm můžou prohlédnout repliky hornických staveb a zařízení. Například tavící pec, hornickou osadu nebo zlatorudné mlýny. Součástí areálu je také naučná stezka, která návštěvníky seznámí s přírodou v okolí Zlatých hor.
1: Jak to ve skanzenu vypadalo po povodních?
2: Velká voda se prohnala celým skanzenem a zničila prakticky všechno. Poničené byly dřevěné osady, závodiště a další repliky. Nejvíc zasažený byl ale podle ředitele skanzenu Jiřího Juráše terén.
3: Byl to hrozně smutný pohled, protože ten terén tady byl tak zničený, že vlastně tady se nebylo skoro ani jak dostat přes ty haldy a ten naplavený materiál, protože ta Olešnice vlastně tady protíkala v tom obrovském množství, prostě to bylo šílené. Dokonce i za mlýnama vlastně zmizelo i kousek lesa, takže ta ohromná síla vody vlastně úplně nejvíc tady zničila ten terén.
1: Co už se povedlo opravit?
2: Opravit se toho stihlo už poměrně hodně. S pracemi dělníci začali hned po opadnutí vody. Podle Juráše jsou všechny stěžejní práce hotové.
3: Primárně šlo o přístupové komunikace, primárně šlo o terénní úpravy. Bylo potřeba tady v replice hornické osady, protože tam se prohnala voda jako stavením. Tam jsme dělali uklidová práce a nové podlahy. Potom teďka tady stojíme u závodiště, které jsme museli udělat kompletně nové, protože ta voda v podstatě ty rýžovací klajmy vytrhla normálně ze země. Bylo potřeba i odvodění a svody vody pod zlatorudnými mlýny, protože tam ten terén byl hodně zničený. Potom nějaké drobnosti ve smyslu informačních tabulí.
2: Ještě doplním, že opravy skanzenu jsou důležité i pro město Zlaté hory, jak potvrzuje nezávislý starosta Milan Rác.
4: Tak toto místo není jenom turistickým cílem, ale je to i vhodný areál pro pořádání různých městských akcí. Pořádáme zde například zahájení turistické sezóny, také se zde pravidelně konají soutěže v rýžování zlata, ať to bylo mistrovství České a Slovenské republiky a v letech 2010 a 2024 mistrovství světa v rýžování zlata, takže je to pro nás důležité místo.
1: Povězme si, co ještě tady konkrétně zbývá opravit?
2: Poslední větší investicí bude oprava páteřní komunikace. Ta vede směrem od parkoviště až ke srubu, který se nachází v areálu. V současné době je provizorně vysypaný kamením. Vedení skanzenu ji chce upravit tak, aby byla dobře dostupná, například i pro rodiny z kočárky, pokračuje Juráš.
3: Se snažíme být family friendly, jako celkově je to trend. My to vnímáme tak, že zkrátka ty rodiny s dětmi k nám jezdí rádi, protože spoustu rodin má kočárky a jde nám trošku i ten bezbariérový přístup, tak se bude jednat o vlastně pohodlné projetí s kočárkem z parkoviště přes most Olešnici až na pokladnu, takže jsme hrozně rádi za to a bude to obrovský přínos zase pro návštěvníky.
1: Tak teď si ještě povězme, co to vlastně všechno stálo celkové opravy skanzenu.
2: Podle nezávislého starosty Milana Ráce celkové náklady na opravu skanzenu dosáhly zhruba 4 milionů korun. Část nákladů pokryly dotace.
4: Byla tam dotace z nadace ČES, významná ve výši 1 milion korun. Potom proběhla sbírka na pomoc skanzenu, tam se vybralo přes 300 tisíc korun. A na elektřinu a komunikaci žádáme z programu Ministerstva pro místní rozvoj Živel 1.
1: Tak to byl tady starosta Zlatých hor Milan Rác a také naše reportérka Sabina Millerová, která vám zítra ze skanzenu ve Zlatých horách přinese také reportáž. Poslouchejte v ranním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A cože se to bude dít ve Zvoli na Šumpersku? No zítra je tam čeká velká sláva. Jak kostel, tak i celou farnost a vůbec celou Zvoli. Bude se tam světit úplně nový presbytář kostela, slavit 150 let od vysvěcení hlavního oltáře a k tomu také jubileum tamního kněze. Více za chvíli.

0: kraji.
1: Kostel a celou farnost ve Zvoli na Šumpersku čeká zítra velká sláva. Bude se tam světit nový presbytář kostela, slavit 150 let od vysvěcení hlavního oltáře a slavit bude i duchovní správce František Eliáš, který vás do kostela pozve právě teď.
2: Je nový kompletní liturgický prostor, tedy presbytář, především nový oltář, obětní stůl, kříž a ambon a také sedes. A přitom je výpravným způsobem z různých druhů mramoru vytvořený presbytář jako takový.
3: Jak dlouho celá stavba trvala?
2: Bylo to vlastně 4 roky, co na tom takto intenzivně pracujeme. Je pravda, že tam byl rok příprav, pravý, než Petr Váňa mohl začít, co je důležité. Zadání na koncepci dostal inženýr architekt Ivo Zkoumal, který se s tím popasoval. A Petr Váňa potom musel do této koncepce vstoupit už jako ten, který ji realizuje, ale ono to samozřejmě mělo ještě docela dlouhý vývoj. Krásně se to podařilo dotáhnout.
3: O víkendu přijede arcibiskup Monsignor Josef Nuzík, bude se vlastně posvěcovat tady ten prostor. Ale ono to není jenom tak náhodou, protože je to přesně 150 let od doby, kdy byl vlastně vysvěcen oltář, který stojí do dneška.
2: Ano. Kardinál Bedřich z Fürstenberga před 150 lety konsekroval celý kostel, protože zde kostel v polovině 19. století vyhořel. Ten nový byl dokončen zhruba 1865 a 1866 ho kanovník některý, si nepamatuju který, požehnal provizorně, protože byly zrovna pruské války a bylo nebezpečí, že armáda zabere ten kostel pro svoje účely, které nejsou v žádném případě sakrální. Tím vlastně byl dán kostel do užívání a 10 roků na to, když kardinál Fürstenberg regotizoval olomouckou katedrálu, mu vybili některé oltáře, tedy ty barokní, a my jsme ve Zvoli dostali 3 z nich. Všechno to dobře sloužilo až do druhého vatikánského koncilu, kdy můj předchůdce Pátr Vojtěch Vrtílek vytvořil takové provizorium dřevěné. Když se v tom dřevěném oltáři objevil červotoč, tak farníci řekli, dáme se do toho z gruntu.
3: Takže to provizorium konečně dostalo tuhle konečnou podobu.
2: Ano.
3: No a já prozradím, že tady nebude slavit jenom kostel, nebude se jenom posvěcovat oltář, ale že budete slavit i vy, nejenom tedy životní jubileum 70, ale zároveň 40 let v kněžské službě. Tak jakých bylo to 40 let ve službě, hlavně tady na Šumpersku, protože vy jste původem odinut.
2: Ano, jsem z druhé strany Jeseníku z Oderských vrchů. Tady jsem se dostal do Šumperka v roku 1987, rok na to do Velkých Losin, potom 25 roků v Zábřeze a tady jsem tak na důchod.
3: Budete slavit i osobně, protože to je důvod vlastně k oslavě.
2: Ano, na novém oltáři budu slavit svoje stáří. Tuto sobotu v 11 hodin arcibiskup Josef Nuzík začne slavnostní bohoslužbu, při které konsekruje nový oltář. Bude to slavnostní završení celé té práce na tom, aby kostel odpovídal liturgii druhého vatikánského koncilu.
3: Se zvolem Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Za chvíli už se vydáme do Přerova, pozveme vás na muzejní noc a také se vydáme za naším regionálním stopařem Alešem Spurným. Ten se rozhodl dát si dostaveníčko s Buffalo Billem. Tak za chvilku.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Slavný dobrodruh a showman Buffalo Bill před 120 lety navštívil Přerov a samozřejmě způsobil pozdvižení. Dnes by se mělo takové malé pozdvižení v muzeu Komenského opakovat. Je u toho také náš regionální stopař, reportér Aleš Spurný. Aleši?
2: Krásný podvečer, pozdvižení už se připravuje, ze dvora k nám doléhá práskání bičem, bylo tak silné, že doléhalo až na věž zdejšího zámku, tedy muzea, my jsme ho tam slyšeli a tam se také i dnes vydají návštěvníci, budou tam připraveny dalekohledy a bude tam jedno ze stanovišť dnešní muzejní noci. Ono je výročí nejen 120 let příjezdu Buffalo Billa do Přerova, ale on se také 1846 narodil, takže 26. února. A takže slavíme i toto výročí dnes a pak se o něm můžeme dočíst spoustu věcí. Můžeme se dočíst ku příkladu, že v 11 letech nasedl na koně a jel podél vlaku a zachránil svého otce. Pak se zase můžeme dočíst, že se mu to nepovedlo a toho otce nezachránil. A pak prý rozvážel poštu v 15 letech na koni mezi těmi vlaky a prostě byl to velký dobrodruh. A potom to své dobrodružství dokázal vlastně zúročit i jako velký divadelník, udělat příběh, najmout slavné lidi a udělat velkou show, která tady byla právě i v těch před těmi 120 lety. Já tu mám tedy jednoho kauboje a jednu indiánku. A tou indiánkou, nebo vy jste z Mexika, nebo odkud jste?
3: No, jsem indiánka.
2: Já jsem to viděl i sombrera totiž nějaká.
3: Ano, samozřejmě, my tady máme zástupce všech vlastně těch společenských tří tehdejších, takže i toho Mexikance tu možná potkáte.
2: Kdybych to nevěděl, tak nepoznám, že jste Lenka, teda Jana Trtíková, tady lektorka z muzea. Jak to bude celé probíhat, co všechno tady děti i dospělí, koho všeho tady potkají? Přijede i Buffalo Bill?
3: No, my doufáme, že přijede. Jede vlakem, snad nebude mít velké zpoždění. Každopádně návštěvníci se mají těšit na bohatý program. Z okna tady už k nám doléhá zkouší kapela, takže je tady kapela Nestor Country z Lipníku nad Bečvou, ale myslím si to nejpopulárnější, zase nám dodal nápoje pivovar Parník Přerov, takže bude tady speciální Buffalo Beer k ochutnání a limonáda pro děti Buffaloka.
2: Bude tady kapela a co si děti mohou osahat, co si mohou sami vyzkoušet, jak se mohou vpravit do příběhu Buffalo Billa?
3: Hned u vstupu dostanou pracovní list, kde jejich vlastně cílem je obejít 6 stanovišť a každé je úplně jiné. Budou tvořit, budou si moct vyrobit šerifskou hvězdu nebo indiánskou čelenku, budou stopovat divoká zvířata a budou třeba koukat z věže a odhadovat, kde je západ.
2: A ze západu už k nám doléhá zvuk banja a atmosféra začíná houstnout, Buffalo Bill pomalu přijíždí a my jsme právě ve výstavě, kterou autor Zdeněk Schenk věnoval této slavné osobnosti a její návštěvě. Tak co se tady dozvíme o Buffalo Billovi?
4: Tak jednak je to pozoruhodný životní příběh této ikonické postavy amerického divokého západu a v podstatě nejenom životní příběh jako od jeho mládí, ale i od doby, kdy se opravdu z něho zrodila ta divadelní herecká legenda. V podstatě on musel být neuvěřitě charismatický chlapík a dobrodruh a v podstatě zúročil veškeré zážitky, které nastřádal během života právě nejenom když založil v roce 1883 svoji legendární Wild West show, chcete-li Buffalo Bills Wild West, a v podstatě s ní obcestoval celé Spojené státy a poté neváhal rovněž zamířit za Atlantik a to v rámci 8 turné do Evropy, přičemž v rámci posledního v roce 1906 zamířil v rámci návštěvy Rakouska-Uherska rovněž na Moravu a zde vystupoval se svou legendární show Wild West i v těchto městech. A to bylo...
2: No aby ne, protože Přerov má zubra ve znaku, takže jako aby slavný lovec bizonů a také slavný voják nedojel právě sem a to se svými stovkami účinkujících i stovkami koní. A s tím vším se tady dneska můžete setkat. Nebude to v takovém objemu zvířat, ale lidí bude určitě dost. Z Přerovského muzea Komenského, Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Ve věku 76 let dnes zemřel bývalý fotbalový trenér spojený se Sigmou Olomouc, Petr Uličný. Budeme vzpomínat ve Dni v kraji za chvíli.

0: z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojná. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josef

0: Eva Farná nám dospívala a my vedení v kraji Českého rozhlasu Olomouc teď budeme vzpomínat. Ve věku 76 let dnes zemřel bývalý fotbalový trenér Petr Uličný. Na svém webu to napsala Sigma Olomouc, kterou dovedl v roce 2012 k vítězství v domácím poháru. Uličný, kterému se přezdívalo John, trénoval kromě Sigmy také brněnskou Zbrojovku, Zlín nebo Ostravu.
1: Petr Uličný svou hráčskou kariéru začal v Kroměříži, odkud se odrazil za ligovým angažmá v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Následně se vrátil na Hanou, kde na přelomu 70. a 80. let pomohl olomoucké Sigmě k postupu nejprve ze třetí do druhé nejvyšší soutěže a v sezóně 81-82 také k historicky první účasti v nejvyšší lize. Právě na této úrovni se v roce 1983 s profesionální kariérou rozloučil a hned v zápětí začal s trénováním.
2: Já jsem byl ten trenér, který chtěl vyhecovat ty hráči a museli cítit, že mě jde o ten výsledek, proto jsem tam stál u té lajny a křičel. Těch 50% lidí mě asi má rádo, ale 50 mě nemá rádo a mají mě za nějakého hulváta, který řve na hráče, na funkcionáře. To je ale život, každému se nezavděčíte.
1: Během trenérské kariéry protkané i disciplinárními prohřešky vystřídal 16 klubů a celkem odkoučoval 413 ligových zápasů, druhý nejvyšší počet v historii a 153 z nich vyhrál. Trénoval například ostravský Baník, plzeňskou Viktorii nebo ligové týmy z Olomouce, Brna a Zlína. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale také srdečný.
2: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu vděčnost nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
1: K jeho úspěchům patří postup do ligy s Hradcem Králové v roce 2001, ten největší však přišel až v jeho poslední profesionální sezóně. V ročníku 2011-12 převzal jako hlavní trenér Sigmu Olomouc během podzimní části s pouhými 7 body na předposledním místě tabulky. Hanáky vytáhl na konečnou 11. pozici a navíc se dovedl k senzačnímu vítězství v českém poháru, které jak pro něj, tak pro klub znamenalo první velkou trofej. Toto slavné vítězství nad Spartou bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
2: To mě sám pán Bůh snad fotbalovej seslal a rozhodl jsem se, že jsem už tak

0: Ale vyčerpané po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal, tak už jsem prostě ukončil tu svou kariéru. I když jsou i starší trenéři, ale já zrovna v té době jsem byl takový vycucaný z toho.
1: Uličný byl známý pro svůj bouřlivý a emotivní projev, zejména během zápasu jako trenér. Tato skutečnost dala v roce 2015 vzniknout jeho autobiografii s názvem Bouřlivák John, což byla jeho dlouholetá přezdívka. Patřil k nejbližším přátelům české trenérské legendy Karla Bricknera a stejně jako on, i když o 23 let později, obdržel v roce 2020 cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Kodet, Český rozhlas.
2: Ještě připomínám, že Petr Uličný byl také několikrát hostem Českého rozhlasu Olomouc v našem vysílání. Všechny rozhovory s ním si můžete připomenout už teď. Stačí se podívat na naše webovky olomouc.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
2: A co zítra? Zástupci armády zahájili v Přáslavicích na Olomoucku rekonstrukci kasáren. Podíváme se, jak jim to jde od ruky. Poradíme, jak mohou zahrádkáři využít odpad z univerzitní pěstírny konopí svatého. A když jsme u pěstitelství, nezapomeňte na Hobby magazín zítra po 10. hodině. Teď se blíží 18. nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Pak už hrajeme pro radost lidovky a dechovky. A Zora Ježková vám přeje krásný a pohodový víkend.

0: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Muzeum umění v Olomouci má povolení na stavbu budovy SEFO. Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení pokut za dopravní přestupky. Kékář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. Zítřejší počasí má být spíše oblačné s přeháňkami. Naměříme až 22 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Stavba Středoevropského fóra v centru Olomouce by mohla začít příští rok. Otevření moderního muzea je plánováno na rok 2031. Řekl to Tomáš Kasal, mluvčí muzea umění v Olomouci, která stavbu za 1,25 miliardy korun připravuje. Takzvané SEFO, jehož podoba vyvolává rozporuplné reakce, získalo stavební povolení. Vznikne v Proluce v Denisově ulici, dodává Kasal.
4: Dalším krokem k uskutečnění stavby je výběr generálního dodavatele. Přípravy na výběrové řízení na zhotovitele stavby jsme zahájili už v průběhu projektování formou předběžných konzultací. Stále platí, že nadzemní část SEFO by měla vzniknout technikou 3D tisku. Není to ale dogma, hodně záleží na předložených nabídkách.
3: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS k poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
5: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchaly, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
3: Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. června otevření části dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frešťáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rídl. Řidiče tak budou moci po roce a půl průtahu využívat celý úsek vedoucí z Hulína až ke sjezdu na Slín u Frešťáku, dlouhý 17 kilometrů. Dálnice D49 se v tomto úseku začala budovat v roce 2008. Stavbu provázely dlouholeté soudní spory i nedostatek peněz. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Onucka, dříve z ODS. Kauza se týká podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Se žalobcem se Onucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun. Dohodu bude ještě schvalovat krajský soud v Ostravě.
0: Sport.
3: Kékář Josef Dostál prošel na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku i do finále na kilometru. V semifinále byl nejrychlejší ze všech. Vyhrál o 0,4 sekundy před Slovákem Balážem po povedeném finiši.
6: Já když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu, odpočíval jsem téměř 3/4 závodu a pak jsem tam poslal do poslední 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl a tam se poperu o nejlepší umístění.
3: Dostál pojede na evropském šampionátu i finále na 500. Boje o medailého v Portugalsku čekají zítra.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, ojídněle bouřkou. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane mírený západní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 u obce Mladeč směr Hradec Králové havarovala dvě osobní auta. Pravý pruh je neprůjezdný.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Mercedes Bazilit, ale Antonína, Antonička, Tonička a samozřejmě především Antonie, hlavně ve všech kalendářích. I teď 5 minut po 18. Moc zdravíme Antonie, Toničky a v Olomouckém kraji zhruba 500 jejich zástupkyň. A pozor, v těch ročnících velmi oblíbené populární jméno Antonie, tak u narozených v ročnících 46 až 48 a skoro stejně tak potom špička v roce 2015. Tak babičky Toničky, tetičky Toničky, posluchačky Toničky, ale třeba i vnučky pěkně zdravíme. A kdo ví, jak se jmenuje babička, máme tu stručné, ale jasné zadání a hlavně zahrání hned teď z webu olomouc.rozhlas.cz. Zahrajte prosím pro nejmilovanější babičku na světě. Je z Óhory a ví, chybíš mi, moc zdravíme i babičku, i pisatelku našeho webového vzkazu.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A pár polek nejenom pro babičku z našeho vzkazu úvodního a v 18.11. 12.6. po zakabonění oblohy, změně tlaku, možná to i s vámi mává a možná někde i zapršelo, tak v tuto chvíli si uděláme další krásnou chviličku, 3,5 minutovku s písničkou oblíbenou a doufám, že potěšíme paní Boženku a koho ještě. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, já vás zdravím, pane redaktore, zdravím české posluchači. A tato písnička bych chtěla vědět panu Pepíkovi Šenkovi Modušovardu k jeho narozeninám. Pepu, k tvým narozeninám dnešní všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, lásko. Mějte si hezká, a to písnička vynajou a i tvé manželce, milované manželce, Evičce, mějte si krásně. A to vám posílám já s celou našou rodinu. Tak ještě moc krát děkuji, pane redaktore, za písničko vybrání a mějte se hezké. Naschledanou.
1: Bože, děkujem a pěkně zdravíme. A písničkou potěšíme a i potěšíme teď momentálně taky Maroša do práce, do auta, hlavně ať dojede v pořádku, pokud na trasách prší. Zdraví ho jeho děvčata, holky moc mávají. Zahrajeme moc rádi také z dalšího přání, které přišlo na 723 70 33 51 a míříme ho od Machusových, Toničce Očkové a Toničce Švédové z Rudolčic do Sobotína k dnešnímu svátku. Toničky moc pěkně zdravíme, Machusovi též. A ještě k tomu počasí, třeba ze Štítů pozdravy. Dobrý den všem, prima pozdrav z hor, kde je fajn počasí, chladno, deštivo, pěkně zdraví Břetík. Ještě prosím zahrajte také všem, kteří onemocněli, moc zdravíme tetu Jarku, aby se co nejdřív zase dala do pořádku. Zdraví všichni z rodinky a hodně sil, hodně zdravíčka jí moc přejí. My taky přidáváme se a to by bylo, aby nebylo. A teď ještě ta písnička krásná, něžná, podle výběru, podle telefonického přání.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Pojďme dál, pokračujeme v 18:17, 12. červnového podvečera. Pěkně zdravíme paní Marušku, dobrý krásný podvečer i vám. Maruško, nasloucháme vám, posloucháme vás.
1: Ano, já jsem vás neslyšela, teď už trošičku, jo, takže snad to bude dobrý. Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví. Mojí sestře Jiřince Prchlíkové do Dlouhé Stráně, Lidušce do Olomouce, Zdeňčce do Hrochova, Jiřímu do Litovle, Marušce do Hrabišína, Zdeňčce do Prostějova a Milace do Přáslavic. Pane Božku, vám moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Taky děkujeme za krásná přání, z krásné Kroměříže, hodné paní Marušce. A dál už je to přáníčko, samozřejmě, když je toho 12. i v 18:17, a to od kamaráda Josefa, všechno nejlepší k jmeninám paní Toničce Kvapilové z Ludmírova. Hlavně zdraví, štěstí přeje kamarád Josef. A my taky děkujeme gratulantům, gratulantovi. Pozdravte prosím taky naši vnučku, nejhodnější školačku, studentku, velice úspěšnou a moc hodňoučkou Antoni, máme ji moc rádi, Toničko, všechno nejlepší, nadále buď tak skvělá, báječná, zdraví děda, babi a taky brácha a bratranec a sestřenice.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: A teď možná ta červnová, červencová, někde už květnová přírodní krása v polích. Kvetou máky v poli, že by panu Jendovi zahrajeme. Jako mu ještě dobrý krásný den.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení a dobrou náladu posílám Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostějova milující Kočenkou, Zdenice do Holubic, Liduste do Olomouce, Liduste do Prostějova a pozdrav všem do krčmaně posílá Jarka Motáňová z nemocnice, kde leží už delší dobu. Pane Božku, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit naslyšenou. Moc děkuju, děkuju.
0: Děkujeme, děkujeme. Jenda ze Štětovic a kvetou máky v poli se bude, doufám, líbit. A tam, kde je potřeba, ať i povzbudí, potěší, uzdraví, pozdraví. Tak a písnička, ta je pro pohodu, pro radost, taky pro Jiřího Frandíka ze Střeně. Moc děkuje Jarda, pěkně ho silně zdraví. Tak my taky přidáváme se k pozdravením do Střeně pro pana Jiřího Frandíka. Rádi pošleme písničku taky z dalšího přání od Martina a Vlasti, možná Vlasti. Tak zahrajeme k dnešnímu svátku, teď je Antony Pobudské do Jestřebí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu přeje Martin a Vlasta. Také rádi posíláme písničku všem, kdo pracují. Pojďte kluci domů, bude asi opravdu hodně pršet. Zdraví Anička a je to pozdravení pro Lukyho, Tonyho a Miloša. Rádi posíláme ještě taky písničku dalšímu Tonymu. Písnička pro Tondu Honela z Velkých Kunětic k jeho zítřejšímu svátku. Ať to oslaví doma s dědou, babičkou a Silvou. To vyřizují kamarádi přes Český rozhlas Olomouc a pořád hrajeme pro radost. Tondovi Honelovi do Velkých Kunětic pozdravení vyřizujeme, posíláme. Už jdeme do polí.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Tloustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cibálka Technik, umí i Čardáše, tak to krásně, pěkně v 18.34 pokračujeme a můžeme si všichni zanotovat, zabroukat, zaspívat. Pokračujeme s přáním. Jednak teď je Toničce, kterou zdraví Ladík, Miluška a všichni z rodiny. Dál také máme zahrát úplně všem, kdo spolu vytváří, vybírají i písničky, občas zavolají a všechny moc potěší. Takže díky za ten pořad, za ty posluchače, tak který po dnu práce, starostí přináší potěšení. Písnička teď taky pro všechny, co vždy hrají i pro ty bezejmenné, zkrátka jen tak pasivně poslouchající, ale klidně si broukají, zpívají, rádi slyší ta krásná slova. Všem vřele díky za jejich dar pro nás, kteří také chtějí třeba občas zahrát. Všem dobrým duším díky za krásná přání a hezký zbytek dnů a všech dnů příštích. Tak nám to končí, i když to přišlo tady v 6 SMS-kách. Tak a písnička udělá velkou radost, doufám, taky všem, kdo jsou v práci. A to třeba Martinovi, kterého zdraví Vlaďka, taky malá Mia a babička s dědou.
1: Český rozhlas Olomouc, písnička.

0: to byly klenoty, to byly poklady a třeba no, možnost si zabroukat, osvěžit, oprášit, naučit vnoučata a pravnoučata. No a teď možnost pozdravit paní Zdeničku z Prostějova a ta z Prostějova zdraví dál. Dobrý den.
1: Dobrý den ještě jednou, Božečku, a já písničku posílám panu Jirkovi do Litovle, panu Františkovi od Brna. Dlouho jsem vás neslyšela, pane Františku, Jendovi s milujícím pejskem do Štětovic, Ladinkovi s kanárkama do Tovačova, jeho sestře Jindřišce a Vlastince do Krnova. Vlastinková jsem taky dlouho neslyšela. Bojujte, bojujte, bojujte. Všem vám přeji klidné víkendové dny, prožité hlavně ve zdravíčku. A Božečku, vám moc děkuji a písnička je i pro vás a někdy opět naslyšenou.
0: Děkujeme moc, pozdravujeme též a ještě přidáváme pozdravení další porcivárce a hlavně příjemcům Toničkám. Máme tedy zahrát jednak vnučce Tony, která prý je v Anglii s mamkou, s taťkou a taky její nejhodnější babičce a to zase do Čech. A tam všude do světa, do Čech, do zahraničí pěkně zdraví z Moravy, zbytek rodinky, podpis Tony. Tak jestli je to Toník, tak bude slavit i jemu samozřejmě moc hrajeme, třeba i od rodinky a třeba se ozvou na toho Toníka.

0: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
1: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně, vážně brát.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Pěkně ještě zahrajeme, co to půjde teď v 18.46, 12. v podvečer Laďkovi a ten se podělí. Dobrý podvečer i do Tuvačova.
5: Dobrý večer, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky. Ještě jednou vás zdravím, zdravím český posluchače rozhlasu Olomouc a toto písničku bych chtěl poslat panu Mirovi do Široké Nivy, které mě před dvoma dňama mile překvapil na moju osobu. Děkuji vám, pane Miro, za poklonu za moje kanárky, ale držíte se do toho, že jsou sám, zvířat mám hodně, klípek, chůža, psa, všechny králíky. A kdyby šel do nemocnice, tak je po všetkým. To bych tam řekl, musím to zredukovat, nechci to rušit, ale musím to zredukovat. A dál bych to písničku chtěl poslat paní Marušce do pečovatelku, do Přerova, paní Marušce do Kroměříža, paní Zdenice s kočičkou do Prostějova, paní Zdenice do Horochova a mé sestře do Chropině. Všetkém děkuju za písničky, které mě hrajete. Přeju vám hodně zdraví, štěstí všetkém a do rozhlasu a všetky celý v rádiu. Děkuju moc krát, nashledanou.
4: Děkujem pěkně za vzkazy, za pozdravení, za vysvětlení. Písnička od Jany Jiřího z Roštění míří v Jerušce s vnukem Adámkem i Zdeničce z Prostějova, taky Zdeničce z Hrochova, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky a taky Marušce z Kroměříže, Zdeničce z Holubic, Jiřímu z Litovle. Všechny moc pěkně, zdraví roštěnští.

0: krásně. Pokračování ještě s nějakou pěknou písničkou i pro všechny, na které zapůsobí ta meteorologie, ty změny, ten tlak, tak zaprší, nezaprší, bude z toho něco. Paní Lidušku, pěkně zdravíme, dobrý krásný podvečer.
1: Dobrý krásný podvečer i vám, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím do vašeho studia, všechny moderátory a pracovníky. Dnes bych chtěla poslat písničku poděkování dceři Leonce Hrozenové a Kájovi, Marušce z Kroměříže. Maruško, děkuji ti za krásnou písničku. Potřebujeme ji obě na povzbuzení. Dále Jendovi ze Štětovic. Také, pane Jendo, děkuji za krásnou píseň. Drahušce od Strčilové a Jiřímu do Litovle. Tež krásný podvečer. A také tu písničku posílám sobě, není mi celý den dobře, tak ať se trochu zpamatuju. A vám, pane Bořínku, moc krát děkuji. A písnička je i pro vás. Děkuji pěkně, nashledanou.
0: Děkujeme, tak teď zaprší ta krásné písničce. Tak ať se třeba vyprší, ať se rozmyslí, rozkéve to počasí a ať nekolisají ty tlakové hladiny a nemá to nepříjemnosti a dopady na různé meteosenzitivnější z nás. Krásně zahrajeme a krát nám to vyjde, třeba i nějaká polčička by ještě mohla být za chvilinku a tahle písnička ta bude ještě pro všechny. Antonie, Toničky, Tonis, moc vás zdraví taky Toníka, my už Toníka taky k jeho svátku.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Prší, prší, lesa leje a já chodím bez

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Policie obvinila strojvedoucího, který silně opilý řídil vlak na Přerovsku. Do sobotního půlmaratonu v Olomouci se zapojí i lékaři. Dálnice z Holešova do Freštáku se má otevřít příští sobotu. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přeháníky a maximálně 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Pokračuje policijní mluvčí Miluše Zajícová.
2: Všímavý svědek na obvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
0: V Olomouci se zítra představí 12 000 běžců. Většina z nich se zúčastní půlmaratonu, štafet a běhu na 5 kilometrů. Ostatní se zapojí do nesoutěžních rodinných závodů. Krajské metropoli se představí běžci ze 62 zemí světa a celých 35% startujících tvoří obyvatelé Olomouckého kraje. Novinkou letošního Olomouckého půlmaratonu bude speciální zdravotnická služba, říká marketingový ředitel akce Jiří Nečásek.
3: Doktoři, kteří se obětovali a místo, aby běželi na svůj čas, tak běží a po trase jsou rozmístěny v tom startovním poli a vědí, jak zareagovat. Máme tady konkrétní příklad vlastně z Český Budějovic, kde dostal běžec epileptický záchvat a tam už musíte zareagovat trošičku jinak, než normální laik by dělal první pomoc.
0: V obci Bohumil nedaleko Prahy se začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Zatím ve zkušebním provozu. Dánská společnost investovala do rozšíření současného závodu přes 8 miliard korun. V Česku je zhruba 1 000 000 obézních osob a podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného jejich počet stoupá.
4: Pro Českou republiku je to unikátní příležitost se dostat do, řekněme, skupiny těch vyvolených států, kde se tyto látky produkují, a je to obrovský posun.
0: Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. V Bílíně na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se podle policie obešel bez zranění.
1: Sport.
0: Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný. Bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak mimo jiné vedl i jako kouč a v roce 2012 s ní vyhrál domácí pohár.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, ojídněle bouřkou. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane mírný západní vítr, který večer zaslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u obce Mladeč a směr Hradec Králové se řeší nehoda dvou osobních aut a střed dvou vozidel máme hlášeny i na D1 u obce Střítež nad Ludinou směr Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Petra. Johna Uličného. Hned třeba ve třech rozhovorech z různého období si můžete připomenout na webu olomouc.rozhlas.cz. No a teď třeba atmosféru koncertu Blues u nás v Šumperku, který jste třeba mohli zažít, nebo si dáte říct na další ročník. Záznam koncertu Jana Audrlického z letošního Blues Aperitivu 2026 nás čeká teď, stejně jako průvodce bluesovým podvečerem Českého rozhlasu Olomouc Antonín Schindler.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc začíná bluesový podvečer z Olomouce a od mikrofonu vás zdraví Antonín Schindler. Tentokrát si poslechneme záznam vystoupení Jana Audrlického, který se letos představil na Blues Aperitivu 2026 v Šumperku. Jan Audrlický je aktivní český kytarista a zpěvák, který působí nejen solově, ale také v kapele a dlouhodobě se věnuje autorské tvorbě vycházející z blues a roots music. A já vám přeji příjemný poslech.
1: Naše písnička je Hope, Jod, je z kapely The Landscapes, již jsem já polovina, a je o cestě z beznaděje k naději. Bluesový má možná trochu feeling. Okay. A je věnovaná matce zemi mimochodem a skupině lidí, s kterými je možný růst a rozvíjet se.

0: Právě posloucháte bluesový podvečer Českého rozhlasu Olomouc a záznam koncertu Jana Audrlického z letošního blues aperitivu. Jan Audrlický se na české scéně pohybuje řadu let jako kytarista, zpěvák a autor. Vystupuje sólově, ale zároveň působí v kapele The Landscapes, kde kombinuje akustické blues, folk a amerikánu. Ve své tvorbě pracuje s fingerstyle technikou, slide kytarou a vlastními skladbami, které tvoří základ jeho repertoáru. Na Blues Aperitivu 2026 získal zvláštní cenu poroty v podobě pozvání na letní scénu Blues Alive, která bude 9. července součástí festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. Zahraje si zde mimo jiné po boku Jana Spáleného a ASPM a také nového projektu amerického kytaristy Steva Walshe.
1: Další písnička se jmenuje Smoke a je o vděčnosti navzdory pomývosti nebo ve spojení s pomývostí života. Vděčnosti za přátelství.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jsme slyšeli záznam koncertu Jana Audrelického z letošního Blues Aperitivu 2026, kde představil svou autorskou tvorbu. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Šindler a přeji vám příjemný večer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc.

0: ます。行きます。
1: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc na Facebooku. Staňte se našimi přáteli, prohlédněte si fotky z natáčení, pojďte si s námi povídat. Jsme na Facebooku s vámi. Český rozhlas Olomouc, vaše moravské rádio.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: mládeže. Jeho součástí je především dobrovolnická práce na obnově rozsáhlého klášterního komplexu, který byl zdevastován v období komunistického režimu. Kromě práce mají dobrovolníci na programu také přednášky, workshopy a další. S mikrofonem se za nimi vydal kolega Richard Čulko.
1: Ich bin auf dem alten Klosterfriedhof im Stift Tepl bei Marienbad. Mache eine Reportage über die 33. deutsch-tschechische Jugendbegegnung. Finanziert vom deutschen Bundesministerium des Innern. Angekommen sind Egerland-Jugend aus Deutschland und Mitglieder vom Bund der Deutschen in Böhmen und Freunde. Der jüngste Teilnehmer ist der Veit mit 4 Jahren. Der älteste ist der Moritz mit 66. So, jetzt kommt der Alexander Stegmeier zu mir, der Bundesjugendführer aus Deutschland. Alex, was machst du hier?
2: Arbeiten, Gras mähen, jetzt gerade im Graben hinten Grabsteine aus. Schau mal, was da rauskommt.
1: Deine Familie kommt ja schon über 30 Jahre hierher. Ja. Wie ist dein Bezug zu diesem Stückchen Erde bei Marienbad im Stift Tepl?
2: Ich bin als Kind hier schon immer gewesen, bin hier im Prinzip mit aufgewachsen. Deswegen gehört der Ort für mich einfach mit dazu zur Heimat. Und ich fühle mich hier sehr wohl und komme jedes Jahr gerne her.
1: Mit wem bist du gekommen?
2: Ich habe meinen Cousin mitgebracht. Wieder ein Herr Seufele, also für alle, die Sendung verfolgen. Seufele auf diesem Friedhof, ein ganz großer Name. Ich habe wieder ein Herr Seufele mitgebracht und da freuen wir uns jetzt drauf auf die nächsten Jahre.
1: Sehr schön, dann wünsche ich noch viel Spaß und schauen wir mal, dass wir fertig werden. Dankeschön. Okay. Ich stehe gerade an einem Kindergrab. Auf dem Grabstein steht: Hier ruht Wolfgang Karl Rausche aus Hermannsdorf 22, geboren am 24.02., gestorben 9.03.1944, schlummere sanft. Ein Beweis, Zeichen der deutschen Vergangenheit in dieser Region. Jetzt kommen die Nachkommen der vertriebenen Egerländer und die verbliebenen Egerländer und Deutsche hier zusammen und arbeiten gemeinsam, pflegen Freundschaft, üben Deutsch und haben viel Spaß miteinander. Jetzt kommt eine Motorsense. Der Inhaber ist der Jiří Schirl aus Kumrau bei Teusing. Jiří hat die Ehre bekommen, die letzten Grashalme zu mähen. Hörschutz, Brille und los geht's. Grashalme gefallen. Das Mähen ist abgeschlossen. Jetzt hurra, rechen, abtransportieren. Nacházím se na starém klášterním hřbitově kláštera Teplé a přináším reportáž o 33. česko-německém setkání mládeže od spolku Němců v Čechách. Přes 230 účastníků sekají trávu, hrabojí a odvážejí za hranice hřbitova. Členové spolku Němců v Čechách, České republiky a přátelé a německá mládež, potomci vyhnaných Němců egerlandáků z Německa. Asi někoho chytneme, kdo sem jezdí pravidelně, aby nám něco k tomu řekl. Jeden z pravidelných účastníků, Honza Baumruk z Plzně. Honzo, proč sem jezdíš?
3: Už několikátý rok sem jezdím se svojí přítelkyní a kdy mě na tuto akci pozval můj kamarád Vojta Šulko.
1: Jak se ti to líbí s námi?
3: No, líbí se mi tu. Je to tady moc příjemný, atmosféra, přátelství.
1: Das war der Bericht von der 33. deutsch-tschechischen Jugendbegegnung im Stift Tepl vom Moller Richard.
4: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
0: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Končící státní zástupkyně Lastovecká předala ministru spravedlnosti upřesnění důvodu své rezignace. Česká armáda chce od září zhruba o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. A počasí zítra z počátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Končící státní zástupkyně Petra Lastovecká se sešla s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Předala mu materiály, konkrétně dokládající důvody její rezignace na funkci státní zástupkyně. Své odstoupení už dříve odůvodnila neshodami s vedením vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Nadřízení jí pro údajnou podjatost odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Také jí uložili výtku za rozhovor pro Český rozhlas.
7: Petra Lastovecká na jednání předložila ministrovi materiály týkající se její rezignace.
8: Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí a že potom se uvidí, co dál.
7: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nechtěl detaily schůzky komentovat. Řekl, že si cení Lastovecké odvahy otevřeně promluvit o poměrech ve státním zastupitelství.
9: Samozřejmě sdělím, zda a jaké kroky v té věci v rámci svých kompetencí ministra budu činit.
7: Tejc už dříve řekl, že se kvůli stavu státního zastupitelství chce sejít i s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být zhruba 900. Většinou z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých má být asi 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a také účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale také rostoucí zájem lidí, říká mluvčí armády Martin Kresta.
10: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
6: Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková definitivně nepůjde před soud kvůli sražení motorkáře. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání je pravomocné. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je také podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestný čin. Nehoda Sedláčkové ve služebním vozidle a motorkáře se stala loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem.
5: Počasí.
6: Zítra čekáme zpočátku dne velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne také jinde srážky ustávat. Oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může přechodně zasilovat.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují silničáři vozovku v pravém pruhu. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě, přejeme příjemný poslech.
5: Vesele a zdravě.
11: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
12: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
11: Téma,
12: Patriku.
11: Paní doktorko.
12: Dneska nám bude praskat kůže.
11: Slyšitelně.
12: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
11: Jestli je slyšet.
12: Jestli je to slyšet,
11: když
12: ano.
11: Už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna, mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na Kožním.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No, že to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No, tak máte chodit domů, že jo? To
2: se... Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galpakiotise zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím, já myslím nějakým mazáním, víte to, narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a sepse.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže... Poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha. Takže ne mazat si to nějakým
6: Jenom mazat
0: lojem.
6: Nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale působil jen slastí.
1: Oho, to jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, toho se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, vážím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 až víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra a lze jí léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku po braní furonu na odvodnění. Jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Udělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako
0: vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: u nás. Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný
0: kontakt. Tam je to
2: hlídaný. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, ano. aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika ano. a už se třeba připravil, očkoval ano. nebo ano. vzal si léky, tak. které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Veselé a zdravě otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme, a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků, už to bylo do půl lítek, aby žilky začaly praskat a kůže taky. A dá mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, neschlo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploché, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévním. Já bych doporučila objednat se na cévním.
0: Aby jsme vyučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
1: Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: A jaké léky? Které... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktoru, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na
1: co. Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová, a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nechtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá
2: snad
0: teď?
2: Ano. Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat.
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikuru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle techniku na manikýře vynechat no, a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět.
2: A když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Já jsem si tak praská. Právě, jestli si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopisko vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to se zeptejte.
0: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až na to zlepší.
2: My taky děkujeme.
0: Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Haló, haló.
5: Dobrý den. Je to poradna?
0: Ano.
2: Dobrý den.
0: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
5: Posluchač Fritku, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
5: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
5: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
5: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
5: Smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
5: No a za dva dny je po bolesti a je to
2: vidíte to. Já teda toho
5: to
2: smírku
5: jako
2: bych se bála. Jo, já bych, plísňového, vidíte, že ono. Ta plíseň, to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
5: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
5: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
5: Chovám ovce.
2: Jo, takhle.
0: Tak to je řešení. Tak se
2: u vás.
0: Chovat,
2: děkujeme.
0: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dát na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Co tě

0: s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali. Protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano. Znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat, pomáhá ano, spíš. Ono se říká hydratace,
0: třeba.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc ponovat.

0: nožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
1: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky Veselé a zdravě CZ, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
0: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra zpočátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obezním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Triangulu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů.
2: Počasí.
3: V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Větrový cukrový vám ze svého nového alba nabídla skupina PF Band, která vyjíždí už dobrých 8 let na koncerty z plzeňských Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž stělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský PF band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko. Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nešvilské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a Dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Nick Hoffman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

nedělní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu, to jsou šťastné

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

Na téma jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, k ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku, říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou zkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V dívce na koštětě.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukáž krček, brouku a fik. Ne, víš... Já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála mastilkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
2: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím
1: je
2: se objezdila
1: monolog
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. kdy skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo může. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hráli jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau. Tak vemte šmuky, šperky a jdem. Když kocour zmizel s večerem, lovit myši někam na medník. My mu tu rozkoš neberem, víme, že je lovec učení.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý vejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s porkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kaleč spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou z čista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přes uličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida. Jelimánek, Felsmánek tě jede po faldech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou symetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe. Takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Lidičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemní. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám tak nevystydne prejít, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalaj zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a přede všema jako nějakou... To ani Magdice ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik Kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tady lehla holí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytělí a dadí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda a má recht, vždy tě jí škoda. Může ho udělat šťastný. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak se někomu ocela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o koleno není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme stužkou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? jednu ženu vyhnal.
1: A druhou vyžene taky.
2: Vyhneš. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužský nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

0: se zamilence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopitom.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě... že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím tě, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, aby, abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědro

0: ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo dív nezvracelo, rozumíš tomu. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul. Že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jedinej on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich

0: Ohromně ráda, on mě taky, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih, že a ty proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchhle lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
1: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
0: já
1: zařídíme.
0: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
1: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex jako jenom teď, ne? A
0: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
1: No ne, já myslím na sebe hned jako,
0: no
1: já tady nemusím.
0: No tak ruce, že jo, kde mám co hledat?
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
0: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Dejte já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
3: není
0: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
3: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
0: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
3: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
0: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody a jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové a postel a on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct, to byla smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
0: Valérie. No a vždycky potom natáčení Umordovaný jsme vodili do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně

0: fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou, i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna jí vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
1: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
0: Přesně.

0: dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře? Berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stekra od Uranovy dolů s Liaskou, nějaký čerpadla do Olomouce, tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak jsem mi zastavil, tak byl tak nebezpečný. No a oni potom nakonec řekli, no my přejedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako
1: jo,
0: cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna zastavili, no.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejsme, byla škodovka, nebo
0: je
1: to, se měla, zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někdy mi zastavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo abych na Brno šel tady na Olomouc, ne? Tak jsem někdy ho někdy ukročil, Heidrichiády a to se někdy montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, já říkám, a kam to bude? No my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, neuž za rok bylo, to zesláme, že to už tak vypadalo. A vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby, jako no, bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
0: Moc krát takže, děkuju, tak. Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sveslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem já nevím, kolem 20 let. Ničím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli. To vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodně a to říkám, kam to bude, no my projedeme na svatým cestu, jako jedu stopem někam se podívat, někam na vejlet, no nevím, kam jeli, to byl hála. No ale bylo to příjemný takhle, no, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu, Zlatička, a dávejte na své pozor a pa, všichni zdravím.
0: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně. Na Slovensku, v Stredi. A jel jsem ze svý svatby zpátky. Autobusem Český Budějce Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku. A vyhorané, jak se říká, jak byš vyhorané. No, a teďko skandál na Nitru. No, a teď jsem vylez nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel pomalu směr Nitra. No a odsud už nejelo nic. Tak jsem šlapal, to víte, ve středňáku, ve služku, klukům, jo. A najednou jdu a zastavil mi stěhovák. Veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný. Zastavili, a kam jdeš, kluku? Zastavili a vyskočil nahoru. A zastavili kousek od kasáren za Sredí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam jsem byl převolený a šup, a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sredí, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomohl. Tak to mám zarytý paměti moc.
0: No a naschvál, Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Nedávno by bylo 70, takže mám 3 auta.
0: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
1: Ano, takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebudu jako profesionálem, ale tak nějak jako v práci a v zemědělství a soukromně a teď no, se jezdíme v té čelařiva, tak nějak jezdíme po takových těch výletech. Takže to by pomohli hodně. No.
0: Jezdíte ještě dnes vozem?
1: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
0: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
1: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Takrát by nemohli dovolit, ale mít auto svoje.
0: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
1: Taky tak. Dobrou noc.
0: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna ze Šlapanic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, tak bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus a vrátit se směrem ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovní poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuju moc krát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1203 a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Z doby, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harabes. A ku podivu už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mě bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, a potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na poli při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom a ten zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 23 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že zajedli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro italský hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní.
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, aj teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, komu voláte, je mimo.
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme. Nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes? Berete občas stopaře či stopařky? A nebo, dejme tomu, v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel. A vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeju, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého pruseru, tak se mi zastavil. No a ona byla z náměště nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam mi nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ji zavezl domů. No tak měl jsem nakoupeno jídlo, tak jsem ji vezl do té náměště, zavolala tátovi dom. Mm-hmm. Tak já ji vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova, jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, no, že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona si bych ji, nebo kam jedu, já jsem měl na třebí, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františko, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No tak, jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako, v jaký byla situaci, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starý v těch, jo, v Pavlicích, no potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých houskách, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi a s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nasledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavěli sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se dvěma náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900 a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám tři příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavil mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehouny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A dojížděli jsme už prostě jeli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který strikoval silnici zleva doprava, zprava doleva. Náš pan řidič říká, a tu ná vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohaj, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. Hmm. A pak mě napadlo, že se s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna. A že jede k rodičům na Vysočinu. Hmm. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no. Hmm.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka. Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no... Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borku, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte, v Ontáriu, je auto nutné.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme, vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopař či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale to je dlouho, práce, která vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 leta slečna, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v takové, v kaluži, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byly z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, máme dvě děti, nebo mám už dnes 2 děti,

0: postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
1: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už ne známostí,
0: ano,
1: nebo
0: ano, skončil svatbou.
1: Svatbou
0: takže
1: dvěma dětmi.
0: Můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi, no a pak ještě mám další stopaře jsem teda brala, dneska už neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj, já bych potřeboval z Hodonína, a já, že, ale já odbočuju na Dolní Bánovice. Je, no dobře, Slavy, to mám ještě, to je ještě daleko. No tak jsem ho do té Břeclavy zavézla, on že, ale já už nemám ani na vlak, no tak jsem mu dala 200 korun, zavézla jsem ho do Břeclavy na vlak, viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl a tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako
1: stupni, byla jsem těhotná, těhotenství,
0: před měsíc. A stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jel balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zasetý hrach a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte, co my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj... Taká moja zkušenost.
1: Já vím, že bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
0: No, víte co, já nevím. Tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím. Prostě dneska už je to o strach. Nevím, no prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska... Je mu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, no a nám pravda. To bylo vzácné.
1: Paní Dano, ale takže moc krát vám děkuju za tenhle váš příběh, jo? Který vlastně skončil, začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
0: Ano.
1: Moc krát děkuju a přeju vám krásný nový den.
0: Dobrou noc přeju.
1: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
0: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy je to smutné, někdy veselé, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, stopařky, stopování.
1: Takže příběhu je mnoho, tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. Přes Moravu až tamhle, já nevím, na Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, že jo. Mm-hmm. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme to mají 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali se na 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Mm-hmm. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jenom mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou Karasu Čabajka, tomu se říká, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. Mm-hmm. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel, no a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr od kilometru, tak mě napadlo, my to by měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, jo. Mm-hmm. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát jich prostě pak víc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, my jsme z toho strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, a jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebyl to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom, no.
1: No mini, no tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už někde to bylo, a nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda, říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, mého mám mi zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypítě. Mm-hmm. No a tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí, vydal. No strašná sranda, teď ty zkázky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Cvo a my jsme měli ještě s těmi ostatníma vidíčema, jsme měli ovinané kupé. A v tom kupě jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy. Jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo, přijel jsem, no. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázané, jsme to byli nový autobusy, že jo, nesměli jsme nikoho svízt, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jo, jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí u lidí, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s tom měli strašnou srandu. To je jeden takový veselice. Pak ještě si můžu jeden,
0: samozřejmě,
1: krátky. Mm-hmm. To bylo někde v 90. jsem jel s Lidskou z Opavy do Olomouce a tenkrát to bylo takový začarovaný, byla strašná zima, bylo 25 stupňů pod nulou, nebo ještě možná víc. A ty osobáky zamrzaly a to. A já jsem klikl, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. Mm-hmm. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima, teda relativně na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla by nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje. A říkal, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Mm. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzne prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Říkám, tak já vás svezu, ale tady vlazíme strašně moc, nebo 8 nebo 9 dětí a ona. Říkám, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechal mi tam zmrznout, tak se mi to byla líjaska, no mě vzali bylo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nacpal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nacpal, jo. Mm-hmm. A teď jsme jeli jako zájď, oni seděli na sobě, jo, ještě prašný a všechno tam. To bylo. Mm-hmm. No a teď, jenže, jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
2: Tam bylo teplíčko.
1: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to se, nevím, no prostě, bylo minus 25 nebo skoro 30, jo. A když byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotovi. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to, a mě se okamžitě všechny ty okna zamržili a zamrzli. Já jsem říkal, ježím, to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkal. Tak se zastavil, samozřejmě, že jo, vytáhl škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzlo, jo. Než se oni trošku ovváli ty těla, jo, a to oblečení a to, tak se asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a tím mi mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu a už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
2: Vlastimile, i vy máte všetko velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všetko za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
1: A tak oni, jako by snad je někdo svezl, ale ani osobáky moc nejezdili, jo, to bylo. Ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno. To jako, asi mě nezmrzí, třeba je někdo do toho, ale telefony tenkrát nebyly, je, ještě, že jo, to byla zastávka a to, takže člověk se nechce vytahovat, chraň Bůh, tam to se jak vzpomene, že jo, no.
2: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
1: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išiel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, to by se tam v tom, ale jako...
2: Ještě by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
1: Oni by se tam vešli, ale to slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
2: Tak máte vzpomínku do smrti. Mějte se pěkně, díky.
1: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečně takhle. Tak
2: souhlasím.
1: Se všichni mějte pěkně, dobrou.
2: Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer, já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečné. A v dnešní době, protože vy to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuju dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem již teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet, čerstvý účest, tak jsem nemohla mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a ještě teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a teď, říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. A tak se nazad taky takový počasí a to tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známý, teda oni tam nám pomáhají a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila v paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopovala? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo před 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, funknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. A já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, před téhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že, a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat. A představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto, bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako, pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovezl, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi dvě hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. Mě vzal. No tak pro jistotu, no, jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no jako skončil dobře, ale to, já už jako v téhle době, to je 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda, jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nestaví, jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích a ono mě to vezlo dál a ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu, jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no právě na vojně, právě.
1: A to tam, no to mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím jít až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, ještě jsem měla pevnou linku, bože říkám tak 40 let, a na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tam ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat nějak půl šestý. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte, to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastupovala, já jsem prostě, jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vpředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na té hlavní. Já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě z dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem. Ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Placené přímo.
0: A
1: moje děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem seděla sice vzadu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem.
0: Jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslím dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru.
1: Takže... Byl až někde u Rejštejna?
0: No, já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Ale jste dobře, že Šumavy, když jsem tam jel...
0: No,
1: tak do někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt, to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat, ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem, jo, tak to bylo dobře, akorát na to, že jsme dostali dvojku schování, ale mý rodiče mi to zakazovali, já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala, ale tohle byla prostě moje jediná záchrana a říkám, zaseknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuji, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože dnes Česká, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo, jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát, jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali a myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty, možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála. Nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v úvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos.

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani nevěděl.
1: Já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. Mm-hmm. A nic. Mm. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si, sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát jako, za den.
1: Asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn a možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska ty levné letenky, že víme.
1: Jo,
0: no.
1: Určitě, ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to je, to musíte potom psát tak knížky o českém školství.
1: Píšu, ano. Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. Hmm. A Rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji moc krát, paní
1: Ivo. Buďme optimističtí, mějme se hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili. Podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout, já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám, tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano. Jo.
2: A takový
0: žebra.
2: Já měla.
0: No, takový.
2: No, takový to. A já měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A

0: tak nebejvá. Většinou se prostě dějí věci trošku jinak, než má člověk představu. No a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě, nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si, na ten Vsetín. A mě už strašně bolela hlava, ale fakt jako neskutečně taková ta migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Vsetína a my tam prostě tehda bydlel strýc. A my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není, což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
1: Je to, je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
0: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme potřebovali pojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak jsem, tak vlastně, no, vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, aby teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě tehdy to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
1: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, to už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
0: Jo. Jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli, no, ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že jo, záchod tam máte taky nějaký.
1: Kyblík tam určitě.
0: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někde kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
1: Paní Věro, moc krát děkuji, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože jedna hodina nepočká. Já vám moc krát děkuji a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
0: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
1: Děkuji a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
2: S vámi je švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role, ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá.
3: Kudrata.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
4: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
4: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
4: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem, na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ní opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bál, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, ne, ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček, a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama, a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina, a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik, a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality, a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu, a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá, a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.
5: Než se v řece víru otočí, když se valí příval, než lidecký míč poskočí.

že je náš cit vůbec živý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký. Malá som.

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a její dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o 17:30.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Už to. Je, ty jsou ale pracovníco. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhali nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, vždyť si o to koledová. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přáníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřihla šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, ale, to je ale fracek. Nevysválanej. Chy, směje se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. Není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No, ty pasáku, co na tom kříku? Na tom je kříku akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišma, Anička, ty jsi...
1: No. Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása.
1: Evžene, no řekni, no.
6: No,
1: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
6: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
6: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
1: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznala. Co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se, já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
6: No jo, to bych musela chodit jinak, ale takhle.
1: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle? No to by šlo.
1: Víš, co to je podobný typ.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
6: Dcerušku?
1: To není dceruška. To je milenka.
6: No, co koukáte? Znáte moje noce?
7: děkuji.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: nejen na
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých
1: no,
0: jmén.
1: Špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo po skrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda mámina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakala jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: Tři růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom dva jako partneři, nebo dvě role a někdo jiný, velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově.
4: A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácala. Oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchala. Tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcová tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to dva hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka pak. Je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí merma, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínková teta a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důdku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne tam, pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit, proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že jo, na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit a bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.